0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakytník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakytníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakytníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuji nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakytník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakytníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakytníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové šištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakytníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby to nerozmrzlo při tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakytníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakytníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakytníku dělat?
3: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakytník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakytník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakytníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. Tři čtvrtě roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak

0: za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rády hodně vzduchu. Také, kdo teda tohleto nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stáli oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
1: A máme tady další dotaz.
2: Mám ořešák a nese mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už povětlí hleze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten ořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
1: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kaslovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
3: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
1: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
4: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělí kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá, takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše?
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu, a vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit, no pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně, jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý okna vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zesklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme na dílně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, tak i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobujeme, opravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech, vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl kvůli třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a dovezeme za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: Pirátkářský kalendář.
1: Podle pranostik a ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu a pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vous jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí, to stalo se v půl třetí.

0: no, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén got. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

Karolína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Hit Včera neděle byla napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý a na hodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to a tak se vydala úplně jinou cestou.

encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše: Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

sebou lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Fajn.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický kraj zakládá vlastní rozvojový fond, pomáhat bude sociálně ohroženým regionům. Svetavy upravují nevyužívanou budovu pro základní uměleckou školu. Motorista Berance vzdal poslaneckého mandátu, vrátí se k diplomacii. A počasí, v kraji dnes čekejte oblačno až polojasno a teploty do 26 stupňů. Zprávy a Věra Přibylová, dobré sobotní ráno. Pardubické hejtmanství plánuje navýšit pomoc pro hospodářsky ohrožené regiony. Zakládá kvůli tomu vlastní rozvojový fond, za kterého bude obcím přispívat na různé projekty. Například na stavbu startovacího bydlení, obnovu bývalých průmyslových zón nebo na vylepšování zdravotnických a sociálních zařízení.
2: Rozvojový fond Pardubické

0: Jeho kraj by měl letos hospodařit s počátečním vkladem ve výši přes 60 milionů korun. Peníze bude obcím rozdělovat prostřednictvím dotačních výzev. Vedle bezúročných půjček, dosavadních dotačních programů a projektu Homran jde podle kraje o další nástroj, jak zlepšovat kvalitu života v sociálně znevýhodněných oblastech, mimo jiné na Svitavsku a Orlicko-Ústecku. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Svitavy začaly obnovovat nevyužívanou budovu za kaplí vedle zahrad svatého Vincence. Po přestavbě vnitřních prostor tam vzniknou 3 ateliéry pro výuku výtvarných oborů, vysvětluje mluvčí svitavské radnice Kateřina Kotasová.
2: Do konce srpna by měly být hotovy tyto stavební práce, a potom bude navazovat nějaké vybavení. Počítáme s tím, že žáci výtvarných oborů by zde mohli se začít učit již na začátku kalendářního roku příštího.
1: V Rochově Týnce otevřeli klub přátelství. Služba je určená lidem, kteří se cítí osaměle, nemají s kým trávit volný čas nebo se věnovat koníčkům. Klub sídlí v kulturním domě a bude otevřený každý čtvrtek dopoledne. Poslanec za motoristy Karel Berant se včera ve sněmovně vzdal mandátu. Od června bude vedoucím stálé komise v Ženevě při OSN. Berant byl v minulosti velvyslancem například v Itálii nebo Španělsku. V dolní komoře parlamentu by ho mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o 6. výměnu z poslaneckých lavicích v tomto volebním období. V Česku letos od ledna do konce dubna přibylo 7440 firem. To je meziroční nárůst o třetinu. Oznámila to společnost KRIF s tím, že jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Nově vzniklo skoro 13,5 tisíce společností, což je o 16% víc než ve stejném období loňského roku. Víc než polovina obchodních společností vznikla v Praze. S odstupem následovaly Jihomoravský a Středočeský kraj. Naopak zaniklo zhruba 6030 firem, meziročně o procento víc.
3: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Na horách budou srážky četnější. Sobotní teplotní maxima 23 až 26 stupňů. Na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vítr ráno a večer slabý proměnlivý nebo západní. Během dne mírný severozápadní v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé. Během dne budou až velmi dobré. Tlak mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Teď brzy ráno nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: V Berinkové zahradě domova svatého Josefa v Žirči na Trutnovsku přibyly desítky slunečnic. Zasázeli je tam klienti zařízení společně s personálem a řadou dobrovolníků. Proč lidé s roztroušenou sklerózou sází právě slunečnice, vám řekneme v sobotním dobrém ráno už za pár minut a přidáme i písničky, které nestárnou, zaspívají Karel Zich a teď Iveta Bartušová. Pěkné ráno.
3: Dobré ráno s Petrem Seidlem.

0: 5 hodin, 10 minut k tomu, je sobota 30. května, přejeme vám krásné ráno a v sobotním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice vyrážíme na Trutnovsko. Klienti domova svatého Josefa v Žirči na Trutnovsku zasázeli desítky slunečnic a symbolicky si tak připomněli Světový den roztroušené sklerózy. Navázali tím na tradici, kterou v tomhle zařízení se specializací na komplexní péči právě o nemocné se zmiňovanou diagnózou dodržují každý rok. Na místě natáčel Václav Plecháček.
1: Bylinková zahrada domova svatého Josefa v Žirči na Trutnovsku v plném proudu je sázení slunečnic, tedy rostlin, které jsou symbolické právě pro lidi s roztroušenou sklerózou.
2: Popovez mě k tomu květináči, prosím.
3: Z které strany bys tam rád?
2: Asi z té levé.
1: Aktivizační pracovnice zařízení Pavla pomáhá klientovi Martinovi s tím, aby se dostal k velkému květináči a mohl tu svoji rostlinu zasadit.
3: Tady máme připravenou sazeničku. Já ti předám a ještě ti předám lopatičku.
2: Ano, děkuji ti. Tak, další lopatička.
3: Ještě kousíček.
1: Martinovi chvíli trvalo, než se mu povedlo udělat tu správně hlubokou díru pro sazenici slunečnice. Martine, vy už jste upoutaný na vozík, co vás teď nejvíc limituje?
2: A ta možnost se probovat samostatně. Jsem mezi 3. rokem, ale nemoc jako takovou mám již 18 let.
3: Jo, dáme ji tam, já bych to otočila celý. Ale
1: Martin má přece jenom problémy, protože ruce už o tolik neposlouchají a řada klientů je na tom srovnatelně nebo dokonce i hůř.
3: Oni jsou tady na různých stupních, to je jakoby nemohoutnosti, někdo ještě může oběma rukama, takže se zúčastňuje hodně aktivit a ti, co už jakoby jsou omezenější, tak jim samozřejmě dopomáháme.
1: Martin sem jezdí na odlehčovací pobyty, na jaře je tady poprvé, to znamená i to sázení je pro něj poprvé, ale pro vás už je to po čtvrté. Jak to vnímáte, jako jakousi symboliku?
3: No určitě slunečnice je vlastně rostlina, která se točí za sluníčkem, saje sluníčko, roste za sluníčkem a vlastně to nejlepší symbol té naděje. Oni můžou pak koukat, jak jim roste, jak se otáčí za tím sluníčkem.
2: Já myslím, že už je to dobře zase. Ne?
3: Chceš k ní dát kamínek, aby jsi si poznal?
2: Ano, budeš lásková, děkuji.
3: Jo, tak já ti.
1: Klientům domova svatého Josefa pomáhali se sázením nejenom pracovníci zařízení, ale také řada dobrovolníků. Ze Žirče u Dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Teď jsou přesně 6:03. Přejeme krásné sobotní ráno, je 30. května a vypadá to, že dnes si od vlny veder na chvíli odpočineme a navíc i sprchne. V Pardubickém kraji čekáme, že bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, které budou na horách četnější a nejvyšší denní teploty maximálně do 26.
0: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: O dalekých cestách ptáků, ale i do ptačích říší ve světě. Na cestách s Alenou Klvaňovou, ornitoložkou i cestovatelkou v nahrávce z ptačího parku Josefovské louky u Jaroměře. Kudy vedou ptačí dálnice? Proč by se raději měli vyhnout Maltě? Jakou rychlostí cestují vzduchem a na jaké vzdálenosti? Dovíte se od Jenny, která 3 měsíce mapovala ptačí život na Madagaskaru. V pondělním Na cestách jako obvykle po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: To byly Miráje a Cesta z města. V sobotním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice je 30. května a včera to bylo přesně 105 let, co se narodil animátor a režisér Josef Kluge. Že vám to jméno vůbec nic neříká? No já myslím, že vám teď dokážeme opak, protože tento pán točil animované filmy a pohádky, například všechny ty o Kocourovi Mikešovi, a to převážně v 80. letech. Redaktorka Tereza Beránková se proto dětí ptala, jestli vědí, kdo je to režisér a v čem jeho práce spočívá.
1: Že pracuje v nějakých restauracích. A když někdo chce dát oběd, tak to musí zaplatit, když odejde a už je najedenej.
2: No, to je takovej kuchař.
1: Může tam vařit pici a polévky. Je to takový pan, který natáčí filmy.
3: A co tam natáčí?
2: Natáčí tam strašidelné věci, Mario, nebo Pokémony i Frankensteina.
1: Popelku a takový princeznovský věc.
2: Harryho Pottera.
3: A jak to natáčí?
1: On to natáčí, nevím jak. Natáčí to takovou kamerou.
2: Může vyrobit takovej film, který nikdo vůbec nezná a je novej.
3: A kde režisér pracuje?
1: Kde se natáčí třeba takový ty filmy.
3: A proč je režisér důležitý?
2: Protože se dozvíš, co se stalo.
1: Protože rozhoduje o tom, co se má natáčet. A taky jsem se koukala na Skoč do divočiny.
3: A kdo musí režiséra poslouchat?
1: Jeho pomocníci.
2: Co tam pracují?
3: A kdo tam pracuje?
2: Lidi různí.
3: A jaký lidi?
2: Herci.
1: Herci, který se oblečou a to a hrajou tam nějaký divadlo a to chytí nějakou myš, aby ta myš byla jako převlečená.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Půl šesté.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Chrudim koupila první pozemky pro nové napojení průmyslové zóny. Soukromému vlastníkovi za něj zaplatí 1 000 000 korun. S majiteli dalších potřebných parcel radnice dál jedná. Plánovaná silnice má vést na hlavní trasu číslo 17. Tranzitní doprava by se tak městu mohla vyhnout. Náklady na stavbu radnice odhaduje na 30 až 40 milionů korun. Skupina dobrovolníků pokračuje v obnově staré plovárny v Brandýse nad Orlicí. Dnes a zítra pořádá od 9 hodin dopoledne brigádu. Informuje o tom na sociálních sítích. Za poslední 2 roky se na koupališti podařilo obnovit dětské brouzdaliště a prostřední bazén. Teď dobrovolníci dokončují opravu největšího bazénu. O víkendu je v plánu nový nátěr. Pomoct může přijít kdokoliv. Letní pláž Pardubického akvacentra dnes zahájila sezónu. Otevřená bude každý den od 9 hodin ráno do 7 hodin večer. Na pláži je víceúčelový bazén se skluzavkou, tobogánem a dalšími atrakcemi. Od začátku roku zatím zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů. Proti loňskému roku je to dvojnásobek, ukazují policejní statistiky do 28. května. Jednou z častých příčin tragických nehod je moc velká rychlost nebo přejetí do protisměru. S tím by mohlo pomoct nové elipsovité označení. BESIP ho testuje v zatáčkách na Červenohorském sedle a plánuje i rozšíření na další silnice. Brennerský průsmyk přes Alpy do Itálie bude dnes po většinu dne v obou směrech uzavřený kvůli protestům. Obyvatelé rakouské strany hranice budou demonstrovat proti hluku a znečištění ovzduší v okolí průsmyku. Situace je podle nich dále neúnosná. Průsmykem projede ročně skoro 11 milionů aut. Úřady radí motoristům se Tyrolsku dnes raději vyhnout. Omezení dopravy potrvá od rána asi do 19 hodin večer. A počasí v kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Na horách budou srážky četnější. Sobotní teplotní maxima 23 až 26 stupňů. Na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé. Během dne budou až velmi dobré. Tlak mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: S uzavírkou Dukelské ulice počítejte v Moravské Třebové, a to až do 5. června. No a pokud jste na cestách, tak dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: právě denní tisk.
1: Za 4 minuty bude 6:15. Přejeme krásné ráno společně s Věrou Přibylovou.
2: Hezké dobré ráno.
1: Nevím, jestli to slyšíte, šustí to noviny, jdeme se po ránu podívat poprvé na hlavní témata dnešního tisku a já mám před sebou Mladou frontu Dnes a její přílohu pro Pardubický kraj, kde informují o tom, že ředitelka střední školy chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem Lenka Godhardová rezignovala na svou funkci. Česká obchodní inspekce totiž ve své zprávě popsala rozsáhlé nedostatky ve fungování školy. Ještě v roce 2021 ale školní inspekce Kladrubskou školu chválila za vysokou úroveň odbornosti pedagogů vyučujících odborné teoretické předměty, ale nová inspekční zpráva z letošního dubna přináší úplně jiný obraz. Víc se dočtete v Mladé frontě Dnes.
2: No a Pardubický deník, ten píše o tom, že galerie Pernarka začíná pomalu růst do výšky. Ještě před několika měsíci připomínalo místo po bývalém lihovaru jen obří rozkopanou jámu. Dnes už se ale u pardubického hlavního nádraží zvedají z prohlubně první betonové konstrukce a jedna z největších porevolučních staveb ve městě začíná ukazovat své skutečné rozměry. Obchodně společenské centrum Galerie Pernarka vyjde developera na 5 miliard korun. No a více o stavbě čtěte v Pardubickém deníku.

0: počasí.
1: Teď jsou přesně 6:45. Přejeme krásné sobotní ráno a dnešní den bude v Pardubickém kraji spíš oblačný až polojasný. Ojediněle čekáme přehánky nebo bouřky, které budou na horách četnější. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 23 až 26 stupňů Celsia. Pokud vyrazíte na hory, tak tam počítejte s 16 až 19. A vítr teď po ránu vaje slabý.
0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Lázně Bohdaneče nejsou jen lázně. Mají daleko starší historii i zajímavé památky. Třeba kostel ze 14. století nebo původně renesanční radnici. Lákají také malebnou okolní krajinou, protkanou staletými pernštejnskými rybníky. Vydáme se tam společně se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Pardubické vodovody a kanalizace lépe zabezpečí po pádu dítěte kanalizační šachtu v Holicích. V Jabloném v Podještědí je dnes uzavřené centrum města. Vrátí se tam lebka svaté Zdislavy. Pardubičtí fotbalisté budou i v další sezóně pokračovat se stejným realizačním týmem. Na východě Čech bude dnes oblačno o špolojasno s teplotami do 26 stupňů. Dobré sobotní ráno, u zpráv vám přeje Věra Přibylová. Pardubické vodovody a kanalizace lépe zabezpečí poklop v kanalizační šachty v Husově ulici v Holicích. Minulý týden do ní spadlo malé dítě poté, co se pod ním poklop podle vodáren otočil. Dítěti se nic nestalo. Kanál je nyní zakrytý víkem a provizorně zabezpečený paletami a označený policejní páskou. Mluvčí VAKu Vendula Horáková ujišťuje, že vodárny poklop neprodleně vymění.
4: Naše společnost bezodkladně zajistí výměnu poškozeného poklopu tak, aby byl bezpečný a k podobné situaci nemohlo dojít.
3: Pardubické vodárny také zjišťují příčinu uvolnění poklopu a následného pádu dítěte do šachty. Stát rozdělí obcím skoro miliardu korun na nové chodníky a úpravy křižovatek. Dotaci od Fondu dopravní infrastruktury získalo i 15 žadatelů v Pardubickém kraji. Chodníky za 10 milionů korun staví třeba v Bělečku na Pardubicku. Nový přístup k železniční zastávce bude mít Horka na Chrudimsku a v Kladrubech nad Labem chtějí peníze využít na propojení do části Bílé v Chnice. V zámečku v Brandýse nad Orlicí dnes otevřou novou kavárnu Amos. Informují o tom soukromí majitelé, kteří kulturní památku koupili před víc než 7 lety a postupně ji opravují. Kromě komentovaných prohlídek kavárny i celého zámku a parku je připravený také doprovodný hudební program. Lidé můžou přijít v dobovém oblečení. Začátek akce je v 9 hodin dopoledne. Do Jabloného v Podještědí na Liberecku se dnes vrátí lebka svaté Zdislavy. Relikvie je nevyčíslitelné historické hodnoty, pachatel ukradl 12. května. Policie ji dnes předá církvi při Zdislavské pouti. Centrum města je proto uzavřené. Omezení potrvá do půlnoci.
5: Na celý den jsou v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy naplánované bohoslužby. Slavnostní mši v 11 hodin spojenou s požehnáním nemocných a rodin povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Dopoledne policie předá církvi zachráněnou relikvii. Součástí slavností je taky kulturní program na náměstí. Z Jabloného v Podještědí Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Sport.
3: Fotbalisté Pardubic mají za sebou druhou nejúspěšnější sezónu po návratu do první ligy. Tým skončil v prostřední nadstavbové skupině. Velký podíl na tom má i trenér Jan Trousil, který tým přebíral na posledním místě tabulky. Postupně ale výkony mužstva dokázal zvednout. Přínos hlavního trenéra i dalších členů realizačního týmu chválí i prezident klubu Vít Zavřel.
6: Vědí, co kterýmu hráči jako nejvíc vyhovuje a kde on je v té komfortní zóně a co nejvíc pomůže tomu týmu, tomu klubu. Takže jsem rád, že ty kluci jsou u nás, že teďka ten stávající realizační tým i celkově mezi sebou vychází jako skvěle, že tam je skvělá atmosféra a pak se to odrazí v těch výsledcích.
1: Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až polojasno. Ojediněle přehánky nebo bouřky.

0: srážky četnější. Sobotní teplotní maxima 23 až 26 stupňů. Na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Rostylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, během dne budou až velmi dobré. Tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Na silnicích Pardubického kraje je teď brzy ráno klid a nehody hlášené nemáme. Pokud jste na cestách, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsou 4 minuty po 6. Sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice pokračuje. Květen nám pomalu, ale jistě končí. Je 30. a ve Svitavách se připravují na zahájení koupací sezóny. Letní koupaliště by se to mělo otevřít zhruba v polovině června. Aktuálně je na novou sezónu připravený menší bazén, ale ten velký 50-metrový se bude teprve natírat. Stihne se to? Podrobnosti zjišťovala reportérka Věra Pavlasová a my vám řekneme víc už za pár minut a přidáme i písničky, které nestárnou. Zahraje skupina ABBA a Michal David.
3: Dobré ráno s Petrem Seidlem.

0: Za 4 minuty bude 6:45, posloucháte sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice a jak už jsme říkali před malou chvílí, Svitavy připravují městské koupaliště na novou sezónu, kterou chtějí zahájit v polovině června. Menší bazén, ten už je připravený, zbývá ještě natřít ten 50-metrový, zkontrolovat skluzavku a nainstalovat nové turnikety. Reportérce Věře Pavlasové popsal stav příprav přímo na koupališti ředitel městské společnosti Sportes pan Bronislav Olšan.
1: Tady vidíte, že už jsme na sezónu skoro připravení. V 25-metrovém bazénu máme hotový veškerý obklady, veškerý opravy, které se týkaly právě bazénové vany. V tuto chvíli probíhají opravy na 50-metrové vaně, kde renovujeme nátěry a renovovali jsme oplechování skokanských můstků.
2: Tamhle vidím skluzavku, ta je taky připravená?
1: Skluzavka je téměř připravená také. Ještě v tomto týdnu proběhne revize herních prvků, včetně skluzavky, abychom zjistili, v jakém stavu je a měli to de facto posvěceno všechno orgánem s kulatým razítkem.
2: Někdo pracuje u vstupu?
1: To je prostor bufetu. V letošním roce jsme opravovali střechu na bufetu a momentálně se tam dokončují výmalby veškerých prostor plus nátěry na zárubních.
2: Zeleň už máte připravenou nebo ještě něco zbývá posekat?
1: V průběhu jara jsme provedli vyčesání travnatých ploch, došlo k ošetření proti dvouděložním rostlinám a v tuto chvíli máme před další sečí, to už bude v třetí seč. Takže postupně připravujeme areál tak, abychom mohli otevřít 15. června, tak jak máme v plánu.
2: Stihnete to? Protože když se rozhlednu, je tady ještě poměrně dost práce.
1: Doufáme, že ano. Čeká nás výměna turniketu, pořízení nového pokladního systému, navázání víceméně na systém krytého plaveckého bazénu, plus některé další drobné údržbářské práce. V druhé polovině týdne bude probíhat čištění dlažeb kolem jednotlivých bazénů, protože ještě vidíme, že je zapleveleno, takže nám přijdou pracovníci z technických služeb pomoci připravit i tyto plochy.
2: Co bude určitě návštěvníky nejvíc zajímat je, jak to bude se vstupným. Zdražujete?
1: Nezdražujeme vstupné, zůstáváme v rozsahu předchozích let.
2: Příprava letního koupaliště stojí Sportes kolem 500 000 korun. Ze Svitá Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice pokračuje minutu a půl po čtvrt na sedm. No a začátek víkendu bude v Pardubickém kraji většinou oblačný až zatažený. Postupně čekáme oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami, které budou k večeru ubývat. No a nejvyšší denní teploty dnes 24 až 27 stupňů.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně připravíme noky s cuketou a bylinkami. Noky jsme už dělali několikrát, ovšem tentokrát bude hlavní surovinou italský sýr. Jehož jemná vůně a ještě jemnější chuť nejde ničím nahradit. Už tušíte? Určitě ano. Bude to rikota.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: A za 8 minut bude půl sedmé a do sobotního dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice přichází nás spotřebitelský rádce Josef Černý, se kterým budeme tentokrát řešit reklamaci obuvi a převzetí vyřízené reklamace.
1: Dnešní dotaz je od prodejce obuvi. Zákaznice má týden koupenou obuv. Přesně za týden je přišla reklamovat s tím, že jí dřou do kotníku. Reklamaci jsme zamítli s odůvodněním, že se jedná o nevhodně zvolenou obuv a nabídli jsme jí podpatěnky, které by mohly dření vyřešit. Tuto odmítla a reklamaci nepřevzala. Paní posluchačko, zákaznici upozorněte, že pokud boty nepřevezme, budete jí účtovat poplatek za uskladnění. Toto můžete učinit po 30 dnech ode dne, kdy si měla boty převzít. Po takovém upozornění si je určitě převezme.

chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.

0: Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: 6:30.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubický magistrát plánuje sjednotit pravidla pro používání mobilů ve školách. Od září by tak žáci základních škol zřizovaných městem nesměli používat mobily nejenom při výuce, ale ani o přestávkách. Změnu by měly školy plošně zapracovat do svých školních řádů. Náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice říká, že regulaci mobilů ve školách podporuje i většina rodičů, kteří odpovídali v anketě. Chrudimský městský úřad rozšíří online rezervace termínu na úseku evidence vozidel. Klienti se budou mít možnost vybrat konkrétní čas pro návštěvu a budou odbaveni přednostně. Úřad nabídku rezervací navýší od června. Změna má zkrátit čekací doby. Heřmanův městec dnes hostí setkání pěveckých sborů. Festivalu se zúčastní desítka těles z několika krajů. První koncerty začínají v 10 hodin dopoledne v synagoze a kostele svatého Bartoloměje. Závěrečné společné vystoupení je naplánované na 15. hodinu v zahradě multifunkčního centra. Komunisté si dnes na sjezdu zvolí nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná už funkci předsedkyně obhajovat nebude. O post šéfa KSČM se uchází 5 kandidátů, včetně dosavadního mluvčího strany Romana Rouna nebo místo předsedy Milana Krajči. Delegáti budou řešit taky další směřování strany po neúspěchu hnutí Stačilo v loňských sněmovních volbách. Polsko získalo první zálohu z unijní obranné půjčky SAFE. 6,5 miliardy eur, tedy v přepočtu asi 160 miliard korun, má jít na rozvoj obranného průmyslu a obranných kapacit. Varšava celkem požádala skoro o 1 bilion korun a to z programu je získá po částech. Počasí na východě Čech ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo. Postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Denní teploty se dnes budou pohybovat mezi 24 a 27 stupni. Na horách čekejte 16 až 19 stupňů. Rozptylové podmínky ty budou dobré až velmi dobré. Tlak slabě klesne a večer se měnit nebude. Biopředpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Na silnici 1/37 mezi 54. a 83. kilometrem se až do dnešní 19. hodiny bude pohybovat vozidlo údržby a upravovat travní porost. Počítejte s průjezdem jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: Přesně tak, za 4 minuty bude 6:45 s Věrou Přibylovou se jdeme dnes podruhé podívat na hlavní témata dnešního tisku. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno. No a já mám tady článek, ve kterém se píše, že ve Vrchlabí vzniká nový nemocniční pavilon. V pátek začala v areálu nemocnice stavba nového pavilonu jednodenní péče a ortopedického oddělení, včetně 4 nových operačních sálů. Modulární stavba by měla být dokončena na konci roku 2026 a pro první pacienty by měla být otevřena na začátku roku 2027. Celková investice činí přibližně 522 milionů korun. Nová budova bude mít podlahovou plochu 3773 metrů čtverečních a výšku přes 11 metrů. Objekt bude realizován jako modulární stavba na monolitickém základu s plochou střechou a důrazem na moderní technologie. Součástí řešení jsou také retenční nádrže a o objemu 68 kubíků. No a v areálu vznikne 24 nových parkovacích míst, z toho 2 vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením. O novém nemocničním pavilonu čtěte v Pardubickém deníku.
1: No a pro všechny motoristy, kteří cestují po 35 z Pardubic na Vysoké Mýto, má dobré zprávy dnešní Mladá fronta dnes v příloze pro Pardubický kraj, která informuje o tom, že už za necelé 3 měsíce plánuje ředitelství silnic a dálnic otevřít nový úsek dálnice D35 mezi stávajícím koncem u Ostrova a Vysokým Mýtem. Je tady ale jedno velké ale, týkat se to nebude tunelu Homole, který leží zhruba uprostřed 7-kilometrového úseku. Tvrdší podloží před vyústěním tunelu ve směru na Mýto má totiž za následek odklad zprovoznění tunelu. Ředitelství silnic a dálnic nyní plánuje jeho otevření zhruba v polovině roku 2027, ale aby prakticky hotový úsek za tunelem dál k Mýtu neležel neúčelně ladem, tak ho silničáři otevřou dříve, tedy už koncem letošního srpna. S tím se ale původně nepočítalo. A tak musí získat povolení na stavbu provizorního sjezdu a nájezdu. V jakém je to celé stavu, se dočtete v dnešní příloze pro Pardubický kraj Mladé fronty dnes.

0: počasí.
1: Hodiny ukazují přesně 6:45. Nad Pardubicemi je zatažino a tak by to mělo zůstat prakticky po celé ráno a dopoledne, ale postupně po obědě čekáme oblačno až polojasno, i když s lokálními přehánkami a bouřkami, které budou k večeru ubývat. No a nejvyšší denní teploty dnes 24 až 27 stupňů.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9:00 nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 7 hodin, je sobota 30. května a basketbalistům Pardubic sezóna ještě neskončila. Ti podobně jako hokejisté ji dotáhli až do té nejdelší možné fáze. Teď je čeká finálová série a boj o titul proti obhájcům z Nymburka. Východočeši patřili po celou sezónu na špici ligy, skončili na druhém místě a sílu týmu dokázali potvrdit i ve vyřazovacích bojích. O postupu i přípravě na finále mluvil s hlavním trenérem Janem Šotnarem redaktor Otaku Tvirt.
1: Před nějakým časem jste byl hostem ve vysílání Českého rozhlasu a tam se vás kolegyně ptala na to, jestli víte, jak na Nymburk. Vy jste jí říkal, že víte, ale že je předčasné to řešit. Teď už to není předčasné řešit.
2: Tak jsem rád, že to není předčasné řešit a máme tu šanci se s Nymburkem znovu letos utkat. Samozřejmě my z těch posledních utkání máme nějaký sběr dat, co nám fungovalo, co nám nefungovalo a věřím tomu, že společně s realizačním týmem dokážeme sestavit takový herní plán, který nám s Nymburkem dá šanci na to bojové vítězství.
1: Jaké byly ty pocity potom dostat se po 42 letech do finále? Vy jste to zmiňovali, jste si někde našel, že to je takhle dlouho, že jste to možná ani hledat nechtěl.
2: Jo, bylo to trošičku malinko svazující, protože já prostě Pardubice dlouhodobě vnímám jako skvělý basketbalový klub na naší basketbalové mapě a myslím, že to byla souhra spíš jako náhod, že se to ještě jako nepovedlo tak dlouhou dobu. Ty pocity samozřejmě byly skvělý nejenom pro mě, ale myslím, že pro celý tým, pro celý to vedení toho klubu. Si myslím, že na každém je vidět to absolutní jako nadšení z toho, co se nám to povedlo.
1: Nymburk suverén. Takže jak na ně jednoduchá otázka?
2: Tak byly sezóny nedávno, kdy Nymburk nebyl ten nejsilnější, pořád sice dominoval český lize, ale myslím si, že letos mluví za všechno jenom jejich účast v Champions League, kde skončili mezi 8 nejlepšími týmy a vlastně vypadli s pozdějším vítězem z Lietu Semeritas, což jim dává obrovskou vizitku. Ten tým udrželi od tady toho čtvrtfinále, takže je to kvalitní tým, který je vedený skvělým trenérem, ale my zase, jestli v něčem máme jako si myslím velkou výhodu, tak je ta série s Brnem, která nám ukázala, ještě nám to vlastně tu naši vnitřní sílu ještě posílila. A to, co jsme měli nevýhodu proti Brnu, že jsme byli trošku nerozehraný, tak si myslím, že může teď naopak být nevýhoda pro Nymburk, protože po tom, co ukončil sérii s Opavou, tak dlouho stojí a já věřím tomu, že ho zastěneme nerozehraný.
1: Mohl by vás Nymburk třeba podcenit trochu, nebo vzhledem k těm vzájemným závazkům, které s vámi sehrál a které v podstatě byly o pár bodů, jednou jste je dokázali porazit, tak tohle nehrozí.
2: Nemyslím si, že by nás Nymburk nějakým způsobem podcenil. Samozřejmě půjde do toho té série v roli velkého favorita, ale jak už jste sám zmínil, tak myslím, že ty utkání s náma během té sezóny jasně ukázaly, že pokud s náma nehraje na 100%, tak to nemá nikdy jasný, že já si myslím, že na nás budou velmi dobře připraveni. Já myslím si, že to je i styl trenéra Orena Amiela, bylo to vidět v tom playoff, že se jim nestalo, že by prohráli v Ostravě nebo prohráli bez Opavu, všechny ty zápasy odehráli na 100% a to si myslím, že je taky ukázka toho, jakým ten tým vedený.
1: Říká Jan Šotnar, trenér basketbalistů Pardubic. Z Pardubic Otaku Tvirt, Český rozhlas.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 7 hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Zájem o denní stacionáře pro seniory v Pardubickém kraji stále roste. V Ústí nad Orlicí se konají tradiční víkendové závody do vrchu. Petra Černocká a Jan Kraus uvedou dnes na Zlínském filmovém festivalu speciální projekci filmu Dívka na koštěti. Obloha v Pardubickém kraji bude dnes oblačná až zatažená. Objeví se přehánky a bouřky, teploty do 26 stupňů. Dobré sobotní ráno u zpráv s Věrou Přibylovou. Lidé, kteří pečují o své nemocné seniory doma, stále častěji využívají služby denních stacionářů. Jde o hrazenou ambulantní službu pro klienty, kteří nemůžou zůstávat sami doma a potřebují pomoc s každodenními činnostmi. Sociální pracovníci se seniory dělají různé aktivity, říká vedoucí chrudimského stacionáře Šárka Marková.
3: Přečteme si denní tisk, zopakujeme si takový ty běžný jakoby věci, aby jsme je ukotvili v té realitě. Jdeme ven na procházku, zacvičí si třeba venku na venkovních strojích nebo si posedí na terase, když je sluníčko.
1: V Ústí nad Orlicí je o víkendu na programu další ročník tradičních závodů do vrchu. Ústecké 21. Závodit se bude po oba dny. Nejdříve budou na programu tréninky, potom vlastní závody.
4: Trasa je tradiční, z města směrem na Andrlův chlum. Její délka je 3650 metrů, převýšení 222 metrů a na závodníky čeká 21 zatáček. Pro letošní závod je vypsaných několik mistrovství. Třeba mistrovství republiky v závodu do vrchu, mezinárodní mistrovství Slovenské republiky, česká trofej nebo mistrovství republiky v závodu do vrchu historických vozidel. Tréninky dnes začínají v 8 hodin, vlastní závody pak ve 13 hodin. Z Ústí nad Orlicí, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
1: O zájezdy na Blízký východ skoro není zájem. Prodeje v Evropě se kvůli krizi v regionu propadly až o 95%. Ukazuje to průzkum Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Naopak roste poptávka po dovolených v jižní Evropě. Zájem stoupl zhruba o pětinu. Do průzkumu se na začátku května zapojili členové asociace zastupující přibližně 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů celé Evropy. Lidé ve Zlíně se dnes můžou podívat na speciální projekci filmu Dívka na koštěti. Zúčastní se jí v 15 hodin v kině v centru Zlaté jablko i představitelka filmové Saxány Petra Černocká a také herec Jan Kraus. Promítání je součástí Zlínského filmového festivalu pro děti a mládež, který se tak připomíná 100 let od narození scénáristy Dívky na koštěti Miloše Macourka.
2: Sport.
1: Basketbalisté Pardubice po postupu do finále vrací zpátky do tréninku. Po dvou dnech volna po postupu nad Brnem začíná tým s přípravou. V boji o titul se utká s Nymburkem. S ním se hráli Východočeši v této sezóně 5 zápasů. Jednou vyhráli, ostatní o pár bodů ztratili. A právě to by mohlo Pardubicím v následujících duelech pomoci. Jak říká hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar.
5: Máme tu šanci se s Nymburkem znovu letos utkat. Samozřejmě my z těch posledních utkání máme nějaký sběr dat, co nám fungovalo, co nám nefungovalo a věřím tomu, že společně s realizačním týmem dokážeme sestavit takovej herní plán, který nám s Nymburkem dá šanci na to bojové vítězství.
2: Počasí.
1: V kraji dnes ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo. Postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů. Na horách teploty 16 až 19 stupňů. Vítr povane ráno a večer slabý, během dne mírný severozápadní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé. Během dne budou až velmi dobré. Tlak slabě klesne, večer se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv na

0: najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Osobní auto havarovalo u Chocně na silnici číslo 357. Projížděte tam tedy opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Možná si ještě vzpomenete na anketu Alej roku, která měla letos svého zástupce přímo z Pardubic, a to Alej mezi Měticemi a Nemošicemi. Za tuhle úspěšnou reprezentaci nabídla organizace Arnika městu zdarma speciální ošetření stromů půdní injektáží. Té se nakonec dočkali tři lípy v Černé Zabory, ke kterým se podíváme v sobotním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice už za malou chvíli a přidáme i písničky, které nestárnou. Připravena zpívat je Jitka Zelenková a teď Valdemar Matuška.
0: Dobré ráno s Petrem Seidlem.

0: Stoleté lípy v pardubické Černé Zabory dostaly ošetření speciální půdní injektáží. Tahle metoda pro vzdušní zeminu u kořenů vpraví do ní živiny a taky mikroskopické houby, které zadržují vlhkost. Zásah prodlouží životnost stromů a hlavně zlepší jejich odolnost v horkých letních dnech. No a jak zjistila reportérka Šárka Rusnáková, městský obvod získal službu zdarma jako odměnu za účast v anketě Ali roku.
1: Tohle je ta injektážní jehla, teď to sestavuju vlastně dohromady, celou tu jednotku, že se skládá ze tří dírů, té přívodní hadice, té vlastní injektážní jehly a potom tady toho stroje, do kterého se dává ten materiál a který vlastně dávkuje ty směsi.
2: Říká Michal Hausenblas z firmy Grown, která tady v Pardubicích v Černé Zabory bude ošetřovat stromy speciální metodou.
1: Ta metoda se jmenuje půdní injektáž a funguje jako na dva způsoby. Jeden je vlastně, že do té půdy dostaneme vzduch a uvolníme, provzdušníme, načehráme a druhá fáze je vlastně, že tam dáváme materiál, který zlepšuje ty půdní podmínky, upravuje. Třeba takhle typicky u silnice ta půda většinou hodně zasolená, hodně zutněná, protože čas od času přesto přejde nějaký auto a tím pádem jsou vlastně udušený, ty kořeny se potom jako hůř dostávají k živinám.
2: Klára Hausenblas z firmy Grown teď značí trávu.
3: Jsou to označení těch míst, kde budeme aplikovat tu půdní injektáž, protože je to travnatý porost, protože ty stromy nemají úplně velký prostor. Je tady komunikace, jsou tady chodníky, takže vlastně budeme injektovat jenom v tom travnatém porostu, ale v ideálním případě se vlastně injektuje podél prstence po okopové hraně koruny stromů.
2: Půdní injektáž pomůže třem vzrostlým lipám křížku na křižovatce ulic Hostovická a ke Kobelnici. Ošetření získal obvod zdarma za účast v anketě Alej roku ekologické organizace Arnika, jak doplňuje Petra Vašíčková z úřadu městské části Pardubice 4.
4: Lípy byly vysazeny společně s křížkem, takže konec 19. století, takže jim cirka 120-130 let. Ty lípy po oslovení Arniky vlastně byly první jasná volba, pač v aleji Nemošice, Mětice, která byla vítězná krajská, de facto realizace nebyla možná.
2: Při půdní injektáži se ke kořenům střikují živiny a prospěšné houby, díky kterým strom lépe roste a snáze zvládá sucho a horko. Složení směsi se přitom upravuje podle potřeb každého stromu. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Posloucháte sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Jsou 3 minuty po 7:45 a jaký bude začátek víkendu v Pardubickém kraji. Teploty budou dosahovat sice až 27 stupňů, ale zatažená obloha dává tušit, jak se bude počasí vyvíjet v průběhu dnešního dne. Bude zataženo prakticky celé dopoledne, postupně však oblačno až polojasno, a to s lokálními přeháňkami a bouřkami, které budou k večeru pomalu ubývat.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: A co nás čeká tentokrát? O dobrých skutcích, dovolené a letních koncertech si budou v rubrice Osobnost šarmu povídat se zpěvačkou Magdou Malou. Taky se vypravíme do společnosti, konkrétně na autorskou módní přehlídku návrhářky Jiřiny Tauchmanové. S doktorkou farmacie Eliškou Vencovskou představíme zázračnou moc bylin a s expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme další pravidla společenského chování, konkrétně zdrobněliny.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Lesní škola Petra Volebena. To je kniha, kde je každá hodina malým dobrodružstvím, příroda tím nejlepším učitelem. V této knize se naučíte poznávat stromy, rozumět zvířatům, číst v přírodě jako v knize a vnímat svět všemi smysly. 30 poutavých kapitol vás provede lesem tak, jak jste ho možná nikdy neviděli. A pokud byste takovou knihu chtěli mít doma ve své sbírce, tak si o ní můžete zkusit zahrát v dnešní Bleskovce, ve které se budeme věnovat jednomu významnému českému výročí. Asi se shodneme na tom, že Prodaná nevěsta je nejnárodnější operou, doma nejhranější a v cizině nejznámější. Premiéru měla v pražském Prozatímním divadle, tehdy ve dvou dějstvích s mluvenými dialogy, bez tanců a pijáckého sboru a bez velké mařenčiny árie, ale přijetí novinky bylo tehdy dost rozporuplné a opera se do definitivního tvaru dostala až během následujících 5 let. Každopádně, premiéra Prodané nevěsty má právě dneska narozeniny a my se vás v dnešní Bleskovce ptáme, kolikáté narozeniny to jsou. Mám pro vás 3 možnosti, buď to za A 160, nebo za B 180, a nebo za C 170. Pokud byste si chtěli v dnešní Bleskovce zatipovat a vyhrát knihu Lesní škola Petra Volebena, tak nám určitě zavolejte na číslo 726 46 48 48. A já už ve vysílání vítám prvního dnešního typujícího. Dobré ráno.
1: No, dobrý den, tady je Josef Česká Třebová.
0: Pane Josefe, zdravíme.
1: Já si myslím, že to bude Ačko.
0: Že to bude Ačko, ty 160. narozeniny. Podle čeho tak soudíte?
1: No, tak jsem tak počítal. Nějak jsem smetaná, tak, Národní divadlo.
0: Došel jste k tomu úplně stejně jako kolegyně Věra Přibylová, asi tak nějak dala dohromady, kdy se Bedřich Smetana narodil, že tu operu mohl napsat tak nějak v tom svém nejproduktivnějším věku, kolem 40 let, a právě taky dospěla k tomu, že by to mohlo být to 160. výročí. A já na to mám jenom jednu jedinou odpověď. Je to samozřejmě pravda, kniha je vaše. Já vám k tomu gratuluju a přeju pěkné počtení. Mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Jo, děkuju.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Chrudim koupila první pozemky pro nové napojení průmyslové zóny. Soukromému vlastníkovi za ně zaplatí 1 000 000 korun. S majiteli dalších potřebných parcel radnice dál jedná. Plánovaná silnice má vést na hlavní trasu číslo 17. Tranzitní doprava by se tak městu mohla vyhnout. Náklady na stavbu radnice odhaduje na 30 až 40 milionů korun. Skupina dobrovolníků pokračuje v obnově staré plovárny v Brandýse nad Orlicí. Dnes a zítra pořádá od 9 hodin dopoledne brigádu. Informuje o tom na sociálních sítích. Za poslední 2 roky se na koupališti podařilo obnovit dětské brouzdaliště a prostřední bazén. Teď dobrovolníci dokončují opravu největšího bazénu. O víkendu je v plánu nový nátěr. Pomoc může přijít kdokoliv. Letní pláž Pardubického akvacentra dnes zahájila sezónu. Otevřená bude každý den od 9 hodin ráno do 7 hodin večer. Na pláži je víceúčelový bazén se skluzavkou, tobogánem a dalšími atrakcemi. Od začátku roku zatím zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů. Proti loňskému roku je to dvojnásobek, ukazují policejní statistiky do 28. května. Jednou z častých příčin tragických nehod je moc velká rychlost nebo přejetí do protisměru. S tím by mohlo pomoct nové elipsovité značení. BESIP ho testuje v zatáčkách na Červenohorském sedle a plánuje i rozšíření na další silnice. Brennerský průsmyk přes Alpy do Itálie bude dnes po většinu dne v obou směrech uzavřený kvůli protestům. Obyvatelé rakouské strany hranice budou demonstrovat proti hluku a znečištění ovzduší v okolí průsmyku. Situace je podle nich dále neúnosná. Průsmykem projede ročně skoro 11 milionů aut. Úřady radí motoristům se Tyrolsku dnes raději vyhnout. Omezení dopravy potrvá od rána asi do 19 hodin večer. A počasí. V kraji dnes čekejte oblačno až polojasno. Ojediněle přeháňky nebo bouřky. Na horách budou srážky četnější. Sobotní teplotní maxima 24 až 27 stupňů. Na horách 16 až 19 stupňů. Rostylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé. Během dne budou až velmi dobré. Tlak slabě klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Kvůli opravě silnice počítejte do 5. června s uzavírkou ulice Dukelská v Moravské Třebové. A další uzavírka je v centru Pardubic v ulici Smilova. Opravují tam zpomalovací práh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Právě Deň tisk.
1: A jdeme si číst společně s Věrou Přibylovou. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak než se dostaneme k novinám, které máš v rukou ty, tak já prozradím, že mám Mladou frontu dnes, její přílohu pro Pardubický kraj, která píše o tom, že ředitelka střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem Lenka Gotthardová rezignovala na svou funkci. Česká školní inspekce totiž ve své zprávě popsala rozsáhlé nedostatky ve fungování školy. Ještě v roce 2021 ale inspekce Kladrubskou školu chválila za vysokou úroveň odbornosti pedagogů vyučujících odborné teoretické předměty, ale nová zpráva z letošního dubna přináší úplně jiný obraz. Pedagogický sbor se výrazně obměnil, řadu předmětů učí nekvalifikovaní lidé, inspektoři uvedli, že úroveň náročnosti otázek v odborných předmětech odpovídala spíš základní škole a v odborném výcviku je prioritou ošetřování koní a namáhavá fyzická práce místo tréninku jezdectví. Podrobnosti si přečtete v dnešní Mladé frontě dnes.
2: No a Pardubický deník ten přináší zprávu o tom, že galerie Pernarka začíná pomalu růst do výšky. Ještě před několika měsíci připomínalo místo po bývalém lihovaru jen obří rozkopanou jámu. No a dnes už se u Pardubického hlavního nádraží zvedají z prohlubně první betonové konstrukce a jedna z největších porevolučních staveb ve městě začíná ukazovat své skutečné rozměry. Obchodně společenské centrum galerie Pernarka vyjde developera na 5 miliard korun, no a reportér deníku se vypravil přímo na staveniště. No a více tam také čtěte.

0: počasí.
1: Je přesně 7:45, krásné sobotní ráno už také přejeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Na telefonu je pan Imrich Drapák, dobrý den.
2: Pěkné ráno.
1: Venku alespoň tady nad Pardubicemi je zataženo, bude taková sobota celý den?
2: Spíš také jenom to dopoledne, přechází nás slabá studená fronta od toho severozápadu, ta nám teďka přináší více oblačnosti, vyskytly se na tom už i nějaké přehánky na těch kopečkách, dokonce i nějaká slabá bouřka, ale teploty dneska půjdou na 24 až 27 stupňů a postupně se nám za tou frontou bude ty oblačnosti ubývat, i těch srážek bude ubývat. A ráno a večer slabý vítr a během dne potom mírný severozápadní 3 až 7 metrů sekundu, tak bude zase jenom v těch přehánkách. V noci potom bude polojasno až skoro jasno, 13 až 10 minimální teploty a vítr slabý, proměnlivý nebo západní do 4 metrů za sekundu. A zítra přes den opět teploty 24 až 27, ráno polojasno až jasno, během dne potom nám začne od západu přibývat oblačnost. Zatím to vypadá, že spíše potom v noci, na neděli, na pondělí by nás přecházel další frontální systém a ten potom by nám přinesl více srážek. V pondělí a i v pondělí asi nejchladnější den, tam nějakých jenom 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Tak to byl naprosto vyčerpávající výhled na nadcházející hodiny a dny. Díky za něj. Zdravíme do Hradce Králové, to byl pan Imrich Drapák a zítra naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Sobota 30. května. Svátek má Ferdinand a tady je Petr Jungmann. Chráněnec a přítel Jana Husa, mistr 4 univerzit Jeroným Pražský, byl upálen před 610 lety v roce 1416 v německé Kostnici. Přijel podpořit mistra Jana na koncil, místo toho byl odsouzen jako kacíř a upálen na stejné místě jako o necelý rok dříve jeho velký učitel. Francouzská hrdinka Johanka z Arku skončila v pouhých 19 na hranici v Rouenu taky 30. května, ale o 15 let později v roce 1431. Bizny století o ruku a věno spanilé Mařenky se rozjel před 160 lety. Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany měla premiéru 30. května 1866 v Prozatímním divadle. Rychlé vozy se poprvé vydaly na 500 mil Indianapolis v roce 1911, to je 115 let. První ročník legendárního závodu vyhrál Ray Heron s vozem Marmon Vesp. Jako jeden z prvních použil nový vynález, zpětné zrcátko. Papež Jan Pavel II. Založil bulou přesně před 30 lety diecézi Ostravsko-Opavskou. Úřadujícím biskupem je rodák z Čeladné Martin David. Saska se oficiálně ocitla v konkurzu před 15 lety.
2: A nepřeji si v žádném případě, aby Saska skončila špatně, proto chci tu agonii ukončit, aby mohla normálně pracovat.
1: Ten v roce 2011 vyhlásil její tehdejší šéf Aleš Hušák. 55 je olympijskému vítězi z Nagána, rodákovi z Jihlavy, autorovi gólu proti Kanadě.
3: Teď Schläger?
1: A já přeju hezkou sobotu.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Pardubickém kraji turisté loni zamířili nejvíce na Pardubicko. Na hradecké aviatické pouti se představí desítky letadel, od historických až po ty nejmodernější. Kateřina Konečná končí jako předsedkyně KSČM. Strana si dnes zvolí nové vedení. Dnes bude na východě Čech oblačno až zataženo, postupně se začne vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty do 26 stupňů. Zprávy má Věra Přibylová. Dobré sobotní ráno. Nejnavštěvovanější turistickou oblastí v Pardubickém kraji bylo v loňském roce Pardubicko. Podle dat Českého statistického úřadu tam přijala téměř čtvrtina všech návštěvníků regionu. Přispěly tomu hlavně velké akce v krajském městě, například Velká Pardubická nebo festival Czech Open.
2: Pro, řekněme, větší fandy to bude určitě Eurofighter Typhoon z německé Luftwaffe.
1: Chrudim začne nově vybírat poplatek z pobytu. Stanovená sazba je 30 korun za osobu a den. Poskytovatelé ubytovacích služeb budou mít povinnost odvádět platby od července. Zavedení poplatku už schválili zastupitelé. Na letišti v Hradci Králové se během víkendu představí desítky historických i moderních letadel a vrtulníků. Zájemci je můžou vidět na 34. ročníku aviatické pouti, kterou po přesunu z Pardubic poprvé hostí Hradec Králové. Letový program pořadatelé připravili oba dny mezi 12. a 17. hodinou. Nejzajímavější stroje popisuje nový letový ředitel aviatické pouti Petr Kovačka.
2: Pro, řekněme, větší fandy to bude určitě Eurofighter Typhoon z německé Luftwaffe. Pro rodiny s dětmi určitě to budou Scandinavian Catwalk, protože jejich vystoupení opravdu jako dechberoucí. Samozřejmě letecká akrobacie, budeme tady mít stíhačky i Blériot, takže opravdu průřez celou historii letectví.
1: Komunisté si dnes budou volit nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná na víkendovém sjezdu strany funkci obhajovat nebude. Opozici předsedy se uchází 5 kandidátů. Oznámil to jeden z nich, dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Dalším zájemcem je například místopředseda strany Milan Krajča.
3: Delegáti sjezdu budou kromě volby nového vedení rozhodovat o dalším programovém směřování strany. Kateřina Konečná dala svou funkci k dispozici po loňských sněmovních volbách, ve kterých hnutí Stačilo pod jejím vedením neuspělo. V čele komunistů stála od října 2021, kdy vystřídala Vojtěcha Filipa. Teď se chce Konečná věnovat hlavně práci europoslankyni a své rodině. KSČM vznikla v březnu 1990. Navazuje na činnost komunistické strany Československa, která v roce 1948 na víc než 40 let nastolila v Československu totalitní režim. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: Pěstitelé brambor letos v Česku zmenšují svá pole. Podle Bramborářského svazu se plocha proti loňsku sníží asi o 10%. Dá se proto očekávat i nižší produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka farmáři reagují na přebytek brambor na trhu a slabší poptávku.
0: Počasí.
1: Dnes dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti obývat. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů. Nejvyšší teploty na horách 16 až 19 stupňů. Vítr pované večer slabý, během dne mírný severozápadní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. V bouřkách a intenzivnějších přeháňkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky místy mírně nepříznivé, během dne budou až velmi dobré. Tlak slabě klesne, večer se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ze silnic Pardubického kraje nemáme v tuto chvíli hlášené dopravní nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Průmyslové muzeum v Mladějově dnes zahajuje novou turistickou sezónu. Otevřené budou všechny expozice a zájemci se mohou také svést úzkokolejkou. Pozveme vás s reportérkou Věrou Pavlasovou už za malou chvíli a přidáme i písničky, které nestárnou, zaspívají Petr Nedvěd a teď Petr Muk.

0: První letošní návštěvníky právě dneska přivítají v Průmyslovém muzeu v Mladějově na Moravsko-Třebovsku. Začíná tam totiž nová turistická sezóna a součástí programu bude nejen komentovaná promenáda historických kočárků nebo výlet po úzkokolejné dráze na hřebeč, ale také jedna úplná novinka, jak zjistila reportérka Věra Paplavalsová.
1: Tou novinkou je otevření pohádkového podzemí, kde kdysi pracovali horníci, vysvětluje ředitelka Eva Kopřivová.
2: Protože jsme hornická oblast, tak tam máme pokojíček Permonika Cyrila a aby to děti ještě víc bavilo, tak jsme tam udělali vilu a málku, rumcajze. Pro ty úplně nejmenší máme nachystanou rodinu prasátko Pepa.
1: Novinkou letošní sezóny jsou prohlídky celého areálu bez průvodce.
2: Takže návštěvník nemusí čekat na celou hodinu, ale může kdykoliv přijít, projít si areál i expozice sám.
1: Kde zjistí informace?
2: Letos máme zatím papírovou formu, během prázdnin budeme mít i videa a QR kódy.
1: Turisty při návštěvě Průmyslového muzea láká také projížďka vláčkem po úzkokolejné dráze na hřebeč.
2: Na úzkokolejce se letos budou moct návštěvníci svést lokomotivou číslo 5. Je to lokomotiva vyrobena firmou Kraus Linz v Linci z roku 1929.
1: Vy každý rok připravujete také nějaký program pro školy. Budete mít něco ještě do začátku prázdnin?
2: Do začátku prázdnin se věnujeme hlavně školkám. To vlastně máme každý den objednanou školku během týdne.
1: Další akcí, kterou připravili na letošní sezónu pracovníci Průmyslového muzea, je historie v pohybu. 13. června se po areálu muzea rozjede historická technika, která je součástí expozice starých strojů.
2: Opustí expozice jak traktory, autobusy, motocykly. Tady ty všechny automobily budou projíždět areálem muzea a bude to komentované, bude to také krojované. Navštíví nás klub vojenské historie Hana se svými vozy.
1: Máte nějakou novinku i v technickém muzeu?
2: Letos vlastně jsme přivezli na jaře historický kombajn, vyrobený v Americe z poloviny minulého století.
1: Slavnostní zahájení letošní sezóny v Průmyslovém muzeu v Mladějově začíná v sobotu v 10 hodin. První vláček vyjede po úzkokolejné dráze už o půl hodiny dřív. Z Mladějova Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: počas.
1: Jsou přesně 2:45, je sobota 30. května a dnešní den alespoň teď po ránu a dopoledne bude oblačný až zatažený. Postupně čekáme oblačno až polojasno, navíc s lokálními přehánkami a bouřkami, ale k večeru bude srážek i oblačnosti postupně ubývat. No ale nejvyšší denní teploty se budou držet poměrně vysoko, bude 24 až 27 stupňů.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně připravíme noky s cuketou a bylinkami. Noky jsme už dělali několikrát, ovšem tentokrát bude hlavní surovinou italský sýr. Jehož jemná vůně a ještě jemnější chuť nejde ničím nahradit. Už tušíte? Určitě ano. Bude to rikota.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubický magistrát plánuje sjednotit pravidla pro používání mobilů ve školách. Od září by tak žáci základních škol zřizovaných městem nesměli používat mobily nejenom při výuce, ale ani o přestávkách. Změnu by měly školy plošně zapracovat do svých školních řádů. Náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice říká, že regulaci mobilů ve školách podporuje i většina rodičů, kteří odpovídali v anketě. Heřmanův městec se dnes uskuteční setkání pěveckých sborů. Festivalu se zúčastní desítka těles z několika krajů. První koncerty začínají v 10 hodin dopoledne v synagoze a kostele svatého Bartoloměje. Závěrečné společné vystoupení je naplánované na 15. hodinu v zahradě multifunkčního centra. Letiště v Hradci Králové hostí aviatickou pouť. Letos poprvé v historii. Tradiční přehlídka se tam přesunula z Pardubic. Návštěvníci během víkendu uvidí desítky strojů, historické dvouplošníky i nejmodernější vojenská letadla a bojové vrtulníky. Areál letiště bude v sobotu i v neděli otevřený od 9 hodin. Letový program začíná vždy v poledne. Komunisté si dnes na sjezdu zvolí nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná už funkci předsedkyně obhajovat nebude. O post šéfa KSČM se uchází 5 kandidátů, včetně dosavadního mluvčího strany Romana Rouna nebo místopředsedy Milana Krajči. Delegáti budou řešit také další směřování strany po neúspěchu hnutí Stačilo v loňských sněmovních volbách. Polsko získalo první zálohu z unijní obranné půjčky SAFE. 6,5 miliardy euro, tedy v přepočtu asi 160 miliard korun. Má jít na rozvoj obranného průmyslu a obranných kapacit. Varšava celkem požádala skoro o bilion korun, a to z programu je získá po částech. Počasí na východě Čech. Dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Denní teploty se dnes budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni. Na horách čekejte 16 až 19 stupňů. Rostylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Tlak slabě klesne a večer se měnit nebude. Biopředpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Na silnici 1/37 mezi 54. a 83. kilometrem se až do dnešní 19. hodiny bude pohybovat vozidlo údržby a upravovat travní porost. Počítejte s průjezdem jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice pokračuje, je přesně 9 minut po půl deváté a já už ve studiu vítám paní Taťánu Kuranosovou, což je učitelka a také zároveň zakladatelka baletní školy Balet Prima Pardubice, která letos slaví 15. narozeniny. A ty 15. narozeniny se chystají oslavit večerem klasického baletu ve Východočeském divadle v Pardubicích. A nejenom o tom budeme v těch příštích minutách v sobotním dobrém ránu mluvit. Paní Taťáno, krásné ráno vám přejeme.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Jak už jsem říkal, 15 let, to je pořádný kus cesty. Když se ohlédneme časem zpátky do toho roku 2011, kdy škola Balet Prima v Pardubicích vznikala, s jakou vizí jste ji tehdy zakládala a jak moc se ta realita po 15 letech liší?
1: Moje vize před 15 lety byla učit klasický balet. To byl můj svět. Vůbec jsem neviděla, jak to bude, co to bude. Otevřela jsem živnost, pronajela si prostory a s pomocí Centru na podporu integraci cizinců usporadala pár workshopů pro základní umělecké školy. No a po té době mě začaly holčičky přihlašovat. Zatím nebyl žádný kluk, jo, jenom byly holčičky. No a pak my začali trénovat pomalu, jezdit na soutěži. První vystoupení jsme udělali za půl roku po otvírání baletní školy.
0: No, byl to boj určitě na začátku. A teď po těch 15 letech je to stejné, jako když jste začínali, nebo už konečně máte v souboru i nějaké kluky?
1: Jeden kluk.
0: Jeden
1: kluk.
0: Jeden odvážlivec.
1: Jeden maličký kluk, ano, který dělal balet od 4. Teď je mu už 8 a za chvilku mu bude 9.
0: No tak toho určitě uvidíme.
1: Určitě.
0: 1. června na tom velkolepém večeru klasického baletu ve Východočeském divadle. Pojďme pozvat, na co přesně se může pardubické publikum těšit. Četl jsem, že tam zazní i ukázky třeba z Popelky, z Giselle a podobně.
1: Publikum se může těšit na pásmo baletních čísel. A to je z různých baletů, světových baletů. A diváci uvidět fragment baletu, z baletu Giselle. A není to bude jenom s solistami Národního divadla, jenom číslo. Je to bude zapojený spolu s dětmi. Že ne tančat samotné čísla, a je to takový fragment, který s ansamblem tančit spolu s těmi dětmi.
0: To jsem se právě chtěl zeptat taky, protože se na jevišti objeví kromě dětí, ke kterým se dostaneme za malou chvíli, i hvězdní hosté, třeba solisté baletu Národního divadla v Praze. Jak se vám vůbec podařilo je dostat do Pardubic?
1: No to je byla taková otázka s tím, že si přijedu, protože jich přihlásila na první vystoupení, které bylo v kulturním domě Gronavícka. Takové hvězdy neviděla, jestli pojedu do takového maličkého divadla, ale byli úplně šťastní, že jich pozvali na první vystoupení a od té doby už 15 let pokračují s námi v každém našem vystoupení.
0: No tak to je paráda.
1: A ještě jedna věc, že Popelka, pohádka, taková krátká pohádka, bude tančit naše studentka spolu s solistem Národního divadla.
0: Hezky.
1: Представьте, как это счастье увидеть родичу дети не ином танчить v divadli a je spolu, jak tančit s solistami Národního divadla.
0: Já o těch dospělých moc nepochybuju, ale ty děti, to jsou přeci jenom takový divočáci, vy tam vlastně zároveň s nimi budete mít na pódiu už děti od 4 let věku.
1: Ano.
0: To musí být hodně náročné udržet jejich pozornost a nějak je ukočírovat, aby fungovali tak, jak mají. Jak to dělat?
1: Dětem to moc líbí.
0: Je to pro nich berou to jako hru.
1: To je pro nich nový prostředí. Jo, představte, že to je pódium s hezkým obrázkem vzadu, to je hodně světla, hezký kostýmy. Protože oni některý čas sedí na pódiumu a koukají na tě čísla, které sledují za nima. A to je pro nich úplně moc hezký a vidí, co s nich může vyrost i dál.
0: No, vám vlastně teď po těch 15 letech s těmi malými dětmi vlastně pomáhají i vaše svěřenkyně, které jste si za těch 15 let vychovala, což vám určitě dost ulehčuje práci. To je pro zakladatelku školy určitě úžasný pocit, ne? Že se to takhle hezky povedlo.
1: Ano, prakticky každá holka u mě od 4 nebo od 5 let. а покручует дал, дал, дал, дал. А теперь та солистка, которая будет танчить ту попелку, от 4 лет. А теперь ей уже 19. Так ей 15 років прошла уплně celou cestu balet prima.
0: Uhum. My tady mluvíme teďka hodně o dětech, ale k vám se vlastně do školy mohou hlásit i dospělí.
1: I dospělí taky.
0: A k tomu se v našem povídání vrátíme za malou chvíli.

0: Paní Taťána Kuranosová, učitelka a zakladatelka baletní školy Balet Prima Pardubice, která slaví 15. narozeniny, je hostem dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice. Ještě jednou, Taťáno, pěkné ráno přejeme. My jsme před malou chvílí probrali, jaká je ta práce s těmi nejmenšími dětmi. Vy vlastně do školičky přijímáte děti už od 4 let věku. Dneska už je tím nejstarším kolem 19. Ty vám s nimi pomáhají, to všechno zaznělo. Ale není to jenom o dětech. K vám do školy se totiž mohou hlásit i dospělí, nabízíte lekce právě i pro ně, a to i pro úplné začátečníky. A když k vám přijde dospělý člověk, který v životě nestál u té baletní tyče, co je pro něj na začátku úplně nejtěžší?
1: No ta koordinace. Mm-hmm. Koordinace pohybu. Mm-hmm. Jak spojit spolu nohy, ruce a držení toho těla.
0: Ano.
1: Ale postupně všechno to vysvětlím, jak to postupně dělat.
0: Přijdou si na tu techniku?
1: Určitě. Jo, začínáme s nějakých základů, uh-huh, a pak ty základy spojíme do tanečku. Tak už za nějakou dobu ty dospělí můžou tančit. Můžou znát, není jenom cviky, a je nějaký malý taneček.
0: Uh-huh. A co třeba stud u těch dospělých? Ty děti, ty jsou přeci jen takový otevřenější, v tom se s nimi možná pracuje o něco málo lépe, byť nejsou tak disciplinovaní jako ti dospělí. Ale nestydí se třeba ti dospěláci, když k vám přijdou? Ne,
1: musím,
0: úplně bez problémů.
1: Úplně dobře. Já mám takový hezký prostředí, mám zrcadla, jo, že takový klídek, že to úplně nestydí.
0: Takže oni tam vlastně v zásadě jdou už s tím, že vědí, co je čeká.
1: Určitě.
0: A hlavně, co chtějí, a to je asi to nejdůležitější pro ten začátek. Dobře, takhle, co si budeme povídat? Klasický balet je krásný, je elegantní, ale taky nesmírně vydřený. Vy jste sebou přinesla na ukázku baletní boty s tou klasicky ufiknutou špičkou. Já si neumím představit, že bych v tom strávil pár minut, natož několik hodin a pravidelně v týdnu i při tom cvičení. Vy taky na webu zmiňujete, že pro zdárný průběh výuky je ta disciplína asi to nejdůležitější, co vlastně může být. Jak vůbec v dnešní době plné technologií, protože děti jsou hodně na mobilu, ty děti motivujete k tomu, aby vás poslouchali a vydrželi na těch trénincích?
1: No, první to je pravidla.
0: Uhum.
1: Pravidla
0: lekce
1: baletu.
0: Tresty taky?
1: Tresty nedělá.
0: Ne, ne. A stačí jim teda jako říct, hele, no, budeš dělat to a funguje.
1: Ale to nejde takhle vtichu, jo? Někde to můžu i přikřiknout, jo? Protože takhle, jestli budu mluvit pomalu a ticho, takže ty děti moc nevnímá. Ale takhle prostě taková disciplína v těch pravidlech. Přišli, přivliklись. Rozsvíčka. Pak jdeme k tyči, nějaké cviky udělím u tyči. Pak jdeme diagonálky. Diagonálky to takové, jak by z jednoho rohu do druhého dělím různé kombinace, které k tomu baletu patří. A pak přicházíme k skokem k nějakým, pak začínáme tanečky a začínáme trénovat.
0: Prostě mají nějaký řád, vědí, co je čeká, naučili se to a fungují podle toho.
1: A ta disciplína ještě i s tím věkem. Kdy děti maličky, tak ještě moc nemůžou ustajet na jednom místě a nic, mlčat, nic, jo, ni skakat, ni poskakovat. Ti maličky prostě,
0: no a co to je? A co naopak ti puberťáci potom v 15 letech? To je možná ještě horší je zvládnout, než ty malé, ne?
1: Ne, to je výborný, holky.
0: Jo?
1: To už takový, že řekla a udělali.
0: Uh-huh.
1: Jo, já nemám takový puberťáky, který bych viděla u sebe, že by nějak by špatně chovali. Ne.
0: Uh-huh.
1: Už k 15 rokům už takhle vychovaný v tom baletu, že úplně profiky.
0: Pojďme se vrátit zpátky k tomu gala večeru, protože ty přípravy na něj vrcholí. 1. června, to znamená v pondělí, uh-huh, to proběhne. Kolik kostýmů vlastně musíte na takový večer nachystat a jak náročné je skoordinovat všechny ty desítky účinkujících od těch malých 4letých dětí až po ty dospělé profesionály?
1: To dělám společné zkoušky.
0: Uh-huh.
1: Spojím všechny skupiny, které natrénujeme, a vejde to všechno do jedné pohádky například, jo, jak my děláme. Nebo ten fragment z baletu Žizely, teď my udělejme, taky hodně lidí nemůžou pochopit, jak můžou solisty baletu zatančit spolu s děti, kdy nikdy jich neviděli. Nám hodiny stačí udělat společný balet s solistami Národního divadla.
0: Takže s tím zase není tolik práce.
1: Seli jste mi ne.
0: Jenom krátce na závěr, protože už nás čas a trošku tlačí. Pojďme se podívat do budoucnosti. Máte za sebou 15 let úspěšného fungování. Jaké máte plány a sny, které byste chtěla zrealizovat v těch příštích 15 letech?
1: Chci rozšířit naše vystoupení. Chci, żeby nasze pohádky, nasz repertuar, który my mamy za sobą, a mamy opravdu hodně, mogę powiedzieć, że balet Prima Pardubice jest to taki dziecki divadelny súbor, ponieważ my opravdu tworzymy balety. To nie jest jednotliwe czysła, które udzielali jednotliwe czysła, a pak jeździm z nimi po soutěžem. Nie, to jest opravdu taka pohádka pro celý súbor.
0: A to mohou právě naši posluchači vidět už teďka v pondělí v Pardubickém východočeském divadle. Vstupenky ještě jsou k zakoupení na poslední chvíli, kdyby si někdo rozmyslel. Perfektní. Tak to byla paní Taťána Koranosová, která byla hostem sobotního Dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice. Moc krát děkuji za návštěvu. Všechno nejlepší k 15. narozeninám.
1: Děkuji.
0: A se gala večer vydaří a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: Poklop kanalizační šachty v Husově ulici v Holicích. Minulý týden do ní spadlo malé dítě poté, co se pod ním poklop podle vodáren otočil. Dítěti se nic nestalo. Kanál je nyní zakrytý víkem a provizorně zabezpečený paletami a označený policejní páskou. Mluvčí VAKu Vendula Horáková ujišťuje, že vodárny poklop neprodleně vymění.
1: Naše společnost bezodkladně zajistí výměnu poškozeného poklopu tak, aby byl bezpečný a k podobné situaci nemohlo dojít.
0: Pardubické vodárny také zjišťují příčinu uvolnění poklopu a následného pádu dítěte do šachty. Dopravní podnik v Hradci Králové zajišťuje kvůli aviatické pouti dnes i zítra mimořádnou dopravu. Do areálu letiště a následně i z něj se lidé dostanou zdarma. Autobusy jezdí na trase Králové Hradecké hlavní nádraží, muzeum Aldis a pak na konečnou na letiště. Jízdní řád je zveřejněný na stránkách dopravního podniku. Cestu městskou hromadnou dopravou doporučují organizátoři akce. Během víkendu očekávají desítky tisíc návštěvníků. Průmyslové muzeum v Mladějově na Moravsko-Třebovsku zahajuje dnes novou turistickou sezónu. Poprvé se také návštěvníkům otevře pohádkové podzemí. Co v něm uvidí, popisuje ředitelka muzea Eva Kopřivová.
2: Protože jsme hornická oblast, tak tam máme pokojíček Permonika Cyrila. A aby to děti ještě víc bavilo, tak jsme tam udělali vilu a málku, rumcajze. Pro ty úplně nejmenší máme nachystanou rodinu prasátko Pepa.
0: Na silnicích v Česku zemřelo od začátku roku 23 motorkářů. To je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku víc než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období do 28. května. Mezi nejčastějšími příčinami nehod je nepřizpůsobení rychlosti, nedání přednosti v jízdě nebo vjetí do protisměru. Sport. Fotbalisté Pardubic mají za sebou druhou nejúspěšnější sezonu po návratu do první ligy. Tým skončil v prostřední nadstavbové skupině. Velký podíl na tom má i trenér Jan Trousil, který tým přebíral na posledním místě tabulky. Postupně ale výkony mužstva dokázal zvednout. Přínos hlavního trenéra i dalších členů realizačního týmu chválí i prezident klubu Vít Zavřel.
3: Vědí, co kterýmu hráči jako nejvíc vyhovuje a kde on je v té komfortní zóně a co nejvíc pomůže tomu týmu, tomu klubu. Takže jsem rád, že ty kluci jsou u nás, že teďka ten stávající realizační tým i celkově mezi sebou vychází jako skvěle, že tam je skvělá atmosféra a pak se to odrazí v těch výsledcích. Počasí.
0: V Pardubickém kraji bude dopoledne oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty je 24 až 27 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů. Vítr povane během dne mírný severozápadní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. V bouřkách a přeháňkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne, večer se měnit nebude. A biopředpověď je na jedničce, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda dvou osobních aut se stala na silnici první třídy 35 u obce Cerekvice nad Loučnou. Jeďte tam opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Jak souvisí včelaření a duchovní život? A co se můžeme naučit pozorováním včelího úlu? Oslavte 200. výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie jedinečnou výstavou Orlicko-Ústeckého muzea a farnosti, která vás provede fascinujícím životem a vědeckým dílem zdejšího rodáka, uznávaného kněze a badatele Josefa Cibulky. Duchovní místa ožila na jaře i na Králově dvorsku. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od starokatolického kněze Petra Jana Vinše. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne. Ne.

0: Karel Gott a Darina Rolincová zpívali společně v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Včelaření má u nás velkou tradici. V evropském kontextu jsme jednou z nejvíce zavčelených zemí. A není to jen okrajový koníček několika málo lidí, ale masová záliba, původně propojená s životem na venkově, která však v poslední době proniká stále více i do měst. A nejde jen o produkci medu. Skrze pozorování včel se můžeme naučit spoustu užitečných věcí pro život, pokračuje Terezie Bečková.
1: Od pradávna včely nebyly vnímány pouze jako užitečný hmyz, ale jako bytosti obestřené posvátným tajemstvím. V mýtech starého Egypta byly považované za slzy boharé, v jiných kulturách zase za posly bohů či duchů zemřelých. Tato fascinace přetrvává dodnes a pro mnohé, kteří se včelaření věnují, se stává cestou k hlubšímu pochopení řádu světa i vlastní spirituality. Propojení duchovního života s chovem včel má hluboké kořeny, zejména v klášterní tradici. A známé benediktinské heslo Modli se a pracuj zdůrazňuje harmonii mezi intelektuálním úsilím a potřebou fyzické práce rukama. To potvrzuje i farářka církve Československé husitské Sandra Silná, sama aktivní včelařka.
2: Vím, že někteří duchovní autoři, teď mám na mysli konkrétně jednoho, který i napsal knihu o včelaření, Emil Varé, tak on zmiňuje, že opravdu tohle propojení, jak té fyzické práce, tak té duševní práce a toho intelektuálního úsilí, tak ale má nějakým způsobem udržet člověka psychicky ve zdraví. Oni to prostě brali už tehdy tak, že tohle je takový klíč, řekněme, k nějakému spokojenému, šťastnému životu, což jsou věci, které my dneska řešíme. Well-being a další cesty, jak najít nějaký balanc, jak být šťastný, spokojení. No a už tehdy se ukazuje, že vlastně v prostředí klášterů ty znalosti byly.
1: Duchovní rozměr včelaření můžeme najít třeba také v pozorování včelstva jako dokonale harmonického společenství. Svatý Ambrož, patron včelařů, kázal o úlu jako o symbolu církve, kde tisíc jedinců spolupracují pro blaho celku.
2: Ono funguje skutečně jako naprosto sehraný organismus, kde každý má nějaký svůj úkol a svoji roli a to prostě plní a nic jakoby v tom včelstvu se prostě neděje, že by někdo dělal něco pro sebe. A stejně tak o církvi se mluví, že jo, jako o těle, kde každý má prostě jiné dary, ale všichni tvoří jeden celek.
1: V dnešní uspěchané a na výkon orientované době nabízí včelaření prostor pro stišení a pokorné pozorování. Moderní včelař, inspirovaný přístupem již zmiňovaného Emila Barré, se učí do života včel zasahovat jen minimálně a respektovat jejich přirozený rytmus.
2: Je to fascinující, jak ty včely vlastně všechny přesně ví, co mají dělat a včelař je i veden s takovou pokorou k tomu, aby pozoroval, co se děje a uvědomoval si i ty širší souvislosti. Když se někde příliš chemizuje, když se někde příliš hnojí, takže to má jako dopad na ty včely.
1: Zajímavým aspektem je také etický rozměr včelaření, který se v poslední době posouvá od čistě ekonomického vytěžování k takzvanému opilaření. Cílem není primárně zisk z prodeje medu, ale pomoc ekosystému a podpora biodiverzity. Tento přístup koresponduje i s výzvami k odpovědné péči o stvoření, které ve svých encyklikách zdůrazňoval i papež František.
2: Vy tam vlastně ty včely chcete mít, protože chcete přírodě pomoct. Že? Chcete pomoct, aby prostě byly opilované květy, aby byly opilované stromy, abyste měl potom nějakou úrodu ovoce. A zároveň člověk se v takové chvíli prostě může učit a uvědomovat si, jako jak ta včela je uspůsobená na to všechno dokonalé v tom úlu zvládnout. Jo?
1: Včely mají navíc schopnost zrcadlit vnitřní stav člověka. Práce u včel se tak stává formou duchovního cvičení, které kultivuje mírnost a bytí v přítomném okamžiku.
2: Když jdete ke včelám a máte prostě v sobě nějakou emoci vzteku, naštvání, oni to ty včely poznají. Oni jsou prostě víc neklidné. Oni vás můžou prostě i píchnout, protože člověk jako zkrátka si sebou nese i nějaký takový odér a něco z něho vyzařuje. A ty včely to prostě poznají. Stejně tak já jsem se teda i naučila, když jdu ke včelám, prostě nesmíte nějak výrazně vonět. Včely fakty neocení, prostě Chanel číslo 5 nebo jakýkoliv jiný parfém.
1: Určitě se dá říct, že včelaření v sobě nese potenciál pro hlubokou duchovní obrodu. Nenabízí jen produkty jako med či propolis, ale především vhled do nesobecké služby a propojenosti všeho živého. Pro ty, kteří jsou ochotni stát se tichými pozorovateli, představují včely most mezi materiálním a duchovním světem.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Papež Lev XIV. Ve své první encyklice Magnifica Humanitas, skvělé lidství, která se věnuje umělé inteligenci, varoval před dezinformacemi, které umělá inteligence manipulací s obsahem vytváří. Moc mají podle něj sociální sítě ovládané hrstkou soukromníků. Upozornil také na roli digitálních platform v obchodování s lidmi, které podle něj musí být uznáno jako forma otroctví. Papež se také poprvé omluvil za roli, kterou Vatikán sehrál při legitimizaci otroctví a za to, že jej po staletí neodsoudil. Dezinformace podle hlavy katolické církve našly v umělé inteligenci mocný zesilovač díky schopnosti manipulovat s obsahem obrázky a videi, což lidi vystavuje zaujatým či zavádějícím pohledům. Internet by měl být podle něj vnímán jako prostředí, v němž může dozrát vnitřní svoboda a kritické myšlení a nikoli jako nástroj nadměrného rozptylování nebo dominance. Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent, který se narodil v Irsku. Po jmenování papežem Levem XIV. Jeho jméno v pondělí v poledne oznámilo tiskové středisko Vatikánu. 67-letý Nugent dosud působil jako vyslanec Svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Na univerzitě v italském Maynutu studoval keltská studia, poté v Římě pokračoval ve studiu teologie. Na kněze byl vysvěcen v roce 1983. Do diplomatických služeb Vatikánu vstoupil v roce 1992 a působil mimo jiné na apoštolských nunciaturách v Turecku, Jeruzalémě, na Madagaskaru, Mauriciu a Seychelách. Od roku 2015 byl nunciem na Haiti. Podporoval tam obnovu kostelů po ničivém zemětřesení z roku 2010 i snahy o ukončení politické krize v karibské zemi. I tato zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: jihočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Lázně Bohdaneče nejsou jen lázně. Mají daleko starší historii i zajímavé památky. Třeba kostel ze 14. století nebo původně renesanční radnici. Lákají také malebnou okolní krajinou, protkanou staletými pernštejnskými rybníky. Vydáme se tam společně se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

chtěl bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Orlicko-Ústecké městské muzeum společně s farností oslavili 250. výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie výstavou o rodákovi, knězi, pedagogovi a badateli Josefovi Cibulkovi, který se tady narodil 1. července 1886. Sám Cibulka spojil svoji cestu římskokatolického kněze s typem vědce a humanitního vzdělance. Po únoru 1948 se odsunul do Litoměřic, ale přes všechny pedagogické úspěchy byla jeho hlavní činností vědecká práce. Věnoval se církevní archeologii a středověkému sakrálnímu umění a dalším oborům. Po výstavě provedl doktor a teolog Michal Sklenář kolegyně Vítu Balcarovou.
1: Josef Cibulka se v Ústí nad Orlicí narodil, takže výstava chce připomenout jeho osobu jako významného rodáka. Byl to římskokatolický kněz, historik umění, opakovaně děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy a stál také v době takzvaného protektorátu v čele Národní galerie.
2: On nebyl jenom člověkem víry, on byl také akademikem, pedagogem.
1: Ano, byl to člověk mimořádně nadaný, čehož se jeho okolí všimlo už v mládí. Velmi brzy pokračoval nejprve na německé a pak na české gymnázium, pak i hned studoval na papežské univerzitě v Římě, kde byl také formován ke kněžství.
2: Můžeme se tady ve vitrinách podívat na některá jeho díla?
1: Máme tady několik exponátů. Josef Cibulka se do svého rodného města a do regionu často vracel, také se věnoval jeho dějinám. Je spoluautorem soupisu památek Lanškrounského okresu. Ke konci života se soustředil na dějiny Velké Moravy a nové objevy, ke kterým došlo v 50. letech 20. století.
2: Pane Sklenáři, zaměřme se tedy na jeho pedagogickou činnost.
1: Josef Cibulka začal pedagogicky působit hned po svých studiích, když se vrátil z Říma do Československa, nejprve v Hradci Králové a potom v Praze. Měl směřovat do Bratislavy, kde se měla otevřít nová teologická fakulta, měl stát v jejím čele, tomu nedošlo a proto působil jednak na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, jednak na Teologické fakultě.
2: A co po roce 1948?
1: Doba byla i osobně pro Josefa Cibulku velmi náročná, nejen proto, že stárl, ale také proto, že byl jeho seminář na Filozofické fakultě zrušen, on musel z fakulty odejít a působil potom na Teologické fakultě, která byla nuceně vyhnána do Litoměřic.
2: My jsme ve výstavní síni, ovšem tady není zdaleka všechno, co ještě tady schází.
1: Ještě schází obléci dvě figuríny. První bude představovat strýce Josefa Cibulky, Jana Nepomuka Cibulku, který jej křtil. Druhá figurína bude představovat přímo Josefa Cibulku v době, jak slouží mešní liturgii. A vytvoříme zde jakousi iluzi sakrálního prostoru, kněžiště, ministranta, oltáře a klanící se anděli u kříže.
2: Mám poslední otázku. Když se na Josefa Cibulku podíváme dnes, jaký člověk to byl v rámci nejen své doby? Co nám zanechal?
1: Byl to člověk široce rozprostraněný. On se nesoustředil na jedno téma, jedno období, ale dokázal, i když jeho doménou bylo středověké výtvarné umění, tak dokázal se zabývat velmi intenzivně i dalšími oblastmi, třeba paramentikou, posvátnými oděvy. Byl to člověk, který přesáhl hranice svého města, svého regionu a určitě i své země. Můžeme o něm jistě hovořit jako o vzdělanci evropského formátu.

0: také Helenu Vondráčkovou jsme vám hráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Zajímavá duchovní místa najdeme ve dvoře Králové nad Labem a jeho okolí. Na Králové dvorsku je vyhledáván i Braunův betlém a křížová cesta 21. století. Kde se dá na jaře duchovně nadechnout a rozjímat? To zajímalo redaktora Karla Sladkého. Zastavil se proto za Janou Mikiskovou v Králové dvorském informačním centru.
1: A je tady spousta krásných duchovních míst, duchovních zastávání. Připomeňte některá.
2: Máme tady kostel svatého Jana Křtitele, který se určitě lidé spojí s nálezem rukopisu Královedvorského. A v letních měsících se dá vít i na věž kostela. V nedalekém okolí je tady křížová cesta 21. století, která navazuje na tradici sochařství v období baroka Matyáše Bernarda Brauna.
1: Myslím si, že Matyáše Bernarda Brauna tady hodně připomíná právě tento region, že je tady v nejrůznějších podobách.
2: Určitě. Tak lidé budou znát nejvíce Hospital Kux, kde jsou jeho sochy ctností a neřestí, a nedaleko pak se nachází přímo v lese přírodní památka Braunův betlém.
1: Tam se dá procházet. To je taková procházka.
2: Je to tak, to je volně přístupné, nachází se to v lese, je tam velké parkoviště, takže lidi si můžou zaparkovat auto, projít se, je to tak, řeknu, kilometr tam, kilometr zpátky, a opravdu vede to lesem, je tam příjemná cesta, je to hezká procházka.
1: A můžeme říct, že je to i takové možná duchovní zastavení, duchovní nadechnutí v té dnešní době.
2: Dalo by se říct, že ano.
1: Tak. Je to udržované?
2: Je to udržované, to spravuje památkový ústav a každý rok tam vždycky se snaží očistit ty sochy, aby neničily ta koroze a mech a takovýhle věci, takže vždycky jako starají se o to. Tak.
1: A jsou to sochy výjevy svatých. Vy jste zmínili tu křížovou cestu, kde ji přesně najdeme?
2: Křížová cesta je kousíček od Stanovic a dalo by se říct mezi Stanovice a právě tím Braunovým betlémem. Dá se to projít vlastně, když si projdete Braunův betlém, tak je tam naučná stezka, která vás zavede i k ty křížové cestě, 14 zastavení, a je to takové novodobé zpracování ty křížové cesty.
1: A tam se dá celoročně?
2: Je to také celoročně přístupné, je to v přírodě, na takové louce vlastně, takže můžete opravdu během celého roku projít se podél těch soch. Jsou tam informace i informační cedule, co ta socha znamená a co lidé můžou to očekávat.
1: Ten Braunův betlém v Žirči, to je velmi hezké místo. Jak se tam lidé přesně dostanou?
2: Buď to se tam zajedou vlastním autem, je tam velké parkoviště, takže tam můžou i zaparkovat. Nedaleko je vlaková zastávka, takže dalo by se říct, že i vlakem se tam dostanou. A pokud by chtěli využít autobus, tak zajet do Žirče a pak musí dojít pěšky, a je to teda tak 2 kilometry pak vzdálené od toho Žirče.
1: Co z toho, o čem jste mluvila, z těch duchovních míst máte vy osobně nejraději tady na Králové dvorsku?
2: Ten Braunův betlém, to je hezký místo, ta křížová cesta také hezké místo.

0: pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď ohlédneme za jednou událostí. Na konci května se v posvátných Lurdech uskutečnila jedna nebývalá pouť, řekli bychom vojenská. V čem je významná, to ví spolupracovnice Českého rozhlasu ve Francii Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den, je to tak, od 22. května proběhla v Lurdech takzvaná PMI, Pèlerinage Militaire International, tedy mezinárodní vojenská pouť. Pouť se koná vždy v měsíci květnu a trvá 3 dny. Letos to tedy padlo na dobu od 22. května. Pouť svolává a vyhlašuje biskup francouzských ozbrojených sil a má se jednat o setkání takzvaných strážců míru, jak o vojenských složkách prý mluvil papež Jan Pavel II. Pouť je připravena nejen pro příslušnice a příslušníky ozbrojených sil, ale i jejich rodiny, prostě pro všechny, kdo si hledají cestu ke Kristu a k Marii. Během pouti mohou poutnice a poutníci podstoupit třeba křest, biřmování, mají možnost přijmout svátost, smíření, nebo může dojít také k pomazání nemocných.
0: Války a konflikty jsou každodenní realitou. Jeden konflikt, válka na Ukrajině, se odehrává v naší bezprostřední blízkosti. Jak si máme vysvětlit označení strážci míru? Naprotiřečí si to?
1: Jan Pavel II. Mluvil o strážcích míru, přitom se jedná o ty, kdo se přímo mnohdy účastní právě válečných konfliktů a jak známo, válečné konflikty se řeší poměrně důrazně za použití zbraní, tedy prostředků zabití. Tito lidé jsou vystaveni tomu jistému dilematu, ale na druhou stranu nasazují své životy a to ve jménu demokracie a obrany lidských práv. Tak, jak je to vysvětlováno i francouzským ministerstvem obrany. Je to samozřejmě otázka jisté humanity a hlavně osobní etiky. Jak se dozvíme na stránkách PMI, mezinárodní vojenská pouť se snaží přinést boží milosrdenství vojenskému světu a hlavně podpořit ty, koho se válečné konflikty přímo dotýkají nebo dotkly. A to osobně, zejména fyzicky. Tedy především se jedná o ty, kdo byli zraněni, kdo přežili. Setkání v Lurdech má být samozřejmě i psychickou podporou nejen pro samotné příslušnice a příslušníky vojenských složek, ale i jejich rodiny. Mezinárodní vojenská pouť se letos konala už po 660.
0: A Marie, jaká byla letos účast v Lurdech při tomto třídenním setkání?
1: Podle těch mediálních informací se do Lourdes sjelo až 17 tisíc poutníků a poutnic vojenských sil, a to i se svými příbuznými a rodinami. Letos se jednalo o zástupkyně a zástupce 41 zemí z celého světa. Samozřejmě za účasti i České republiky. Tu reprezentovala při slavnostním nástupu v bazilice svatého Pia X. čtveřice složená ze 2 žen a ze 2 mužů, což bylo unikátní, většinou byly totiž tyto země reprezentovány a měly určité delegace pouze složené z mužů, jako těch, kdo jsou hlavní představitelé vojenských složek. U České republiky to tedy bylo silně paritní, 2 muži, 2 ženy. Velkého ohlasu se při nástupu dostalo samozřejmě delegaci z Ukrajiny, byly to ale země skutečně z celého světa, ze Středoafrické republiky, ze Spojených států amerických, Británie a jako poslední nastoupila samozřejmě garda z Vatikánu. Slavnostní mše se konala v neděli a to při oslavě let Nic, tedy seslání Ducha Svatého, což je jeden z mála duchovních svátků, který Francie dodržuje, dokonce i pondělním dnem pracovního volna, a to i přes svou proklamovanou laicitu.
0: O této pouti jsme se dozvěděli více od Marie Sýkorové, za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. My jsme dnes z archivu vybrali zamyšlení od starokatolického kněze Petra Jana Vinše. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Týden po letnicích přichází svátek Nejsvětější Trojice a ve čtvrtek po něm pak svátek Božího těla, tedy Eucharistie. A běžný kazatel nebo farář, mě ostatně nevýjímaje, z toho může být tak akorát na prášky. Trojice a Eucharistie, to jsou jedna z největších tajemství křesťanské víry. A říci o nich něco smysluplného, ještě ke všemu v omezeném prostoru, který má člověk při bohoslužbě k dispozici, to je často předem prohraný boj. Vždycky si při takové příležitosti vzpomenu na známou legendární historku o svatém Augustinovi, který na mořském pobřeží potkal dítě, které se malou mušličkou snažilo přelít celý oceán do vykopané jámy. Když mu svatý biskup s náležitě pedagogickým tónem vysvětlil, že to se mu nepovede ani za milion let, tak mu dítě, samozřejmě ve skutečnosti boží zjevení, uštěpačně odpovědělo, že bude dřív s tím přeléváním hotové, než on, svatý Augustin, skutečně pochopí tajemství Boží Trojice. Přivedlo mě to vlastně k překvapivě osvobozujícímu poznání. Boží tajemství, které vnímáme skrze víru, se snažíme různě obkroužit našimi teologickými teoriemi, snažíme se ho nějak zachytit v lidsky pochopitelných pojmech a konceptech. V historii jsme k tomu používali nejrůznější myšlenkové a filozofické nástroje, dílem zděděné z řecké kultury, dílem postupně vycházející z křesťanského myšlenkového rámce, ale nic z toho není ta víra samotná. Jakoby boží tajemství byla obrovská krychle ze zcela hladkého materiálu, kterou žádný člověk nedokáže uchopit, aniž by mu uklouzly prsty. A naše učené teologické a filozofické teorie jsou jen různá madla, úchyty a držáčky, někdy pohodlnější, někdy méně pohodlné, které nám mají pomoci to neuchopitelné závaží nějakým způsobem alespoň kousek poponést. Jsem dalek tomu myslet si, že protože naše lidské uvažování o Bohu nemůže nikdy vystihnout a postihnout jeho samotnou podstatu, takže vlastně vůbec nemá žádný smysl. Kdybychom neměli ty naše chabé lidské pokusy o připevnění onoho pomyslného madla k božímu tajemství, tak bychom s ním vůbec nehnuli. Jenom se musíme uchránit toho nebezpečí, abychom to naše madlo, třeba už pěkně tradičně ohmatané, okrášlené a nám velmi milé, zaměňovali s tím, co máme ve skutečnosti nést. Buďme tedy tváří v tvář Trojici a Eucharistii rádi, že o nich můžeme mluvit. Ale pamatujme si také, že je o nich občas dobré i mlčet.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Svitavy chtějí navýšit počet obyvatel města a vyhlašují proto kampaň Staň se Svitavákem. Kladrubský Hřebčín dnes pořádá velký jezdecký den. Veřejnost dnes může naposledy vidět zachráněnou lebku svaté Zděslavy z Lemberka během slavnostní poutě. A počasí na východě Čech bude oblačno a postupně se bude vyjasňovat. Teploty dosáhnou až 27 stupňů. Dobré sobotní dopoledne u zpráv vám přeje Věra Přibylová. Radnice ve Svitavách vyhlašuje motivační kampaň Staň se Svitavákem. Je zaměřená

0: Zhruba 1,5 kilometru dlouhý úsek začíná u obchodu s potravinami a končí u křižovatky s místní komunikací. Řidiči musí počítat s objízdnou trasou. V Hřebčíně v Kladrubech pořádají po 10 letech znovu velký jezdecký den. Hlavní program začíná na závodišti ve 13 hodin. Návštěvníci uvidí kočárový rej, uherskou poštu, jízdy v dámských sedlech, skokovou čtverelku a další vystoupení. Kromě starokladrubských koní se představí i několik zahraničních chovů, dodává ředitel Národního Hřebčína Jiří Machek.
1: To závodiště doopravdy je obrovský, je potřeba zaplnit koňmi a na to je potřeba doopravdy mnoho koní, včetně hostů.
2: Budou to hosté jak z České republiky, ale hosté i z významných evropských hřebčínů, z Německa, Švýcarska, Maďarska.
0: Veřejnost dnes může naposledy vidět zachráněnou lebku svaté Zdislavy z Lemberka během slavnostní poutě. Vystavená bude v bazilice v Jablonném v Podještědí za dohledu policie. Lebku nedávno ukradl muž, který ji pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali. Podle pražského arcibiskupa a administrátora litoměřické diecéze Stanislava Přibyla lebku světice po dnešní pouti uloží do trezoru a časem do Zdislavy na hrobu. Zájem Evropanů o cesty na Blízký východ výrazně oslabil. Důvodem je krize v regionu. Prodeje zájezdů jsou nižší až o 95%. Vyplývá z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. V Česku ale podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur propad není tak výrazný, hlavně proto, že tuzemské cestovky během zimy prodaly větší množství tzv. First minute zájezdů.
3: Počasí.
0: V Pardubickém kraji bude dopoledne oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů. Vítr povane během dne mírný severozápadní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dobré až velmi dobré. Tlak slabě klesne, večer se měnit nebude. A biopředpověď je na stupni číslo 1, to je mírný. Zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pokud míříte do Královéhradeckého kraje, počítejte s možnými komplikacemi v dopravě kvůli konání aviatické pouti. Zatím je doprava bez problémů, přesto policie doporučuje jet k letišti kyvadlovou dopravou. Veškeré informace najdete na stránkách dopravního podniku.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
4: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři i vy vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakytník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakytníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakytníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuji nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakytník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakytníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakytníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakytníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby jim to nerozmrzlo před tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku.
3: A pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakytníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakytníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakytníku dělat?
3: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakytník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakytník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakytníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. 3/4 roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohle to nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám vořešák a nese mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už po větvích leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten vořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kaslovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat, nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Novy magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělí kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá, takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše?
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu, a vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit, no pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně, jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo u starých oken vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého oken to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve oknu, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zasklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme na dílně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, to je i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobujeme, opravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech. Vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl, kvůli třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: Svátkářský kalendář.
1: Podle pranostik a ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu a pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Za nové napojení průmyslové zóny zaplatí Chrudim desítky milionů korun. Silný vítr zastavil horní úsek lanovky na Sněžku. Ve finále fotbalové ligy mistrů se potkají Paris Saint-Germain a Arsenal. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno. Objeví se přehánky a bouřky. Teploty čekejte do 27 stupňů. Zprávy a Věra Přebylová. Dobré sobotní dopoledne. Chrudim koupila první pozemky pro nové napojení průmyslové zóny. Soukromému vlastníkovi za ně zaplatí milion korun. S majiteli dalších potřebných parcel radnice dál jedná. Plánovaná silnice má vést na hlavní trasu číslo 17. Tranzitní doprava by se tak městu mohla vyhnout. Náklady na stavbu radnice odhaduje na 30 až 40 milionů korun. Další miliony budou stát právě výkupy pozemků, vysvětluje starosta Chrudime za ANO František Pilný.
3: Tam bude dost záležet na tom, jak se s těmi lidmi domluvíme. My tady máme nějakou hranu, za kterou jít nechceme, ale ten prostě, kdo bude chtít významně více peněz, tak bohužel to pak skončí vyvlastněním.

0: km v hodině. V závislosti na počasí jezdí denně od 8 do 19 hodin. Přibližně 25 tisíc Čechů se léčí podle dat z pacientského registru REMUS s roztroušenou sklerózou. Chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému se obvykle objevuje po 30 a častěji napadá ženy. Projevit se může například brněním nebo zakopáváním, připomínají neurologové u příležitosti Světového dne této pomoci nemoci.
1: Naučila jsem se tu kamarádku RS-ku poslouchat, řekne odpočin si, tak si odpočinu. Dá se s tím žít.
2: Hodnotí život s roztroušenou sklerózou Jana Špičková. S nemocí se léčí 25 let a užívá biologickou léčbu. K vysoce účinným lékům se dnes dostávají nově diagnostikovaní pacienti stále rychleji. Potvrzuje ředitel pacientského registru REMUS Jiří Drahota.
3: Od prvních příznaků, kdy pacient pocítí například nějaké brnění, do zahájení biologické léčby nebo chorobu modifikující terapie, se cesta zkrátila o měsíc. Dneska už jsme na nějakých 6 měsících.
2: V Česku je 15 specializovaných center pro léčbu roztroušené sklerózy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Román Mariborská hypnóza české spisovatelky Dory Kaprálové vyhrál cenu Evropské unie za literaturu. Sedmičlenná porota vybírala z děl 14 nominovaných autorů. Literární odborníci v knize ocenili mimo jiné poetické zpracování a optiku, se kterou Kaprálová popsala svůj tvůrčí pobyt ve slovinském Mariboru. Porota udělila také dvě zvláštní uznání. Ta putovala k autorům z Francie a Černé hory. Kaprálová za svůj poslední román před měsícem získala také ocenění kniha roku 2025 v soutěži Magnesia Litera. Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain se pokusí o obhajobu titulu v Lize mistrů. Ve večerním finále se utkají s londýnským Arsenálem, který naopak nejprestižnější evropskou klubovou soutěž ještě nevyhrál. Arsenálu by podle jeho trenéra Mikela Artety mohla pomoct euforie ze zisku titulu v domácí Premier League, jak říkal v klubovém podcastu.
4: Musíme využít veškerou energii, tu radost a to vybudované sebevědomí po zisku mistrovského titulu, to, co teď cítíme. Maximálně si připravíme a půjdeme vyhrát.
0: Finále Ligy mistrů mezi Arsenalem a Paris Saint-Germain začne v 18 hodin. Počasí. V Pardubickém kraji bude odpoledne oblačno až zataženo, postupně se bude vyjasňovat. K večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů. Rozptylové podmínky ty budou dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne, večer se měnit nebude. A biopředpovědi na stupni číslo 1 to je mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Hustý provoz očekávajte v sousedním Královéhradeckém kraji. Hradci Králové a Předměřicí nad Labem je uzavřen jeden jízdní pruh a tvoří se kolony z důvodu příjezdu návštěvníků na aviatickou pouť. Dopravu na místě řídí policie.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
6: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu z naší rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková a i dnes jsem ráda, že jste se rozhodli čas až do 12 hodin trávit spolu s námi u plotny. My si dnes připravíme rikotové noky s cuketou a bylinkami, tedy opět bezmasé jídlo. Ale pochopitelně si klidně můžete třeba plátek kuřecího masa udělat a noky podávat jako přílohu. No a než se do toho dáme, musím se zeptat, jak jste na tom vy s rikotou? Našla si místo u vás v kuchyni? Měla by. Ona je totiž chuťově dost neutrální a jemná, takže se hodí na sladké, ale i na slané. A ještě jeden důvod tu je, proč bychom si ji měli dávat častěji. Rikota vyniká značným podílem bílkovin a poměrně nízkým obsahem tuku. No a to už je opravdu pádný důvod pro to, abychom si na ní pochutnali častěji. Tak proto uděláme něco už dnes. Ať je vám s námi i dnes hezky.

Rikotové noky s cuketou a bylinkami, to je recept pro dnešní den. Co byste měli mít po ruce, pokud budete vařit s námi? Surovin není mnoho, tak si to teď zkontrolujte. Dnes potřebujete rikotu 425 gramů, 3 vajíčka, parmazán 30 gramů, mouku hladkou 115 gramů, sůl a pepř, pak ještě tymián, cuketu, česnek, citron a olivový olej. Tak to jsou suroviny, které potřebujete dnes. A ještě, co vám nabídneme? Nejprve si budeme povídat se šéfkuchařem Radkem Pálkou na téma cuketa a samozřejmě přidá i recept na cuketovou pomazánku a chipsy. Pak ho v naší kuchyni vystřídá další šéfkuchař Petr Stupka a poradí, jak udělat cuketový salát a majonézu z vařených vajec. No a do třetice všeho dobrého přijde ještě jeden šéfkuchař Miroslav Husák se svým tipem na nedělní oběd. A to není všechno. Samozřejmě si i něco upečeme, ať máme nějakou tu dobrotu na odpoledne ke kávě.

0: Recept pro dnešní den.
1: Rikotové noky s cuketou a bylinkami, to je recept pro dnešní den a já vám poprvé řeknu, jak na to. Rikotu vyklopte do cedníku opatřeného plátínkem. Vršek rikoty překrýjte a dobře vymačkejte všechnu syrovátku. Tu rikotu přendejte do mísy, přidejte žloutky oddělené od bílků a vše dobře promíchejte. Pak přisypejte hladkou mouku, nastrouhaný parmazán, sůl, pepř, nasekaný tymián a vše spolu promíchejte. Pokud se vám bude zdát to těsto příliš lepivé, můžete přisypat trochu mouky navíc, pochopitelně. Těsto na noky rozdělte na 8 porcí, ty vyválejte na válečky o průměru 1 cm, nakrájejte asi tak na centimetr široké kousky a pak vezměte vidličku a hroty hezky popotáhněte každý kousek po pracovní ploše, aby vám vznikl typický tvar pro noky. Cuketu si připravíme tak, že ji omijeme, rozkrojíme na půl a nakrájíme na tenká půl kolečka. Přendáme do misky, vmícháme prolisovaný česnek, ochutíme solí a pepřem, na pánvě rozpálíme lžíci olivového oleje a cuketu orestujeme. Noky uvaříme v osolené vroucí vodě, že jsou hotové, tak to už poznáte, když vyplavou hezky na hladinu. Postupně je vyndáme děrovanou naběračkou z vody a přidáme k té cuketě. Opatrně promícháme. Servírujeme pokapané olivovým olejem a s nastrouhanou kůrou z dobře omytého citrónu.

0: Rikotové noky s cuketou a bylinkami budeme dnes podávat a tak si tak říkám, že je možné, že jste té cukety koupili víc a říkáte si, že byste z ní mohli něco dobrého ještě připravit. Tak to by chtělo nějakou odbornou radu. A to my víme, na koho se obrátit. Náš šéf kuchaře Radka Pálku, který cuketu má rád, i když i on si na ní chvíli zvykal.
1: Tak cuketa bych řekl, že stále nabírá na popularitě. Já jsem ji začal vnímat, nebo myslím si, že obecně Česká republika ji začala vnímat někdy v 80. letech. A vzpomínám si, že dřív většina populace k tomu měla trošku odpor a brali to jako že nějaký nucený zlo. A myslím si, že jsme se s tím naučili pracovat, že dřív se z toho dělala tak maximálně jenom jakoby jakási alternativa nějakého bramboráku, a nebo z toho lidi dělali takovou tu litou buchtu cuketu, protože fakt nevěděli, co s tím. A myslím si, že za těch 20, 30, možná už dneska skoro 40 let, co s tou cuketou tady společně žijeme, tak se udělalo spousta receptů a dělali se z toho pomazánky a děláme z toho polívky a děláme z toho prostě spoustu dobrot a naučili jsme se od Francouzů dělat ratatouille a děláme prostě z toho různé speciality a já je třeba mám hrozně rád jenom na grilu nebo jako restovanou zeleninu. A myslím si, že dneska už to patří do českých jídelníčků, že už s tím nikdo nemá takový problém jako před těma 40 lety. Správná velikost ty cukety, aby byla opravdu dobrá, tak je řekněme do nějakých 25 cm délky. Jo? Nebere se to na kila nebo na gramáže, ale prostě na rýlku. Protože ty velké cukety už prostě mají přerostlá ta zrníčka, už se to musí vydlabávat, není to úplně dobrý. Když to ta mladá cuketa je šťavnatá, je poměrně nasládlá, má nějakou chuť a prostě je to ta cuketa, kterou známe, kterou bychom měli mít. A pokud je ta přerostlá, tak pak už nás nezbývá nic jiného, než prostě to z toho udělat nějakou polívku anebo z toho udělat ten bramborák. Jo? Do jisté míry to třeba natáhnout klasickou bramboru a ta cuketa je jenom jako součástí toho receptu.
0: Máte rádi cuketu? Přiznám se, že já ano. Už jsem i říkala několikrát, že cuketové zelí nemá chybu a pokud jste vyzkoušeli, věřím, že mi dáte za pravdu. I Radek Pálka chválil. No a já jsem zase na oplátku chválila jeho pomazánku.
1: Je to velmi jednoduchý recept, myslím si, že to zvládne každý. Na cuketovou pomazánku budeme potřebovat buď to jednu středně velkou, anebo nějaký tři menší cukety, 3 lžíce panenského olivového oleje, 4 až 5 stroužků česneku, 2 drcené čili papričky, nebo klidně můžeme mít čerstvou papriku, čili mořskou sůl, 2 lžíce parmazánu, 2 lžíce zakysané smetany. A postup je velmi jednoduchý, cuketu omyjeme, odřízneme z ní špičky a stopku, podélně rozkrojíme na čtvrtky a vykrojíme tu střední měkkou část. Pokud ta cuketa je opravdu mladá, tak ani tu střední část nemusíme vykrajovat. V tu střední část těmi jadírky, pokud máme tu opravdu malou cuketu, tak určitě si všimnete, když ji rozkrojíte podélně, že tam ty jadírka ani nejsou vidět. Takže pokud máme takhle tuhle tu mladou cuketu, není potřeba se těch jadírek zbavovat. V momentě, kdy máme takhle připravenou cuketu, tak ji nastruháme na hrubo, posolíme a necháme asi tak půl hodiny odstát, aby nám ta cuketa pustila vodu. Pak je důležitý tu cuketu propláchnout, protože by se mohlo stát, že to množství soli by nám následně tu cuketovou pomazánku přesolila. Takže ji pořádně propláchneme, je potřeba ji trošku vyždímat tu cuketu, aby opravdu byla suchá. A v tyhle ty fázi si dáme trošku bokem a v pánvi na oleji opečeme asi tak minutu ty čili papričky a česnek a přidáme tu cuketu a řekněme nějaký 3 minuty společně ještě opěkáme, restujeme. Přidáme do misky a zamícháme ještě do ty teplý směsi parmazán a můžeme zjemnit zakysanou smetanou nebo nějakým taveným sýrem, případně mascarpone nebo něčím, co nám to spojí. Ale pokud se chceme úplně vyhnout nějakým živočišným produktům, necháme to tak, jak to máme, protože tam máme cuketu, máme tam chili, máme tam olivový olej a v podstatě máme vegetariánskou nebo veganskou verzi v případě, že vynecháme ten parmazán. Pokud to chceme udělat úplně vegetariánský nebo veganský, můžeme tam přidat tofu.
0: Tak to byl určitě dobrý tip a to by nebyl Radek Pálka, aby nepřidal ještě jeden, to když jsem mu říkala, že většina lidí dělá cuketu grilovanou a smaženou a na to reagovalo vlastně okamžitě, což mě nepřekvapilo. Ale překvapily mne cuketové chipsy, ty jsem neznala. Ale o tom až za chvíli, tak teď tedy jak se dívá na to grilování?
1: Taky to je možnost, ani tak jakoby není na škodu, to znamená, když ji prostě vememe a ogrilujeme ji rovnou, tak se nic neděje. Já třeba u cukety, když ji griluju, tak funguje naopak trošku ten postup obráceně, to znamená, já nejdřív tu cuketu ogriluju a teprve potom ji solím, právě z toho důvodu, aby mi nepouštila tu vodu během toho grilování, ale pokud s ní chceme pracovat za nějakou dobu, třeba já jsem třeba vařil v Itálii a dělali jsme tam smažený cukety, tak ty se právě nakrájají na velmi tenký plátky, osolili se se, nechali se vlastně v sítu nebo v nějakým cedníku odkapat klidně i několik hodin, protože obsahuje takřka 91% vody, tak se vám skutečně úplně odvodní a zůstanou vám takový jako šlupičky skoro průhledy z ty cukety. Ty se potom dají na nějakou gázu nebo na nějaký plátínko, vysuší se to, promíchá se to s hladkou moukou a pak se to vlastně smaží v rozpáleném oleji a máte z toho takový jako cuketový čips. Je to hrozně vhodná příloha k masu nebo součást nějakého salátu a nebo i do těstovin. Takže i takhle se ta cuketa dá dělat a pokud ji nakrájíme třeba na silnější plátky a osolí se to předtím a nechá se ji trošku odvodnit, tak i na to grilování to je vhodný. Ale není to podmínkou.

0: Rikotové noky s cuketou a bylinkami budeme dnes podávat. Zopakuji, jak na to. Rikotu vyklopte do cedníku opatřeného plátínkem, vršek rikoty překrýte a dobře vymačkejte všechnu syrovátku. Rikotu přendejte do mísy, přidejte žloutky oddělené od bílků a vše dobře promíchejte. Pak přisypejte hladkou mouku, nastrouhaný parmazán, sůl, pepř, nasekaný tymián a vše spolu promíchejte. Pokud se vám bude zdát těsto příliš lepivé, můžete přisypat trochu mouky navíc. To těsto na noky rozdělte na 8 porcí, vyválejte válečky o průměru asi 1 cm, nakrájejte pak na široké kousky asi tak 1 cm, vezměte vidličku a hroty hezky popotáhněte každý kousek po pracovní ploše, aby vám vznikl typický tvar pro noky. Cuketu si připravíme tak, že ji omijeme, rozkrojíme na půl a nakrájíme na tenká půlkolečka. Přendáme do misky, vmícháme prolisovaný česnek, ochutíme solí a pepřem. Na pánvi rozpálíme lžíci olivového oleje a cuketu hezky orestujeme. Noky uvaříme v osolené vroucí vodě, že jsou hotové poznáme, když vyplavou hezky na hladinu, postupně je vyndáme děrovanou naběračkou z vody a přidáme k cuketě. Opatrně promícháme. Servírujeme pokapané olivovým olejem a s nastrouhanou kůrou z dobře omytého citrónu. Tak to je tedy recept pro dnešní den a než si zahrajeme, tak přidáme ještě jeden dobrý tip. Ten před časem ve svém kuchařském čarování nabídnul posluchačům šéfkuchař Petr Stupka. No a nám se líbil a řekli jsme si, že by byla škoda neposlat ho dál. A co to bude? Cuketový salát. A doporučuji poslouchat pozorně. Poradí totiž, jak udělat majonézu z vařených vajec.
1: Já velice rád dělám, tak jak se dělá okurkový salát, věřte mi, lze udělat výborný salát i z mladé cukety, včetně kůry, včetně té slupky je nastrouhám, malinko osolím a potom do toho přidám i cukr a pozor, a to dělám velice rád, třeba i pro jiné saláty, že potom do toho ještě přidám takovou majonézu domácí, jak se dělá z vařených vajec, to určitě znáte, kdy se, já tedy tam dávám ještě cibuli nakrájenou, tu osolím, zaliju olejem, nechám, promíchám to opakovaně, až ta cibule změkne, tak do toho přidám ty vařené žloutky, nastrouhám je do toho, a pak to metličkou vyšlehám, přidám do toho ještě třeba trošku hořčice, anebo jenom octa a vyšlehám to a vznikne mi takováhle jakoby skoro majonéza, když to řeknu jednoduše. No a takovouhle majonézku, když potom přidáte do těch nastrouhaných cuket, a tak věřte mi, můžete je odvodnit, to znamená vymáčknout z nich tu šťáhu, ale nemusíte. No a k tomu ještě uděláte takové ty malé opečené kousky chleba nebo rohlíků, já to peču na tenko nakládané plátky rohlíků, když už je ten rohlík takový oschlý, tak ho dám na plech do trouby a na tom plechu v troubě ho prostě osmahnu a ten rohlíček je křupavoučká taková šlupinka a to je výborné k takovému salátku.

0: Dnes budeme podávat noky s cuketou a bylinkami, takže sobotní oběd máme vyřešený. Ovšem, co zítra? Co pak budete vařit? Ještě nevíte, váháte? No, v tom případě jste k rozhlasovým přijímačům přišli včas, protože tu pro vás máme zajímavý tip. Pokud patříte k pravidelným posluchačům, pak asi víte, že se snažíme to střídat. Občas maso, občas vaříme bez masa, občas slané, občas sladké, někdy hovězí, jindy zase vepřové. Ovšem je pravda, že z telecího masa zase tak často nevaříme. Možná proto, že ne každému chutná, což je ale škoda, říká šéfkuchař Miroslav Husák.
1: Ne každý, ale já si myslím, že je hodně zdravý. Myslím si, že je to dobrý špičkový maso pro sezónní úpravu, což právě teďka na jaře a v létě je. A hrozně rád z telecího masa vařím.
0: Takže pokud budeme vařit s vámi, co potřebujeme? Už třeba, když půjdeme si vybrat k řezníkovi, jaký kus máme vlastně chtít?
1: No, protože telecí není zrovna nejlacinější, a myslím si, že když to budeme dusit, to telecí na paprice, tak úplně stačí telecí plecko.
0: Co budeme potřebovat dál? Co si máme připravit? Jaké suroviny?
1: Olej, cibuli, mletou papriku, smetanu, máslo, hladkou mouku a budeme dochucovat solí pepřem. A na tyto základy stačí klasický slunečnicový olej.
0: Dobře, takže předpokládám, že začneme tím, co bychom asi věděli, a to je, že si tedy maso pokrájíme.
1: Pokrájíme ho na pravidelné kostečky, aby se nám dobře stejnoměrně dusilo. Dále si připravíme, nakrájíme si tu cibuli, kterou si začneme restovat na oleji. Hrozně důležitý je základ. Tomu základu opravdu člověk musí dát ten čas, musí to několikrát vyrestovat. V případě tady tohoto telecího tak do zlaté barvy nebo u hovězího zlatohnědé barvy a rovnoměrně. Zkrátka dobře ten základ nepodcenit, protože pak budeme mít o to snazší dochucení při finálním dochucování té omáčky.
0: Vy tady používáte výraz základ. Vy jste odborník, profesionál. Poslouchali nás teď like nebo začínající kuchařka, tak teď neví, zdali máte na mysli olej a cibuli a dost, anebo olej, cibuli a to maso.
1: Tady v tom našem domácím vaření bych to viděl, že jak si orestujeme cibuli, konkrétně tady v tomto receptu, tu cibuli nakrájíme hodně najemno a necháme ji součástí vlastně té omáčky, protože ta cibule tomu samozřejmě dává, tak jako všemu dává tu chuť. A začne mít tu správnou zlatou barvu, tak na to přidám i to osolené, opečené, na kostky nakrájené maso, kdy to vlastně opeču, orestuji i s tím masem a až potom teprve dám papriku.
0: Tím, co si povídáme, tak se vlastně dělá to maso. Vy jste tam dal tedy cibuli, dal jste to maso, krásně se nám to orestovalo, dal jste papriku a zalíváte. Vy máte vývar z telecího, což my doma asi zrovna mít nebudeme. Můžeme použít i jiný, jak jsem pochopila, třeba ten kuřecí.
1: Můžeme, já si myslím, že není problém koupit v obchodě za pár korun kuřecí skelety, z kterých si připravíme drůbeží vývar. To nám opět usnadní po tomto dochucování, abychom to měli opravdu silný a chuťově dobrý, tak je to mnohem lepší zalívat vývarem než vodou.
0: Tady se nám to všechno prováří, kdy tam budeme dávat tu smetanu?
1: Během dušení si připravíme máslovou jížku, to znamená klasicky máslo, hladká mouka. Spousta lidí dělá tu chybu, že si udělá jížku a ještě teplou nebo vařící dává do toho vařícího dušeného základu a pak tam mají hrudky. Je to tak jedna z těch chyb, která se nesmí dělat. Vždycky musí být jedna z těch věcí studená. To znamená, když se nám dusí maso, tak ta jížka se tam musí dávat studená, nebo naopak, když náhodou si to uvaříme dopředu, tak teplou jížku můžeme rozšlehat, ale zase v tom studeném základě, ale většinou se to dělá tak, že se během dušení udělá jížka, která se nechá vychladit a až potom při tom finálním zahuštění vlastně už do té doby vystydne a takhle to zahustíme. Jakmile to zahustíme, tak samozřejmě už v průběhu můžeme začít dochucovat, to znamená solit a pepřit. No a potom ve finále, jak tam dáme tu jížku, tak můžeme přidat trošičku mléka. Samozřejmě i ta jížka se musí provařit, řekl bych minimálně 4 hodiny 20 minut. A tu smetanu tam dáme úplně na závěr, aby se nám to nesrazilo, nebo abychom potom docílili té správné konzistence té omáčky, jakou chceme mít. No a úplně ve finále to můžeme zjemnit másličkem a vlastně podávat s nějakou zajímavou přílohou.
2: Každý kluk sní.

0: Rikotové noky s cuketou a bylinkami budeme podávat. Naposledy zopakuji, jak na to rikotu vykloupte do cedníku opatřeného plátínkem, ten vršek taky překrýte a dobře vymačkejte všechnu syrovátku. Rikotu pak přendejte do mísy, přidejte žloutky oddělené od bílků a vše dobře promíchejte. Pak už přisypejte hladkou mouku, nastrouhaný parmazán, sůl, pepř, nasekaný tymián a vše spolu promíchejte. Pokud se vám bude zdát těsto příliš lepivé, můžete přisypat ještě trochu té mouky navíc. Těsto na noky rozdělte na 8 porcí stejných, pak vyválejte válečky o průměru 1 cm, nakrájejte asi na cm široké kousky, vezměte vidličku a hroty hezky popotáhněte každý ten kousek po pracovní ploše, aby vám vznikl pěkný nok. Tak ještě cuketu tu si připravíme tak, že ji omijeme, rozkrojíme na půl a nakrájíme na tenká půlkolečka, přidáme do misky, vmícháme prolisovaný česnek, ochutíme solí pepřem, na pánvi rozpálíme lžíci olivového oleje a cuketu orestujeme. Noky uvaříme v osolené vroucí vodě, že jsou hotové, tak to poznáme lehce, prostě vyplavu na hladinu, tak je hezky vyndáme děrovanou naběračkou z vody a přidáme k cuketě. Opatrně promícháme. Servírujte pokapané olivovým olejem a nastrouhanou kůrou z dobře omytého citrónu. Tak tedy, rikotové noky s cuketou a bylinkami budeme dnes podávat a pokud vaříte s námi, tak věřím, že budete za chvíli podávat taky. Tak ještě předtím si dáme něco na zub a upečeme si něco na odpoledne. Pochutnáme si na malinovém dortíku. Ten za nás ochutnala Jana Kudivejsová a kdo ho pekl? Jan Fiala, který nám doporučuje vyzkoušet. A proč? No, protože je jaký?
1: Velice jednoduchý, rychlý, chutný. Nechá se udělat varianta i nepečená, když si někdo prostě pořídí jenom dětský piškoty. Já dám recept na korpus kakaový, ale jde to udělat i prostě s dětskýma piškotama, že si prostě vyložíte piškoty místo toho korpusu, který teďka nariktuju.
2: To by byla rychlovka s těmi piškoty, tak. Ale když někdo opravdu rád doma peče a rád zkouší nové věci, tak jak může udělat ten piškot, ten základ podle vás?
1: Piškotový korpus. Budeme potřebovat 7 žloutků, 20 deka cukru, 90 gramů vody, 200 gramů hladké mouky, 1 balíček prášku do pečiva, 2 lžičky kaká a 1 lžičku jedlé sody. Vyšleháme žloutky s cukrem, postupně přidáme vodu, prostě to krásně vyšleháme. Do této směsi se přidá hladká mouka, prášek do pečiva, ty 2 lžičky kaká. Nakonec přidáme jedlou sodu, zamícháme, nalijeme do formy a necháme péct při 200 stupních. By to mělo trvat asi 15-20 minut.
2: A jak vy rád pečete? Na pečícím papíru anebo vymazat a vysypat tu formu?
1: Já teda rozhodně všechno na pečícím papíru. Je to rychlejší, pohodlnější. Když je korpus vychladlej, budou z toho 2 dortíky, takže ho prostě prokrojíme a připravíme si na něj krém. Krém je velice jednoduchý, 250 ml šlehačky, jeden tvaroh, což je zase 250 gramů. Šlehačka se vyšlehá, tvaroh se vyšlehá zvlášť v misce s 2 lžičkama cukru. Všechno se smíchá. Kdo má strach, že mu to nestuhne, může do toho přidat do té šlehačky jeden pytlík stužovače šlehačky, ale není to potřeba.
2: Používáte ale asi nějakou tučnější, která drží opravdu?
1: Samozřejmě 35 šlehačku prostě, která drží. Ten krém se potře na ten korpus, nechá se to stuhnout, nejlépe do druhého dne, ale stačí 4 hodiny. A když se to nechá stuhnout, tak se na to nasype asi tak 0,5 kg malin a zaleje se to s želatínovou polevou. Dortík se nechá opět stuhnout, tak 2-3 hodinky a můžete podávat. Vynikající osvěžení.

Pomalu se blíží 12. hodina a budeme podávat oběd. Dnes to bylo velmi rychlé. Dnes budeme podávat rikotové noky s cuketou a bylinkami. Možná, že si k tomu dáte i kousek toho masa a věřím, že vám to bude chutnat, ať už s masem nebo bez masa. No a věřím, že vám bude chutnat i příští týden. To si připravíme filety z sandáta s krustou a k tomu si ještě uděláme takový jednoduchý, lehký bramborový salát. Tak, co budete potřebovat? 4 filety sandáta, 2 lžíce rostlinného oleje, stroužek česneku, lžíci citronové šťávy, sůl a pepř, 50 gramů kešu ořechů, 50 gramů toustového chleba, svazek hladkolisté petrželky, 6 větších stroužků česneku, lžíci citronové šťávy a ještě olej. Tak a na salát malé salátové brambory, 10 nakládaných okurek, červenou cibuli, petrželku, 50 ml jablečného nebo vinného octa, co máte radši, 30 ml olivového oleje, pak budete potřebovat zeleninový nebo ještě lepší jeho hovězí vývar, je to na vás. Dižanská hořčice ještě bude potřeba, sůl, pepř a cukr. Takže 4 filety sandáta, 2 lžíce rostlinného oleje, stroužek česneku, lžíce citronové šťávy, sůl a pepř, 50 gramů kešu ořechů, 50 gramů toustového chleba, svazek hladkolisté petrželky, 6 větších stroužků česneku, lžíce citronové šťávy a 2 lžíce rostlinného oleje. Na salát brambory, okurky nakládané, cibule červená, petrželka, ocet, olivový olej, vývar, buď hovězí nebo zeleninový, dižonská hořčice, sůl a pepř. Tak, pro kontrolu. Sandát, olej, česnek, citronová šťáva, sůl, pepř, kešu ořechy, toustový chléb, petrželka, česnek, citronová šťáva. Tak co ještě? Rostlinný olej. A na salát brambory. Ty brambory si dejte vařit, než se ozve znělka, ať to hezky stíháme. Nakládané okurky, červená cibule ještě bude potřeba, hladkolistá petrželka, ocet, olivový olej, vývar, dižonská hořčice, sůl, pepř a cukr. No, tak těch surovin je tentokrát trochu víc. Doufám, že je všechny máte. Takže suroviny známe. Oběd máme hotový, budeme podávat. Co zbývá? No, tak jako vždy na závěr od Zdeny Kabourkové přání. Tak tedy přeji vám dobrou chuť a mějte se hezky.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nejmladší obyvatelstvo v Pardubickém kraji má újezd u Sezemic na Pardubicku. Psí park v Chrudimi je ode dneška znovu přístupný. V Česku letos zatím zemřelo 23 motorkářů, dvakrát více než loni. A počasí na východě Čech dnes čekejte oblačno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré sobotní poledne. Nejmladší obyvatelstvo v Pardubickém kraji má obec Újezd u Sezemic na Pardubicku. Věkový průměr tam přesahuje 35 let. Naopak nejvyšší průměrný věk více než 57 let mají lidé v Urbanicích v témž okrese. Uvedl to Český statistický úřad. Újezd u Sezemic, kde žije asi 220 obyvatel, těží z výhodné polohy v blízkosti Pardubic i Hradce Králové. Vesnice leží nedaleko nájezdu na dálnici D35. Psí park v Chrudimi je ode dneška znovu přístupný. Plocha pro volné venčení a výcvik psů byla uzavřená od začátku března. Provozovatelé tam pracovali na úpravách terénu a dobrovolníci pomáhali s výsadbou keřů a květin. V Hřebčíně v Kladrubech pořádají po 10 letech znovu velký jezdecký den. Hlavní program začíná na závodišti ve 13 hodin. Návštěvníci uvidí kočárový rej, uherskou poštu, jízdy v dámských sedlech, skokovou čtverilku a další vystoupení. Kromě starokladrubských koní se představí i několik zahraničních chovů, dodává ředitel Národního Hřebčína Jiří Machek.
2: To závodiště doopravdy je obrovský, je potřeba zaplnit koňmi a na to je potřeba doopravdy mnoho koní, včetně hostů.
3: Budou to hosté jak z České republiky, ale hosté i z významných evropských hřebčínů, z Německa, Švýcarska, Maďarska.
0: Na českých silnicích

0: by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě. Sport.
1: Basketbalisté Pardubic se po postupu do finále vrací zpátky do tréninku. Po dvou dnech volna po postupu nad Brnem začíná tým s přípravou. V boji o titul se utká s Nymburkem. S ním se hráli Východočeši v této sezóně 5 zápasů. Jednou vyhráli, ostatní o pár bodů ztratili. A právě to by mohlo Pardubicím v následujících duelech pomoci, jak říká hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar.
2: Máme tu šanci se s Nymburkem znovu letos utkat. Samozřejmě my z těch posledních utkání máme nějaký sběr dat, co nám fungovalo, co nám nefungovalo, a věřím tomu, že společně s realizačním týmem dokážeme sestavit takový herní plán, který nám s Nymburkem dá šanci na to bojové vítězství. Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami, a to zejména na horách. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Slabý vítr se během dne změní na mírný severozápadní. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne, večer se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Komplikace čekejte na Svitavsku na kruhovém objezdu silnic 34 a 35 bourala u Koclířova 3 osobní auta. Na místě zasahují hasiči, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré sobotní poledne přejeme z Pardubic. Tak zase jsme se všichni dočkali, scházíme se spolu u prostřeného stolu, který je ale prázdný. Chybí na něm to nejdůležitější, dobroty, samozřejmě ty hudební, to je na vás.
3: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: vím.
1: Začala kapela Slza, hodinou písniček od srdce a dál to bude na vás, však to dobře znáte, protože je víkend, tak teď po 12. i v podvečer po 17. si můžete vybrat vaši oblíbenou písničku. Telefon 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Kdo je na drátě? Haló.
3: Haló, tady Láďa, Česká Třeba, čau.
1: Nazdar, Láďo, tak co to bude?
3: Něco mě zahraje, včera jsem měl narozeniny, jak
1: jo,
3: mě telefoně jedno.
1: Ty jsi měl včera narozeniny. Dobře, dobře, tak já tady něco vyberu, už vím, co bych ti tak mohl zahrát. Tak posledně to byl Šťastný chlap, to ty jsi, to už nepotřebuješ.
3: No to jo.
1: Tak, jak se to říká o šťastném manželství? Jaký je recept na šťastné manželství?
3: Tak co, já nevím, ochotu.
1: No, ty jsi ženatý a tvoje žena, ty jsi ženatý a tvoje žena je šťastná. To stačí.
3: No tak to nevím.
1: Jo. Ne.
3: To bych si musel zeptat.
1: Tak, dobře, hele, já už jsem to našel, takže písnička je připravená, moc tě zdravíme, všechno nejlepší k tvým narozeninám.
3: Děkuju.
1: Naslyšenou.
3: Čau.
1: Tak, tady to je.

0: Plakej a Jiří Korn a někdo opět na drátě, kdo pak do rozhlásku volá tě, haló.
1: No ahoj, Honzo, no, to musí poznat, je to Jarda Subiny. Já teda nejsem ženatý, ale jsem taky šťastný. No. To není jenom o tom manželství. No a když teda včera koncertovali tři sestry v pivovaru, já jsem teda bohužel nebyl, takže bychom si dali něco, třeba modlitbu.
0: No, modlitba pro partu by mohla být, určitě.
1: No určitě, to by bylo super. Tak. Dneska máme krásný den, takový nesvítím, bo sluníčko pofukuje, takže pro všechny posluchače, pro vás do rádia a zase někdy naslyšenou.
0: Dobře, tak my moc děkujeme, písnička od tři sestry je zde, měj se krásně a zase cinkni, naslyšenou.

0: Modlitba po partu tří sester a někdo opět se domodlil do vysílání. Kdo pak to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Alena, já vás zdravím a nechala bych zahrát všem příznivcům leteckého sportu, který dneska se přesouvají do Hradce Králového, kde Alenská pouť je, tak ať jim hlavně vydrží počasí, ať to všichni tam hezky užijou.
0: Dobře, a jakou písničku?
1: Já to nechám na vás.
0: Dobře.
1: Mějte se hezky, děkuju, nashledanou.
0: Mě jedna napadla teď, mějte se moc hezky, naslyšenou a je to písnička taky s leteckou tématikou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A dlouho jsem ji neslyšel.

0: v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Někdo opět číhá na drátě, tak kdo pak to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Anička z České Třebové. Jsem ráda, že vás taky slyším.
0: No jo, já tady skoro nejsem,
1: vidíte. Takový omezený večer. A tak člověka to potěší, když slyší známý hlas. A nechala bych si zahrát Jarošovský pivovar.
0: Jarošovský pivovar už je připravený. Mějte se moc hezky.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Jarošovský pivovar a kapela Argema, také už Evergreen, který nestárne, a někdo opět na telefonu. Kdo pak to je? Haló?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Žamberku,
0: zdravíme, Tondo. Tak co to bude pro vás?
1: Tak nevím, jestli to tam máte, ale pro naše hokejisti bych chtěl zahrát Mám ráda brankáře. Drahomíra Vlachová zpívá.
0: Kdože to zpívá?
1: Drahomíra Vlachová.
0: Drahomíra Vlachová. Mám ráda brankáře. Já to tady nikde nevidím. Čekejte, Vlachová, Radomíra Vlachová, mrkneme na to. Tak, jestli tady vůbec bude Radomíra Vlachová, není, no, tak to nemůžeme mít ani tu písničku, když nemáme Radomíru Vlachovou. Tak bohužel nemůžeme sloužit. No.
1: A tak mě tam dejte od Pavla Nováka Klaunovou zpověď.
0: Dobře. Klaunová zpověď. Bude za okamžik. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji pěkně. Vy taky. Naschanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.

0: zpověď v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice nás dohnala až do poloviny dnešního poledního pořadu. A kdo načne tu druhou půlku? Dobrý den. Haló?
1: Haló?
0: Haló, haló, haló, haló, haló, haló, haló, haló.
1: No prosím. Zahrajte mě písničku. Dům, barák na Vostře.
0: Dobře, dobře. Písnička je tu, mějte se hezky, naslyšenou. Tak a doporučíme všem ostatním telefonujícím pro příště stišovat rádia nebo jít někam dál od rozhlasových přijímačů, aby nám to tam takhle nevazbilo jako u pana posluchače. Tak Aleš Brichta a jeho barák na Ostřel, písnička je připravená.

Padák na ovce Aleše Brichty teď doplníme další rokovou skladbou, o kterou si píšete. Zahrajte prosím písničku od kapely Kabát, bude to k dnešním narozeninám pro Miloše do Linhartic. Přejeme mu štěstí, zdraví, pohodu a dobrou náladu. Věra s rodinou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A někdo opět na telefonu po krátké pauze. Kdo pak to je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jarka z Říkovic.
1: Tak Jarko, co to bude pro vás?
2: Já bych chtěla zahrát písničku od Olgy Lounové, Memento Mori, dokud žijem.
1: Dobře.
2: Pro nás všechny do Říkovic organizujeme dnes odpoledne kácení máje.
1: Ano.
2: A zároveň jako vzpomínku na naši kamarádku Petru, která nás před měsícem předčasně opustila. Děkuji
1: Dobře.
2: moc.
1: Tak písnička je tady. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: užívat svět.
1: A připravené poslední telefonista této hodiny. Tak kdo pak volá? Hola, hola.
2: Krásné dobré odpoledne, pane Vamberský, u telefonu Ondra Rakovník.
1: Rakovník volá. Tak Rakovníku, Ondro, co to bude?
2: Tak dneska bych vás poprosil o písničku Dokud se zpívá od Jaromíra Nohavice.
1: Dobře. Tak mám.
2: Tak a písničku bych samozřejmě poslal jako obvykle. Pro vás, pane Vamberský, pro všechny posluchači Českého rozhlasu, pro rozhlasu Pardubice, pro moji mámu, pro mého tátu a jinak pro všechny a všem přeji krásný víkend. Jinak příští sobotu se neuslyšíme, volat nebudu, protože moderuji jeden odpolední country festival.
1: Pánečku, kde pak to bude?
2: Tak to nevím, jestli vůbec takhle můžu říct.
1: No to víte, že můžete.
2: No bude to ve Zbečně.
1: Ve Zbečně, dobře, tak kdo by měl to, cestu?
2: Nevím, jestli můžu říct, jak se to jmenuje.
1: Určitě.
2: Zbečenský kapr, bude takový country festival. Aha. Bude to moje první takováhle velká moderátorská akce.
1: No výborně, tak, no tak to držíme pěsti.
2: Nebude to žádný trapas, snad to bude vše v pořádku.
1: Tak určitě to dopadne. Držíme pěsti, kdo byste měli cestu, tak se zastavte ve Zbečně. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: A zase naslyšenou.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: Přesně tak a teď také další z vašich přání, tentokrát zase jedna šlágrovka. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku pro naši babičku Libušku Hrbáčkovou, která včera oslavila svoje narozeniny. Ještě jednou všechno nejlepší, hlavně zdravíčko. To vše přeje celá její rodina. Máme

Zas o rok víc zpívala Veselá trojka. Tak teď ještě poslední písničkové přání této hodiny. Píšete, prosím, zahrajte písničku naší třídní učitelce jako velké poděkování za vše, co pro nás udělala, co nás naučila na základní škole Komenského v Pardubicích. Brzy oslaví životní jubileum. Děkuji a přeji hodně zdraví do dalších let. Žáci z bývalé 9. A...

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Pardubice plánují od září úplně zakázat používání mobilů ve školách. Dnes začíná mezinárodní hudební festival Letohrad. Na hlavním oltáři v bazilice v Jablonném v Podještědí je dnes naposledy k vidění ukradená lebka svaté Zdislavy. V kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, přehánky a teploty do 27 stupňů. Dobré sobotní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubický magistrát plánuje sjednotit pravidla pro používání mobilů ve školách. Od září by tak žáci základních škol zřizovaných městem nesměli používat mobily nejenom při výuce, ale ani o přestávkách. Změnu by měly školy plošně zapracovat do svých školních řádů. Náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice říká, že regulaci mobilů ve školách podporuje i většina rodičů, kteří odpovídali v anketě.
4: Protože si zkrátka myslíme, že ty děti by mezi sebou měly mluvit, měly by komunikovat, měly by využívat třeba ty volné zóny, které mají ve školách, aby si třeba šli zahrát ping-pong, nebo se věnovali sportu, anebo té běžné mezilidské komunikaci místo mobilních telefonů. Takže k tomu směřují ta naše metodická doporučení.
3: V Letohradě dnes začíná mezinárodní hudební festival. Potrvá do 7. června a kromě českých hudebníků a souborů představí umělce z Itálie, Tajvanu nebo z Polska. Koncerty budou hned v několika městech a obcích na Orlicko-Ústecku. Dnešní zahájení bude od 7:30 večer v Domě kultury v Letohradě, říká hlavní organizátor František Vaníček.
5: Vystoupí Filharmonie Hradec Králové s unikátním programem Koncert nejen filmových melodií, to znamená, uslyšíme známé filmové melodie od Sedm statečných, samozřejmě filmová hudba Ennia Morriconeho a dalších. Bohužel už máme vyprodáno.
3: Kabinová lanovka v horním úseku na Sněžku nejezdí kvůli silnému větru. Úsek z Růžové hory na vrchol Sněžky bude mimo provoz nejspíše celý den. Oznámil to vedoucí provozu společnosti Lanová dráha Sněžka Jiří Špetla. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonném v Podještědí. Je vystavená na hlavním oltáři a dohlížejí na ni policisté. Církev ji dnes vystavuje naposledy. Nechce už riskovat její další krádež.

0: 18 až 19 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne, večer se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Hradci Králové se kvůli příjezdu návštěvníků aviatické pouti tvoří kolony v ulicích Letiště Velká, Věkošská a Jana Černého, a to na výjezdu z města. Na místě jsou policisté a porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí v okolí 12. kilometru ve směru na Prahu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
2: Přeji vám hezkou sobotu. Je tady poslední květnový víkend a nutno uznat, že letošní květen nám ve svém závěru přinesl už vyloženě letní počasí, ideální pro velké výlety. A pokud byste náhodou nevěděli, kam se vydat, rádi vám poradíme, začínají výlety. Dnes vás vezmeme na vyhlídku jménem Hraběcí stolek. Najdeme ji na Vysočině, kousek od obce Vír. Je neuvěřitelně malebná a nabízí krásný pohled do údolí na řeku Svratku. Potom si v Praze vyzkoušíme, jak fungují přívozy přes Vltavu a zažijeme přitom skutečnou romantiku. Čeká nás také výlet na Valašsko, na Svantovítovu skálu u Malé Bystřice ve Zlínském kraji. Výhledy z ní jsou prý opravdu dechberoucí. A nakonec navštívíme zámek Týnec v Plzeňském kraji. Ten kdysi začal stavět hrabě Kolovrat a protože jeho potomci o něj neměli zájem, zůstal nedostavěný až do 19. století. Dnes má nového majitele, vášnivého sběratele umění, a tak jsou v něm k vidění umělecké sbírky, včetně děl, grafika a spisovatele Josefa Váchala. Berete naši nabídku, pokud ano, jsme rádi. A ještě jednou, buďte vítáni.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.
3: Mně se taky stýská. Najednou zdá se, máme proč znovu se znát.

0: Na hranici Vysočiny a Jihomoravského kraje, jen pár kilometrů od krásného hradu Pernštejna, je na vysokém srázu nad řekou Svratkou vyhlídka zvaná Hraběcí stolek. Jak přišla ke svému neobvyklému jménu? To se s ředitelem destinační agentury Koruna Vysočiny Davidem Štěpánkem vydala zjistit naše kolegyně Irena Šarůnová.
1: Po polní cestě mezi Bolešínem a Věstínkem na Žďársku jdu s Davidem Štěpánkem a míříme na Hraběcí stolek. Už ta cesta se mi líbí. Zpívají nám ptáci, nádherné čisté louky.
2: Cesta nám zabere asi 10 minut, řekl bych, že je to tak 300 až 500 metrů.
1: My jsme si vybrali takovou jednodušší stezku. Ono se dá jít na tu vyhlídku i ze spoda. Odkud?
2: Přímo z víru a vystoupat hřeben, ale je to nějakých 150 výškových metrů.
1: Tamhle do kopečka tlačí maminka kočárek. Dobrý den, já jdu na Hraběcí stolek, vy právě odtud jdete i s kočárkem. Je to tam hezké?
3: Nádherný, to je nejhezčí místo tady v okolí.
1: A hodně tady chodí turistů?
3: Moc jich nepotkáváme, ale my chodíme v takovou dobu, kdy to jako není takovej ten turistický čas, jo?
1: To se vám vůbec nedivím. Tak děkujeme, nashledanou. Co je zajímavé, my jdeme z kopce dolů.
2: To je moje nejoblíbenější vyhlídka v tomhle směru. Hraběcí stolek si vybrali i hollywoodští filmaři. Natáčeli tam pár záběrů do trháku Nosferatu. Část filmu se natáčela nedaleko na Pernštejně, takže využili i tuhle vyhlídku.
1: Vstoupili jsme do listnatého lesa a něco nám tam prosvítá.
2: Nový altánek, který byl vybudován na místě původní rozhledny.
1: Cedule, vstup na vlastní nebezpečí, ale festovní altánek. Je tam stůl, lavice, no a nádhera. Už jsem na vyhlídce, dívám se dolů k řece.
2: Díváme se na vodní dílo Vír 2. Tady tohle je vyrovnávací hráz. Přímo před náma, na tom brdku, pod těma stromama se ukrývá zřícenina hradu Pišolac.
1: Říkáte brdek, ten pojem mi není známý.
2: Brdek vlastně znamená kopec. To je úplně jednoduchý. Proto brdy.
1: No a teď už se dostáváme k tomu, proč se této vyhlídce říká Hraběcí stolek. Je tady dokonce informační tabule, na ní je stará černobílá fotografie. Rozhledna, dvě patra.
2: Tuhle rozhlednu nechal vystavět poslední pán kunštátského panství, hrabě František Josef Kudenhove Honrichs. Pan hrabě měl tohle místo rád, sám jsem velmi rád jezdil na lov a při svých toulkách tady si nechával připravovat oběd nebo nějakou svačinu. Právě proto se tomuhle místu říká Hraběcí stolek.
1: Já jsem čekala nějakou pověst o děvečce, která skočila ze skály, tak tady nic takového není.
2: Ne. A není to až tak dlouhá historie. Ta rozhledna byla vystavena v roce 1903 a stála tady zhruba do roku 1930. A v roce 2020 se bratři Bartoňovi z nedalekého Bolešína rozhodli postavit na tom stejném místě tenhle velký dřevěný altán.
1: Na vyhlídkové straně toho altánu je připevněná lavička. Můžeme si užít tu svačinku i zvenku a přímo pohledem na ty nádherné kopce.
2: Já bych teda volil tu lavičku přímo na hraně útesu. Tam je to nejlepší. Tady se všichni fotí. Tohle je vlastně velmi oblíbené instagramové místo.
1: No je to krásný pohled. A nikde nikdo.
0: Konstatuje překvapeně naše kolegyně Irena Šarůnová, kterou na vyhlídku jménem Hraběcí stolek u Bolešína zavedl ředitel destinační agentury Koruna Vysočiny David Štěpánek. K procházce na vyhlídku můžete přidat i výlet do nedaleké obce Vír. Údolí je obklopené skálami a pokud jste milovníci adrenalinu, můžete zkusit i místní feraty. Oblíbené jsou také procházky k hrázi Vírské přehrady anebo na vyhlídky Klubačice a Rosyho skála.

Máme světovou kuriozitu, nejsevernější loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Tak začínalo zadání minulé soutěžní otázky. A jak zněla? Kam se za ní můžeme vydat? Kam si můžeme udělat hezký výlet? Za A do Rumburku nebo za B do Varnsdorfu? Tak to jsou dvě města ve Šluknovském výběžku. Krásná města, ale musím dát přednost Rumburku, protože tady právě ona nejsevernější loreta stojí. Udělejte si tam výlet, je nádherná. No a když tam budete, tak si udělejte výlet i do úžasného okolí. Je tam spousta cyklostezek. Na Dymník se třeba můžete podívat, nebo na Hrádek ve Varnsdorfu. To je vlastně na pomezí Česka a Německa. Prostě je tady hodně možností. Takže kdo napsal Ačko, tak teď asi zpozorní, protože ve slosování mohl mít štěstí. Kdo vyhrává ale cestovní alulahev? Jsou to pan Pavel Šulc, Praha, paní Marie Sebelová nebo Šebelová, Blansko, paní Danuše Čermáková, Hradec nad Moravicí, paní Jiřina Sovová, Brno Medlánky a paní Alena Krejzová, České Kopisty. Všem balíme a posíláme dárek cestovní alulahev, jak už jsem říkal. No a možná, že vyhrají i hlavní cenu. A tou hlavní cenou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Budete-li soutěžit, tak vám držíme palce.

0: Přívozy mají v Praze na Vltavě dlouhou historii, která sahá až do středověku. Sloužily k překonávání vodního toku a byly důležité pro dopravu a obchod. Postupně je nahrazovaly mosty a jejich význam se tím pádem zmenšoval. Přívozům samozřejmě nenahrával ani rozvoj automobilové dopravy. Mnoho z nich skončilo po roce 1948 kvůli zániku živností. Přívozem se ale v Praze můžete svést i dnes, jak zjistila naše kolegyně Jolana Nováková, která se k Vltavě vydala s historikem Martinem Pitrem.
1: Tady to zní jako u moře, ale my jsme v Praze, jsme u Vltavy, jsme na Císařské louce, naproti Vyšehradu, máme odsud nádherný výhled. A už jsme byli taky v Modřanech a byli jsme v Podolí. Ostatně, když mluvím o těch Modřanech, tak tam my máme jednu zmínku o přívozu už někdy snad z 15. století.
2: Z doby vlády českého krále Jiřího z Poděbrad. Listina pochází z ledna 1459 a tento přívoz byl součástí obchodní cesty z jižních Čech do Prahy. Původně byl určen jen k přepravě osob a se začátkem provozu modřanského cukrovaru v roce 1861 byl vedle osobního přívozu zřízen druhý přívoz pro povozy s řepou.
1: Já se v těch Modřanech ještě chvilku zdržím, protože tam se udála taky jedna tragédie, protože v roce 1910 v listopadu na jednom z přívozů, kterým pluli dělníci ráno do práce, tak se stalo to, že místo 12, kteří by se tam vešli na tu loď, tak se jich tam nacpalo 30 a ten přívoz se samozřejmě potopil a 3 lidi se utopili. Tak něco veselějšího asi radši.
2: Ano, přívozy v současnosti lidé rádi využívají nejen z praktických důvodů, třeba cestou do práce, ale také jako výletní zážitek. Pokochat se pohledem na Prahu z vodní hladiny za pěkného počasí, jako je třeba dneska, je velká paráda.
1: K těm přívozům se dostanete městskou hromadnou dopravou, většinou tramvají, i když tam u zoologické zahrady, tam je to spíš autobusem a pěškobusem taky. Je příjemné, že k přívozu dojdete třeba přes zahradní restauraci, okolo lázní, okolo posezení na lodi, vidíte krásnou pražskou architekturu. No prostě, jak říkal Martin, je to paráda. 6 přívozů je součástí pražské integrované dopravy, to znamená, teď jeden slyšíme zrovna, to znamená, že na nich plujete na lítačku nebo na jízdenku na městskou hromadnou dopravu. Přívozy mají svoje jízdní řády, pravidelné, 4 jsou jenom sezónní a na některých z nich dokonce můžete plout i mimo jízdní řád. Když potřebujete, tak zazvoníte nebo zamáváte, prostě nějak požádáte a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.
2: Jeden pražský přívoz byl nedávno zrušen. Lávka pro pěší a cyklisty mezi Holešovicemi a Karlínem, mimochodem nejlepší stavba roku 2023, nahradila přívoz s milým pojmenováním Eholka. Ale bezbariérová loď na elektromotor vozí cestující po jiné trase.
1: No a mimo tarif pražské integrované dopravy funguje ještě přívoz Vyšehrad mezi Smíchovskou náplavkou a Podskalím.
2: Tak vzhůru na palubu, Jolano.
1: Vzhůru na palubu, ale až za 20 minut, protože tamhle ten přívoz ten nám právě uplul.
0: Na romantickou plavbu pražskými přívozy přes Vltavu nás naše kolegyně Jolana Nováková pozvala spolu s historikem Martinem Pitrem. A pokud byste o přívozech chtěli vědět víc, můžete se už teď podívat na web našeho pořadu výlety.rozhlas.cz, kde kromě dalších informací najdete i spoustu krásných fotografií. Jak už jsem mnohokrát říkal, tak naši reportéři se naučili i úžasně fotografovat. Tak za to děkujeme.

0: Valašsko je častým cílem turistů. Pro svoji divokou přírodu, skvělou kuchyni i spoustu památek. K jedné z nich se vydáme v další reportáži. Jde o přírodní památku jménem Svantovítova skála. Nachází se poblíž obce Malá Bystřice. Tento 60 metrů dlouhý skalní výchoz, který je součástí Vsetínských vrchů, pochází ze Třetihor. A jak už to tak u podobných míst bývá, je i tohle opředeno pověstmi. Ke Svantovítově skále se společně s nezávislou starostkou Malé Bystřice Lucí Kotrlovou vydala naše zlínská redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: My už s paní starostkou máme v nohou 4 kilometry po naučné stezce Klenov. Kolik nás ještě čeká ke skále?
2: Už se hodně rychle blížíme, máme půl kilometru před sebou a uvidíme vrcholky skály, přijdeme z vrchní strany.
1: A my jsme úzkou lesní pěšinou došli až na vrchol Svantovítovy skály. A je tady, musím říct, nádherně, protože se nám otevírají výhledy na okolní lesy a údolí. Kam až dohlédneme?
2: Celý levý horizont uvidíme vlastně hřeben s asi nejvyšším vrcholem, který teď vidíme, Radhošť. Hlavní údolí je celá obec Malá Bystřice, kterou lemuje kopec Santov. A na druhou stranu vede údolí, které je zakončené až na přehradě Bystřička.
1: Pojďme posluchačům tady to krásné místo popsat.
2: Celý ten skalní útvar je složený jak kdyby ze třech různě vysokých skalních stěn. Hlavní stěna se jmenuje Ploutev, ta je nejvyšší a pak jsou tu vedle ještě další dvě stěny. Jedna je Svatka a ta druhá, ta menší, Svatoušek. Na té nejvyšší stěně je nachystáno několik cvičných lezeckých tras pro horolezce, které jsou tu hodně využívány převážně o víkendech.
1: Kdybych se tady naklonila přes ten velký balvan do údolí, jaký je to dolů sešup?
2: Nejvyšší vrchol bychom naměřili asi 12 metrů.
1: Většina takových kouzelných míst je opředená mýty a pověrami. Máte i tady v Malé Bystřici nějakou takovou?
2: Pověr pár je a vzhledem k tomu, že to je místo zasvěcené staroslovenskému pohanskému bohu, tak ty pověsti se hodně vážou na ten pohanský život, který tu kdysi byl. A vzhledem k tomu, že to bylo místo odhalené ve výšce nad údolím, tak se tradovalo, že tu probíhaly obětní rituály. Ale posléze, jak se nálada u nás tady v okolí měnila a přicházelo křesťanství, tak se spíš přecházelo na tradice a historii o tom, že nám tady ten kámen upustil čert a z pohanského místa se dělá místo, které naznačuje zlo a že tady ten kámen nechal čert a chtěl přehradit údolí, že chtěl rozpůlit kopec a jiné podobné.
1: Tak a abychom skálu viděli v celé její majestátnosti, tak teď budeme muset obejít celý ten kopec a sejít dolů do údolí.
2: Až do údolí nepůjdeme, zatím půjdeme jenom na úpatí skály, té spodní, té nejmenší.
1: Tak cesta na druhou stranu skalního útvaru se stala pro nás obě malinko adrenalinovým zážitkem, ale jsme tady, my jsme holky šikovné. A musím říct, v údolí leží nádrž Bystřička, za zády máme skalní útvar. Máte tady opravdu krásně.
2: Krásně, nádherně, nejhezčí a myslím si, že by bylo důležité se podělit s celou republikou. Všichni přijeďte, jste u nás vítání, na Valašsku je vždycky krásně.
0: Zve do Vsetínských vrchů starostka Malé Bystřice Lucie Kotrlová. Tak toho pozvání využijte a určitě na Valašsko alespoň na pár dnů vyrazte. Tento kraj nabízí síť cyklostezek, turistických tras i míst k odpočinku a zažít se tam toho dá skutečně mnoho. Výlety. Tak jsem už prozradil, jaká je hlavní cena to při vyhlášení soutěže z minulého víkendu, ano, tedy výletnický batoh s řadou příjemných, krásných věcí v něm, ale musíte znát novou soutěžní otázku, abyste se zařadili do slosování o tu hlavní cenu. Mimochodem, v průběhu měsíce stačí jedna správná odpověď a pak pochopitelně trocha štěstí. Svezení pražskými přívozy přes řeku Vltavu s naší kolegyní Jolanou Novákovou nás inspirovalo k nové soutěžní otázce. Věděli byste, který pražský přívoz je úplně nejstarší? Napovím, že jeho historie sahá až do roku 1222. Dnes je tento historický přívoz obnovený a je možné ho opět využívat. Jde o Ptáme se za A. Přívoz Vyšehrad nebo za B. Přívoz Sedlec Zámky. Tak nám pošlete textovou zprávu, to je docela jednoduché. Odpovídání na soutěž je spoplatněna částkou 4 koruny. Službu zajišťuje ATS Praha. A její znění? Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa. To všechno pošlete na telefon, no všechno, tedy tuto textovku na telefon 90 011 04 do zítřejší půlnoci. Neřekl jsem, o co hrajeme, tak to napravím. Hrajeme o 5 kusů cross body tašek. Pokud někdo snad netuší, co to je, tak je to taška, která se dává na rameno křížem přes tělo. Nespadne vám, máte volné ruce a je to vlastně takové hodně pohodlné. Takže cross body taška, no a hlavní cena výletnický batoh. Prostě dáváme vám teď dárky, nebo můžete vyhrávat dárky, které se vám hodí na těch vašich ještě chvíli jarních cestách, ale už brzy letních. Tedy podle počasí tady je léto už vlastně naplno.

0: Tinci u Klatov v Plzeňském kraji stojí barokní zámek od italského architekta Aliprandiho. Býval sídlem rodiny Kolovratů, pak ho vlastnilo několik dalších majitelů, vystřídali se v něm dvě armády, sirotčinec, starobinec a jeden čas se dokonce uvažovalo o tom, že v něm bude hotel s kasínem. Tak naštěstí ale všechno dopadlo jinak a naše plzeňská kolegyně Jitka Doubravová se sešla s jeho současným majitelem a zároveň sběratelem umění Janem Plánkem Lazarovicem.
1: Já jsem ho koupil v roce 99.
2: Popisuje majitel zámku Jan Pelánek Lazarovic.
1: Neměl okna, dveře, podlahy a stropy. Z každé místnosti v druhém patře bylo vidět do nebe.
2: Vstoupili jsme do zámku. Jaké prostory může vidět veřejnost?
1: Expozice jsou zatím v části prvního patra a celém druhém patře. Zámek se nechal postavit Maximilián Kolovrat v době, kdy byl velmi bohatý a vlivný. Ale nikdy to nedostavil, zemřel dřív, než zámek byl dostavěn a jeho dědicové už o to neměli takový zájem, takže zámek opustili a byl nedostavěn až do 19. století.
2: Co bylo tím impulzem to koupit?
1: Tady jsou velké sály a ty jsem já potřeboval na prezentaci sbírek. Všechny stropy jsou pojednané od současných umělců, tenhle je od japonského umělce, japonského sochaře, Zrcadlo do nebe.
2: Vstoupili jsme do oranžového salonu.
1: To je původně pokoj paní Hraběnky. Restaurovaný je od malíře a restaurátora Žiláka. A nahoře je velký nástěnný obraz taky od Žiláka, který znázorňuje svatého Lukáše, který osvobozuje duše českých malířů. Vypouští je právě z tamhle klece. A Leonardo a Michelangelo mu pomáhají.
2: Vstoupili jsme do dalšího sálu, který je vymalovaný zeleně a uprostřed stojí klavír a na stropě jsou na modrém podkladu letadla.
1: To je malba od Aleny Andrlové, malířky z Klatov. A musíme se podívat od začátku, to je klasický téma, přeměna živočichů v techniku, dneska aktuální téma.
2: Právě tady začíná expozice malíře, grafika, ilustrátora, sochaře, řezbáře a také spisovatele a básníka Josefa Váchala.
1: Tak jsou lepty, největší kolekce leptů, která se dochovala, kompletně sbírka ex libris, největší kolekce kreseb dochovaných.
2: Vstoupili jsme do velkého sálu, kde je i zajímavá akustika.
1: Největší práce od Váchala, Uvolněné myšlenky, 5 metrů dlouhý obraz.
2: Josef Váchal tady pobýval?
1: On tady pobýval ve 30. letech na návštěvě u Jaroslava Polívky, byl mecenáš a sběratel knih a je známo pouze 5 tady těch kreseb a skoro okolnosti jsou všechny tady.
2: Nad hlavou máme obrovskou přes 100 metrů dlouhou nástropní malbu Tomáše Císařovského.
1: Jmenuje se to Nebe nad Týncem, využil takového krásného efektu místo dynamických mraků, tady vidíme dynamická letadla. A jsou tady vyobrazeny osobnosti, které měly co společného s Týncem, například tamhle majitel z 30. let a tady Josef Váchal, píše si právě zápisky. Na druhé straně to je podsta Sašovi Kolovratovi, který ve svém automobilu Saša Wagen veze Marlen Dietrichovou, kterou objevil a fotografuje a natáčí ho Jindřich Kolovrat, jeho mladší bratr, kterému se ovšem všude říká starý pán. Se dožil 98 let, ale tady je namalovaný jako mladý klučík.
2: Poslední Váchalovský sál je věnován volné grafice a cyklům. Na stropě je opět dílo současného umělce Jiřího Surůvky.
1: Tato práce byla připravena pro Bienále v Benátkách, ale slovenská strana to odmítla, takže nakonec skončila tady.
2: Zámek Týnec je ideálním typem na výlet, který propojuje historii, současné umění i příběh záchrany památky.
1: Co jsem slyšel, je to jediné místo, kde se projevuje takováto symbioza moderního současného umění s památkou.
0: Říká majitel zámku v Týnci u Klatov a zároveň vášnivý sběratel umění Jan Pelánek Lazarovic, který zámeckými prostory provedl naši plzeňskou kolegyni Jitku Doubravovou. Otevřené jsou vždy od čtvrtka do neděle od 10. do 17. hodiny. Můžete si vybrat prohlídku o historii zámku a slavných osobnostech nebo o životě a díle Josefa Váchala. A případně můžete, máte-li chuť, oba okruhy spojit dohromady.

A je tu závěr dnešních sobotních výletů. Věděli byste, který pražský přívoz je úplně nejstarší? Tak to je nová soutěžní otázka. Malá nápověda, jeho historie sahá až do roku 1222. Teď je historický přívoz obnovený, můžete se na něm projet, můžete ho tedy opět využívat. A my se ptáme, zda jde o přívoz Vyšehrad, to je Ačko, nebo za B o přívoz Sedlec Zámky. Tato odpověď se skrývá pod písmenem B. Jak už víte, Ačko, Bčko potřebujete do odpovědi, do té textové zprávy. A tu už nebudu opakovat. Všechno podrobné, tedy podrobnosti, najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tedy říkám podrobnosti, znění otázky, máte tam také reportáže, které jsme vysílali, máte tam fotografie ke každé reportáži. No poslechněte si, Jolana Nováková vám nabídla informaci o pražských přívozech. Třeba se právě tam skrývá správná odpověď na tu dnešní otázku. Tak přemýšlím, co bych vám ještě řekl, co bych vám prozradil. Nic, tak pokud se za chvíli vydáte na výlet, tak si to užijte. Nezapomeňte se včas vrátit, tedy pokud hodláte být někde přes noc, protože zítra další nedělní výlety startují ve stejném čase, tedy ve 13 hodin a 4 minuty. U mikrofonu určitě bude Pavel Kudrna. Hezký den.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Přelouči dokončují úpravy parku v okolí kostela svatého Jakuba. Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh zákona od ministra kultury Klempíře. Pardubičtí fotbalisté chtějí pro další sezónu posílit kádr. Oblačno až polojasno, přeháňky a teploty do 27 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. U odpoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Okolí kostela svatého Jakuba v Přelouči dokončují v těchto dnech zahradní úpravy. Z místa odstraňují náletové dřeviny a vysazují nové keře a rostliny. Kostel bude lemovat nový mlatový chodník s lavičkami a okrasnými záhony. Historická stavba bude také nově nasvícená.
2: Úpravy v okolí kostela jsou poslední etapou rozsáhlé obnovy městského parku pod občanskou záložnou. Hlavní část rekonstrukce dokončilo město v roce 2024. Tehdy odpočinková zóna kromě jiného dostala betonový skatepark a skluzavkový tobogán. Celkové náklady na všechny etapy dosahují výše 60 milionů korun. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Letní pláž pardubického akvacentra dnes zahájila sezónu. Otevřená bude každý den od 9 hodin ráno do 7 hodin večer. Na pláži je víceúčelový bazén se skluzavkou, tobogánem a dalšími atrakcemi. Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě. Ke změně financování Českého rozhlasu a České televize využije změnu současných zákonů. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jako důvod uvedl přibližně 400 připomínek, které se k návrhu zákona sešly.
3: Říkám, že potom všechny ty protesty a demonstrace jsou o ničem, protože vlastně se nemění nic. Jenom ty peníze se od lidí, aby je neplatili, a od firem půjdou z rozpočtu.
0: Český rozhlas i Česká televize dlouhodobě změnu financování kritizují. Ve středu v otevřeném dopise Babišovi napsali, že změna povede k destabilizaci médií a neexistuje pro ni žádný racionální důvod. O zájezdy na Blízký východ skoro není zájem. Prodeje v Evropě se kvůli krizi v regionu propadly až o 95%. Ukazuje to průzkum Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Naopak roste poptávka po dovolených v jižní Evropě. Zájem stoupl zhruba o pětinu. Do průzkumu se na začátku května zapojili členové asociace zastupující přibližně 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdu z celé Evropy. Sport. Pardubičtí fotbalisté za sebou mají druhý nejlepší výsledek po návratu do první ligy. Celkově skončili na 9. místě. Teď čeká kádr obměna, která ale nebude příliš velká. A jak říká prezident klubu Vít Zavřel, cílem je tým posílit a zkvalitnit.
4: Připravujeme se na přestupový okno a budeme řešit

0: přibývání oblačnosti až na zataženo. Nedělní teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí v okolí 12. kilometru ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jak pokračuje a probíhá výstavba pernérky u pardubického vlakového nádraží, tak to vám řekneme v této hodině, no a přidáme i písničky, které nestárnou v těchto 60 minutách od Petra Spáleného, taky od Status Quo, Haničky písničky nebo Dalibora Jandy.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Trápím se, trápím, zpíval Petr Spálený v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Teď je nejvyšší čas pohlédnout na oblohu. Ta je proměnlivá. Chvíli svítí sluníčko, chvíli je zataženo, možná u někoho z vás za okny už sem tam taky spadla nějaká ta dešťová kapka. No ale my víme od Imricha Drapáka z Českého hydrometeorologického ústavu, jak to bude dál a nejenom zítra.
1: Teploty dneska půjdou na 24 až 27 stupňů a postupně se nám za tou frontou bude ty oblačnosti ubývat, i těch srážek bude ubývat. A ráno a večer slabý vítr a během dne potom mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, tak bude zesladnout v těch přehánkách. V noci potom bude polojasno až skoro jasno, 13 až 10 minimální teploty a vítr slabý, proměnlivý nebo západní do 4 metrů za sekundu. A zítra přes den opět teploty 24 až 27, ráno polojasno až jasno, během dne potom nám začne od západu přibývat oblačnost. Zatím to vypadá, že spíše potom v noci, na neděli, na pondělí, by nás přecházel další frontální systém a ten potom by nám přinesl více srážek. V pondělí a i v pondělí asi nejchladnější den, tam nějakých jenom 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Jinu tedy, jak jste slyšeli, užijeme si ještě poměrně slunečný víkend, protože po víkendu se na chvíli zatáhne a přijdou vytoužené a tolik mnohými z nás očekávané dešťové přehánky, ale víc zase budeme vidět až zítra.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Když si tě, dívko, představím, jak tam spíš,

0: Zasažen.
1: Ano, Zasažen, Tomáš Klus a písnička Když si tě dívko představím v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Je to už víc než rok, co se v Pardubicích u nádraží začalo stavět multifunkční centrum Pernerka za víc než 4 miliardy korun. Zatím jsou hotové jenom základy a taky část suterénu, kde stavební firma musí řešit problémy se spodní vodou. Redaktorka Šárka Rusnáková, tak ta se měla možnost podívat přímo na staveniště.
2: Potom, co se podařilo dotěžit stavební jámu, tak jsme začali vrtat piloty až do hloubky 25 metrů a je jich tady 618 kusů, který nesou vlastně ten objekt pod základovými deskami.
3: Radomil Hejduk ze společnosti Syner ukazuje stavební jámu naproti pardubickému hlavnímu nádraží. Je hluboká zhruba 10 metrů, dlouhá 250 a široká 140 metrů a stavbaři z ní odvezli už 200 000 kubíků zeminy. Právě tady má vyrůst multifunkční centrum Galerie Pernerka za více než 4 miliardy korun. Doplňuje Pavel Nádvorník, technický ředitel investora skupiny Redstone.
4: Zhruba 30 000 metrů čtverečních pronajímatelné plochy bude zde část administrativní ofisu, cirka 5 000 metrů čtverečních, část volnočasových aktivit, mimo jiné 7-sálový prostor pro kino, bude zde hotel o 150 pokojích a malý multifunkční sál.
3: Součástí budou také parkoviště s celkem 11 místy a třemi vjezdy.
4: Jeden je tady z toho severozápadního rohu, kde bude vjezd do suterénu i na střechu. Ty parkovací místa budou jak v suterénu, tak na střeše. Pak další vjezd je ulice Palacké. Ještě jeden je vjezd a bude se napojovat na tu křižovatku hlavní před poštou.
3: Projekt stále počítá také s lávkou pro pěší, která přemostí Palackého třídu. Ta sice ještě čeká na pravomocné stavební povolení. Město už ale jedná s investorem o tom, zda by mohla ústit také k nové budově magistrátu, kterou tam chce postavit. Nadzemní lávka přijde ale na řadu až později. Samotná stavba Pernerky je totiž zatím ještě hluboko pod úrovní terénu.
2: Tady stojíme na základových deskách ve druhém podzemním podlaží, v budoucích garážích. Než jsme tady provedli ty základové desky, tak tomu předcházelo provedení základových spáry, provedení podkladních betonů, izolací a následně 40 cm tlustých základových desek z vodostavebného betonu, zvaných jako bílá vana, protože to bude tvořit tu vodonepropustnost té konstrukce.
3: Bude to potřeba, protože při výkopech se zvedla podzemní voda, kterou musí stavební firma stále odčerpávat. Přesto prý komplikace stavbu nezdržely a centrum bude hotové na podzim 2028. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: O dalekých cestách ptáků, ale i do ptačích říší ve světě. Na cestách s Alenou Klvaňovou, ornitoložkou i cestovatelkou v nahrávce z ptačího parku Josefovské louky u Jaroměře. Kudy vedou ptačí dálnice? Proč by se raději měli vyhnout Maltě? Jakou rychlostí cestují vzduchem a na jaké vzdálenosti? Dovíte se od Jenny, která 3 měsíce mapovala ptačí život na Madagaskaru. V pondělním Na cestách jako obvykle po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Před dalšími písničkami, které nestárnou, od Hany Zagorové, Dalibora Jandy nebo Whitney Houston, něco ke čtení nabídneme. Květnovou knižní novinku, tou se stala kriminální prvotina Nikoly Kmínkové, která se jmenuje Přežít až do smrti. Mladá pardubická autorka, která po studiu práv a uměno vědních studií pracovala také jako dobrovolník v Bílém kruhu bezpečí a mohla tak zúročit své zkušenosti literárně. Miladu Velehradskou zasvětila do svých nadějí a plánů.
1: Ta knížka, ta nepřenáší ty zkušenosti z té mojí praxe. Spíš mi pomohlo, že jsem byla v kontaktu s tou obecnou lidskou zkušeností, než s konkrétními příběhy.
2: I tak křehká žena mladá a hned detektivka.
1: K tomu došlo vlastně úplně náhodou. Já jsem šla na procházce, viděla jsem dům, na něm lešení a mně se v hlavě začal okamžitě odehrávat příběh. Právě detektivní. A už jsem ho pak jenom hodila na papír.
2: Proč je hrdinou vaší knížky zrovna muž?
1: Mně jsou vlastně muži hodně sympatičtí. A jako hrdina mojí knížky se mi automaticky prostě nabídl muž. Já si myslím, že je to v tom přístupu autora.
2: Takže u vás je to jasné. Předtím jste psala povídky.
1: Básničky. Jo, ale to bylo v průběhu dospívání. To byla taková moje autoterapie.
2: Co je pro vás na tom psaní nejpřitažlivější?
1: To, že při psaní já se dostávám do takového flow. Já zapomínám na okolní svět. Když jdu venku, tak mě začne chodit inspirace k tomu mému psaní. A to je to, co mě baví, naplňuje.
2: Přijde nápad.
1: Potom potřebuji být důsledná. A to je ten můj největší problém.
2: Důsledná jste, protože jinak by knížka nevyšla. Ty říkám, jestli hodně předěláváte.
1: Většinou mi záleží na tom, aby to, co odevstávám, mělo úroveň. Předělávám a předělávám. A občas se už z toho snažím i ustupovat, protože to někdy nejde. Nejde být perfektní.
2: Kdy nejraději píšete?
1: Když na to mám ten prostor a čas. Když jsem byla na mateřské, psala jsem po obědě, když syn usnul. Občas večer, když jsem úplně neodpadla.
2: A kde je váš první takový posluchač?
1: Kriminalista, který mi dával i rady z praxe.
2: Takže vy jste se zabezpečila.
1: Je to detektivka, tak pojednává o vraždě. Jsem se snažila jít trošku hloub, ukázat, že zlo někdy může vyvírat i z ohromné bolesti, nespracované. Je to ta lidská zkušenost z mého povolání, které mě vlastně učí dívat se pod povrch a být nestranná.
2: Zlo je potrestané.
1: Zároveň ale ten viník je v určitém ohledu i obětí. Stejně tak i ta oběť je v určitých ohledech viníkem.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vznikl roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vaš

0: Legendární slovenská dvojka MC Erik a Barbara, tedy Erik Aresta a Barbara Haščáková. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice jejich velký hit 90. let, který se jmenoval Sen. No tak možná sní svůj sen také mnohé osobnosti, které by si přáli být nominovány na šarmantní osobnost, jak letos už jsme vyhlásili 30. ročník a je na vás, koho navrhnete, ještě máte šanci. Dnes a zítra po celý den, protože v neděli 31. května přesně ve 23:59 hlasování uzavřeme. Hlasovat ještě pro vašeho favorita, kterého nám můžete navrhnout, tak buď tedy e-mailem na adrese serm@rozhlas.cz, kam napíšete jméno a příjmení vámi navrhované osobnosti, kterou byste chtěli vidět jako šarmantní osobnost, a můžete napsat i SMSku ve tvaru SARM mezera jméno a příjmení osobnosti, kterou navrhujete, a pošlete ji na číslo 736 30 30. Jak už bylo řečeno, 1.6. uzavřeme hlasování, sestavíme desítku nejčastějších typů od vás a pro ty potom budete hlasovat. No a my na gala večeru 23. října v Královéhradeckém kongresovém centru Aldis vyhlásíme vítěze. Tak se moc těšíme na vaše tipy.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lapankama vířený, jako já. Jo, jako já, kde hocelský slapy nezná, sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho, ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hraben. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já, ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku,

kde se málem utopil, ať se na Huconský šík najmout dá. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na Huconský šípy najmou čuká. Jo-ho-ho. Kdo chce zhrtnout třeba zejtra, komu je to všechno hud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Huconský šípy najmou ptá. Jo-ho-ho. Ahoj!

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Pardubické školy a školky dostanou více peněz na mzdy kuchařek a uklízeček. Chrudim nově zavádí poplatek z pobytu. Opozice dál odmítá převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet, oznámení premiéra na tom nic nemění. A počasí na zítřek. Zpočátku čekejte jasno, postupně až zataženo a teploty do 28 stupňů. Dobré sobotní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Základní a mateřské školy v Pardubicích dostanou od města více peněz na platy nepedagogických pracovníků. Rozhodli o tom zastupitelé. Radnice tak reaguje na zákonné navýšení platových tarifů ve veřejné sféře, které platí od 1. dubna letošního roku. Mezi 51 školských zařízení rozdělí nově 27 milionů korun.
4: Školy a školky zřizované městem použijí peníze na dorovnání platů do úrovně zaručené mzdy a na pokrytí zvýšených mzdových nákladů. Podle magistrátu jde v tomto případě o 419 úvazků neučitelských profesí. Kromě uklízeček a školníků to jsou i kuchařky nebo účetní. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Chrudim začne nově vybírat poplatek z pobytu. Stanovená sazba je 30 korun za osobu a den. Poskytovatelé ubytovacích služeb budou mít povinnost odvádět platby od července. Zavedení poplatku už schválili zastupitelé.
5: Radnice odhaduje, že takto vybere zhruba 1 000 000 korun ročně. V Pardubickém kraji jsou poplatky z pobytu běžné, zavedly je už desítky obcí a měst. Nejvyšší zákonem povolenou sazbu 50 korun využívá Litomyšl. Pardubice vybírají 30 korun, stejně jako třeba Seč nebo Dolní Morava. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Vraclav na Orlicko-Ústecku chce zbourat bývalé kino. Vzniklo v 70. letech přestavbou stodoly a dnes už je ve špatném technickém stavu. Na jeho místě by podle vedení obce mělo vzniknout nové společenské centrum s tělocvičnou pro konání kulturních i sportovních akcí. Obec chce na stavbu získat dotaci. Opoziční zástupci chtějí dál bránit vládě převést financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Dnešní oznámení premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, že k tomu kabinet využije změnu stávajícího zákona, na tom nic nemění. Podle bývalého ministra kultury Martina Baxy z ODS je ale dobře, že návrh jeho nástupce o ty klempíře se dál projednávat nebude.
6: Zákon o médiích veřejné služby byl naprosto nepřijatelný. To slovo paskvil ukázalo, že jsme dobře odhadli jeho nulové kvality, ale náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
3: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v reakci uvedl, že i nadále platí, že odmítá jakoukoliv úpravu současného stavu. Očekává, že detaily návrhu se dozví na schůzce svolané premiérem v úterý 9. června. Pěstitelé konzumních a sadbových brambor v Česku letos zmenšují svá pole. V porovnání s loňským rokem asi o 10%. Uvádí to Bramborářský svaz, podle kterého se tak dá počítat i s poklesem produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka je to záměr. Pěstitelé totiž reagují na přebytek brambor na trhu a nízkou poptávku.
2: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech polojasná až skoro jasná s nejnižšími teplotami 13 až 10 stupňů. Zítra čekejte v regionu zpočátku až jasno, během dne přibývání oblačnosti až na zataženo. Nedělní teplotní maxima 5.

0: nebo žádnou dopravní nehodu šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: V této hodině se budeme toulat po Chrudimsku. Nejdřív vyrazíme do Slatiňán, kde řemeslníci dokončují opravu 40 metrů dlouhé nadzemní chodby a vydáme se se seriálem Naše nej také do Chrudimského muzea, protože v Chrudimi existují jablka, která se nekazí. Víc řekne Tereza Brázdová, no a Jan Vamberský doplní písničky, které nestárnou. A to od Valdemara Matušky, od švédských Roxette, od Beatles, Věry Špinarové a nebo Jarka Nohavici.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

Tak Valdemar Matuška si v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice vsadil na pár tónů a my si vsadíme na pár údajů z historie. Co říkáte? Začneme meteorologií, konkneme se do roku 2005, což není historie zase tak dávna, pouhých 21 let zpět, to byl nejteplejší 30. květen, 31,7 stupně Celsia. Léta páně 18.84., tak to naši předci zase klepali pěknou kosu, protože nebyly ani 4 stupně nad nulou. Pranostika pro dnešek, tak ta říká, že když se v máji blízká sedlák si výská, tak uvidíme, jak moc se zablízká právě dnes. Meteorologové říkají, že by mohlo někde se zablízkat a také by mohlo spadnout pár krup, tak uvidíme, budeme moudřejší v podvečer. Tak rok 1842 ještě, to došlo v Holicích a to konkrétně v zámečnické dílně Františka Čermáka k požáru, který, pozor, zničil 63 domů, 300 doly a ještě k tomu jednu stáj. No a v roce 1931 to zase zavítal do Pardubic prezident Tomáš Garrigue Masaryk, aby tu hned druhý den, tedy 31. května, zahájil velkolepou celostátní výstavu tělesné výchovy a sportu.

0: Léto 95, Marek Ztracený v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Tak pojďme do Slatiňan, řemeslníci dokončují opravu 40 metrů dlouhé nadzemní chodby ve Slatiňanech, ta spojuje zámek spolu s kostelem a je výjimečná hned z několika důvodů. Je víc nakřivo než slavná věž v italské Pise a taky se málem zřítila. Brzy se ale do ní budou smět podívat i první návštěvníci, jak zjistil redaktor Josef Kopecký.
1: A jsme nahoře. A tohle taky vypadá, že...
2: To je komplet, tady se na tom teď maká.
1: Že je to nové.
2: Řeší interiér.
1: Tady je ten původní rákos, že jo, to je ono.
2: To je plátno ze stropu. To je vlastně lněné plátno, klasické malířské plátno.
1: My jsme teď s kastelánem státního zámku Slatňany Jaroslavem Buštou prošli kusem spojovací chodby. Proč vlastně ta rekonstrukce přišla na řadu?
2: Ona si to vyžádal fyzický stav té chodby. Spojovací chodba mezi zámkem a kostelem byla vytvořena v roce 1861. Dělali se jenom takové drobnější úpravy. Bohužel jsme zjistili, že jsou v ní poměrně výrazné statické problémy, kdy tady byl jeden uhnilý trám, nosný trám té konstrukce. On je to takový rámový nosník, takže hrozilo vlastně statické selhání jedné části. No a druhým problémem byl náklon té chodby. Tu konstrukci bylo nutno zesílit, což se dělalo takovými kovovými platlemi. A zároveň bylo potřeba už s tím vyměnit i střešní krytinu, opravit i vlastně veškerý interiér, veškerá okna.
1: Já se vrátím k tomu náklonu, jak jste zmínil. Vy jste říkal, že máte víc stupňů než šikmá věž v Pise.
2: Je to tak. Znovu jsem vytáhl nějaké geometrické základy ze střední školy, takže pomocí věty tangens tak se dalo jednoduše vypočítat, že náklon té chodby je vlastně 4,5 stupně, což je o půl stupně víc, než má šikmá věž v Pise. My tu chodbu nebudeme rovnat, už to zůstane takto šikmé, ale tím, jak se zpevnila ta konstrukce, tak už by se chodba neměla naklánět.
1: Tady bude vidět ta zelená.
2: Jo. To rovnou dejte v nohu ven, ono to je v pohodě. Tak.
1: Kdy bude hotovo? Kdy bude chodba kompletní?
2: Mělo by to být hotovo v průběhu letošního léta, protože bychom rádi chodbu zapojili do takových mimořádných prohlídek. Tím, jak je lokačně na úplně opačné straně objektu, i tak bude omezené množství lidí, kteří sem budou moci vstoupit. Nelze ji zařadit do klasické prohlídky, takže to bude spíše taková specialita v rámci Dnu evropského dědictví a podobně.
3: Oprava spojovací chodby bude stát přes 10 milionů korun. Ze Slatiňan Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota 30. května. Svátek má Ferdinand a tady je Petr Jungmann. Chráněnec a přítel Jana Husa, mistr 4 univerzit Jeroným Pražský, byl upálen před 610 lety v roce 1416 v německé Kostnici. Přijel podpořit mistra Jana na koncil, místo toho byl odsouzen jako kacíř a upálen na stejné místě jako o necelý rok dříve jeho velký učitel. Francouzská hrdinka Johanka z Arku skončila v pouhých 19 na hranici v Rouenu taky 30. května, ale o 15 let později, v roce 1431. Panna Orléánská se postavila do čela francouzských vojsk za stoleté války. Dosáhla významných vítězství, ale patrně zradou padla do anglických rukou. Biznis století o ruku a věno spanilé Mařenky se rozjel před 160 lety. Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany měla premiéru 30. května 1866 v Prozatímním divadle. Rychlé vozy se poprvé vydaly na 500 mil Indianapolis v roce 1911, to je 115 let. První ročník legendárního závodu vyhrál Ray Herone s vozem Marmon Vesp. Jako jeden z prvních použil nový vynález, zpětné zrcátko. Papež Jan Pavel II. Založil bulou přesně před 30 lety diecézi Ostravsko-Opavskou. Úřadujícím biskupem je rodák z Čeladné Martin David. Saska se oficiálně ocitla v konkurzu před 15 lety.
3: A nepřeji si v žádném případě, aby Saska skončila špatně, proto chci tu agónii ukončit, aby mohla normálně pracovat.
2: Ten v roce 2011 vyhlásil její tehdejší šéf Aleš Hušák. V právním prostředí České republiky se téměř podařilo zlikvidovat loterijní společnost s monopolním postavením. 55 je olympijskému vítězi z Nagána, rodákovi z Jihlavy, autorovi gólu proti Kanadě.
4: Tečlegr?
2: Ten je jako jeden ze dvou našich hokejistů členem Triple Gold Clubu, tím druhým vítězem všech tří největších hokejových trofejí olympiády mistrovství světa a Stanley Cupu je hádejte kdo.
5: Tak určitě.
4: Jágr? Stále Jágr?
2: A já přeju hezkou sobotu.
6: Český rozhlas Pardubice.

0: Jaromír Nohavica, dokud se zpívá, ještě se neumřel. To je také pravda pravdoucí, vidíte. Kapela Jelen nás čeká se svou touhou a pláčem, ale ještě předtím vyrazíme do Chrudimi, protože v Chrudimi máme jablka, která se nekazí. Vypadají jako čerstvě utržená, přestože je jim víc než 150 let. O unikátní kolekci ovoce totiž pečují v Chrudimském regionálním muzeu. Ano, pravda, samozřejmě nejde o čerstvé plody, ale o jejich modely. Jedná se ale o vzácnou kolekci. Proč? Tak to vám v seriálu Našenej o pokladech muzeí Pardubického kraje přiblíží redaktorka Tereza Brázdová.
1: Kdyby měl kurátor regionálního muzea v Chrudimi David Richter vybalené jablko a hrušku z těch archivních krabiček tady na stole, tak bych se s chutí zakousla, protože ty modely ovoce vypadají naprosto, ale naprosto věrohodně.
2: Ano, je to tak. Je to určitě jedna z perel naší přírodovědné sbírky. Jedná se o takzvané Arnoldyho modely ovoce. Jak říkáte, vypadají opravdu věrohodně a byly vlastně vyráběny firmou Arnoldy ve druhé polovině 19. století v německém městě Gotha.
1: Ovoce máte uložené v krabicích s krásnými historickými popisky. Kolik je tomu ovoci let?
2: Ta výroba začala v druhé polovině 19. století a probíhala až do roku 1897, takže zhruba z tohoto rozmezí. Víme, že vzniklo asi 76 sérií, přičemž v jedné sérii bylo vždy 6 kusů ovoce. Ta firma vyráběla za rok zhruba 2 až 3 série, čili pokud jste měla zájem mít celou sbírku, tak jste musela sbírat několik desetiletí. Ty exponáty do muzea paradoxně přišly až v 90. letech 20. století. On je původně objednával místní hospodářský spolek, který je ve školním roce 1869-1870 předal nebo daroval místní hospodářské škole. A ta až do roku 1874 dokupovala další modely a z majetku této školy posléze relativně nedávno, ani ne před 40 lety, přešly do sbírek muzea.
1: Čili to byly výukové modely?
2: Přesně tak, to jsou výukové modely a tam je taková perlička, ta firma Arnoldy byla porcelánka, takže původní modely byly porcelánové, ale záhy se ukázalo, že pro výukové modely to není úplně ideální, takže se přešlo na materiál, který se skládá, nebo je to směs sádry a papír maše.
1: Kolik těch modelů ve sbírce máte a jde skutečně jen o ovoce?
2: Ano, v našem případě jde skutečně pouze o ovoce. Máme 199 kusů a reálně jich bylo vyrobeno více jak 450, ale firma Arnoldy vyráběla kromě ovoce také velmi realistické modely hub, které tedy bohužel ve sbírkách nemáme.
1: Pravděpodobně se asi jedná o největší kolekci Arnoldyho modelů ve východních Čechách.
2: Ano, jedná se o největší kolekci dokonce v naší republice. Kolegyně, která má sbírku na starost, potom pátrala. Víme, že velkou sbírku mají třeba ve městě Gotha, kde ta porcelánka působila, ale v českém prostředí je to v podstatě unikátní sbírka.
1: A mohou návštěvníci muzea ty modely někde vidět?
2: Standardně vystavené nemáme, jsou uložené v depozitáři, ale při několika příležitostech již vystavené byly.
1: Máme tu hrušky, jablka, co ještě je v té kolekci?
2: V naší sbírce máme ještě jednu broskev a 28 ringlí, švestek a slív.
1: Čili šlo skutečně ukázat to, jak se jednotlivé odrůdy od sebe liší?
2: Přesně tak, jak jste říkala, byly to výukové modely, takže často je zakupovaly univerzity, hospodářské školy a šlo právě o tu praktickou hospodářskou výuku, kdy měli ti studenti být schopni odlišit ty jednotlivé odrůdy toho ovoce.
1: To by mě zajímalo, jaký je to druh jablka, na které se díváme. Má to až tak detailní popisku?
2: Ano, každý ten model má na sobě číslo a v té krabici je také přiložený štítek s názvem té konkrétní odrůdy. Větší detaily z toho ale bohužel nevyčteme. Nicméně současně vznikl ještě katalog, kde byly ty odrůdy detailněji popsány.
1: Má každý kus ovoce tu svoji historickou krabičku, protože dívám se, ty jsou původní. Nebudete je měnit?
2: Ne, přesně tak, krabičky jsou původní. Je vidět, že pečlivá práce byla věnována nejen těm modelům, ale i těm samotným krabičkám, aby vydrželi dlouho a mohli se pro tu výuku používat po generace.
1: Najdeme v té kolekci nějaká třeba exotická jablka z jiných zemí než ze střední Evropy?
2: To bohužel nenajdeme, jelikož firma působila v německém prostředí, tak se svou výrobou specializovala na to německé a rakousko-uherské prostředí, aby si zajistila odbyt, takže ty odrůdy reprezentují to, co se na našem a i tom německém a rakouském území v té druhé polovině 19. století pěstovalo.
1: Mnohé odrůdy jablek už možná nenajdeme někde v sadu.
2: Určitě je to tak, leckteré z nich už asi nebyly tak životaschopné a šlechtěním a křížením v podstatě zanikly.
1: Takže vlastně ty exponáty mají i svou historickou hodnotu dvojnásob tímto způsobem.
2: Určitě, jsou to modely nebo respektive ovoce, které návštěvníci nebo lidé už dneska asi běžně na svých zahrádkách nemají, takže mají možnost se podívat, jak to vypadalo dříve, jaké druhy vlastně existovaly.
3: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A co nás čeká tentokrát? O dobrých skutcích, dovolené a letních koncertech si budou v rubrice Osobnost Šarmu povídat se zpěvačkou Magdou Malou. Taky se vypravíme do společnosti, konkrétně na autorskou módní přehlídku návrhářky Jiřiny Tauchmanové. S doktorkou farmacie Eliškou Vencovskou představíme zázračnou moc bylin a s expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme další pravidla společenského chování, konkrétně z drobněliny.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Touha a pláč, kapela Jelen v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice a za chvíli už také zprávy, které přinese Michaela Spáčilová po zprávách sobotní hvězdné návraty. Dnes se opět budete mít možnost bavit s další hvězdou českého zábavního průmyslu. Tentokrát se můžete těšit na hodinu plnou života a díla Ivana Mládka. A Jan Vomberský se po 17. hodině bude těšit na vaše dnešní podvečerní písničková přání.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubické vodovody lépe zabezpečí po pádu dítěte kanalizační šachtu v Holicích. Vláda ke změně financování Českého rozhlasu a televize využije současné zákony. Návrh ministra Klempíře už řešit nebude. Pardubičtí basketbalisté začínají s přípravou na finále proti Nymburku. Zítra čekejte zpočátku až jasno, postupně až zataženo a teploty do 28 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré sobotní odpoledne. Pardubické vodovody a kanalizace lépe zabezpečí poklop kanalizační šachty v Husově ulici v Holicích. Minulý týden do ní spadlo malé dítě poté, co se pod ním poklop podle vodáren otočil. Dítěti se nic nestalo. Kanál je teď zakrytý víkem a provizorně zabezpečený paletami a označený policejní páskou. Mluvčí VAKu Vendula Horáková ujišťuje, že vodárny poklop neprodleně vymění.
2: Naše společnost bezodkladně zajistí výměnu poškozeného poklopu tak, aby byl bezpečný a k podobné situaci nemohlo dojít.
0: Pardubické vodárny také zjišťují příčinu uvolnění poklopu a následného pádu dítěte do šachty. Městské koupaliště ve Svitavách se má otevřít v polovině června. Do té doby se musí dokončit poslední přípravné práce. Je potřeba natřít velký 50-metrový bazén a zkontrolovat skluzavku a sportoviště, vysvětluje ředitel městské společnosti Sportes Bronislav Olšán.
3: Čeká nás výměna turniketu, pořízení nového pokladního systému, navázání víceméně na systém krytého plaveckého bazénu plus některé další drobné údržbářské práce. V druhé polovině týdne bude probíhat čištění dlažeb kolem jednotlivých bazénů.
0: Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. K převodu financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet využije současný zákon. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo okolo 400 připomínek. Zákon připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě. Český rozhlas i televize změnu dlouhodobě kritizují. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že i nadále odmítá všechny úpravy, které ruší současný funkční stav a upravují výši rozpočtu. Sport. Basketbalisté Pardubic se začínají připravovat na finálovou sérii proti Nymburku. Po postupu přes Brno měl tým 2 dny volna. Dnes se vrací zpátky do tréninku. Východočeši si zahrají o titul po 42 letech. Tak dlouhá doba byla překvapením i pro hlavního trenéra Pardubic Jana Šotnara.
4: Já vlastně Pardubice v dlouhodobě vnímám jako skvělý basketbalový klub na naší basketbalové mapě a myslím, že to byla souhra spíš jako náhod, že se to ještě jako nepovedlo tak dlouhou dobu. Ty pocity samozřejmě byly skvělý nejenom pro mě, ale myslím, že pro celý tým, pro celý to vedení toho klubu. Si myslím, že na každém je vidět to absolutní jako nadšení z toho, co se nám letos povedlo. Počasí.
0: Noc bude na východě Čech polojasná až skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 13 až 10 stupňů. Zítra čekejte v regionu zpočátku až jasno, během dne přibývání oblačnosti až na zataženo. Nedělní teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, jen ráno a večer mírně nepříznivé, tlak zítra slabě klesá. Sne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Poličce na Svitavsku neprojedete kvůli kulturní akci místní komunikací mezi ulicemi Podkopečkem a Vrchlického, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Je tu čas se trochu omladit.

0: baru.
1: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
0: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
1: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
0: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
1: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
0: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
1: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
0: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do Banjo Bandu.
1: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tak tohle byli Děda Mládek, Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování.

0: Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
1: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
2: No, na některý se hraje banjo blbě a na některý ještě víc blbě.
3: Proč máte banjo, na která se hraje blbě?
2: Samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, stačím trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten to nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no, je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
1: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako solový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
4: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal. Říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za 2 pesos, normálně takhle veliký, víte, co to jsou bičí žlázy, že? Takhle veliký bičí žlázy za 2 pesos strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom 2 pesos, ale byly to takový malinký dvě ty a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žlázy, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk.
1: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém Old Time Triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjoband Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
4: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Koreta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a... Já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si to všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
4: Se nepamatuju na to.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
4: Já už si to se nepamatuju na přečtí, klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím. 30. června v den vysvědčení za zmizí. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. Koho lavina sebou sebere, ten se... No a tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody.
1: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z Bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
6: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, jo, tak je. Tak je ten Ivan Ivanovič, jo, vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a pak říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni prosím tě, něco jednoduchý. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a což jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit, takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic nete, já jsem tak roztržitý, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon, já jsem si tu želičku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Pro své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si o ta náře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist großer tschechischer Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo, mein ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist komisch, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist großer tschechischer Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache... Verstehen? Ich mache... Ich mache, já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenbeizer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali, i když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jsme jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, to byly stoly asi u sebe, tak jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šuškali, čuměli po nás. Jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se rozsměl starý a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tam s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste. Já říkám, že jo. Helejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
3: Personální řediteli, zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil, zatím tady byla jedna ošklivější než druhá, to je hrůza.
4: No, to máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
3: To bych si radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
4: Pojďte, nechte si zajít, choď, máte doma manželku.
3: To je vůl, tak si...
4: No, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržílkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
3: Zlazeť, má dvě brady, se si toho nevšel.
4: A to je vám málo nebo moc?
3: Co, vám nestačí jedna brada na ženský, člověče? Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
4: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
3: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti, než krasavice na střeše. Že?
4: Takže ji vezmeme, tu Petržilkovou?
3: No, sem vezmeme ty, co tam zbyly, a ať sem jdou ještě ty, co jsou
4: zabezmeři. Tak další, slečno, pojďte.
3: Konečně pohledná žena.
4: Já vidím.
3: Vaše jméno, prosím.
5: Betty Plešivá.
3: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
5: Betty Plešivá.
3: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo. Pardon, já rozuměl ty kry plešivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo. Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo. Nás dělejte, já se to nemůžu dívat.
4: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
3: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo něco, nemá ani bradavici nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
4: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
3: ne,
4: že?
3: To ne, to je žádný příklad. Abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktický. Já mám jednu tetu, tam má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že? To je akorát to.
0: To To je humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéfredaktora Zábavy v rozhlase. Co pak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
6: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
7: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě? Že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Jsem do vás znásilnil, no, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr. Že jo? Pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukně a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukně, ten profesor už to nedrží, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, protože nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Tak se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150 a říká, jsi dobrý Čeče, jenom dvě, jak to děláš? No do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no buď to si to koupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A říká, no jedu z vědecké konference. A říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci. Že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bendem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: rychlá. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme. Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
4: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
3: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
4: Ne, proč myslíte?
3: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
4: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
3: Ona řídila ten motocykl?
4: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve 3. patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
3: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
4: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
3: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
4: Hezký.
3: Umaštěný celý.
4: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
3: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
4: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
3: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
4: Ano.
3: Od čeho je tak zahnědlý?
4: No, to je... Zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
3: Hleďte se, za co máte tuhletu dírku? Ta jediná není zarezlá.
4: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
3: Prosím vás, za co vám to štípli?
4: To mě štípli za nečitelné číslo.
3: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
4: No, vždycky, když se mi zablátí.
3: A za co máte tuhle tu dírku?
4: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej guma.
3: Poslyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
5: Já taky, že? Ano.
3: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
5: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
4: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
3: No, co bylo dál?
4: Co?
3: Co bylo dál?
4: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
5: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
4: No, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. takový reflektory má.
3: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
4: Ano, to je hezká příhoda.
5: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
4: Tam vozím tchýni.
5: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
4: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
3: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
4: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
3: Na červených?
4: Na zelenou.
3: Na zelených, správně.
5: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
4: Kterou?
5: Tuhle.
4: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
3: Co se k tomu došlo?
4: No, já mám totiž na autě zahrádku.
3: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
4: No mám, já jsem ve svazu zahrádkář.
5: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
4: Na auto nebo na hlavu?
3: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
4: Všechny, co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu. Tady mám papíry na záchod.
5: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
4: Děkuji, děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. No. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
5: Vlevo, vlevo. A jděte opatrně, prosím, prší tam, prší tam.
4: Já si zapnu stěrače. Kde tady můžu vypustit volej?
2: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek. A od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nejvíce turistů v Pardubickém kraji loni zavítalo na Pardubicko. Dnes začíná mezinárodní hudební festival Letohrad. Pardubičtí fotbalisté chtějí pro další sezónu posílit kádr. Zítra čekejte v regionu zpočátku jasno, postupně až zataženo a teploty do 28 stupňů. Dobré sobotní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Nejnavštěvovanější turistickou oblastí v Pardubickém kraji bylo v loňském roce Pardubicko. Podle dat Českého statistického úřadu tam přijela téměř čtvrtina všech návštěvníků regionu. Přispěly k tomu hlavně velké akce v krajském městě, například Velká Pardubická nebo festival Czech Open.
2: Výrazně narostl taky zájem o oblast Kralického sněžníku a areál v Dolní Moravě. Lokalita láká návštěvníky hlavně na lyžování, turistiku a atrakce jako stezka v oblacích nebo visutý most Sky Bridge 721. Ve většině turistických oblastí v Pardubickém kraji byla loňská návštěvnost nejvyšší za posledních 14 let. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: V Letohradě dnes začíná mezinárodní hudební festival. Potrvá do 7. června a kromě českých hudebníků a souborů představí umělce z Itálie, Tajvanu nebo z Polska. Koncerty budou hned v několika městech a obcích na Orlicko-Ústecku. Dnešní zahájení bude od 7:30 večer v Domě kultury v Letohradě, říká hlavní organizátor František Vaníček.
3: Vystoupí Filharmonie Hradec Králové s unikátním programem koncert nejen filmových melodií, to znamená, uslyšíme známé filmové melodie od 7 statečných, samozřejmě filmová hudba Ennia Morriconeho a dalších. Bohužel už máme vyprodáno.
0: Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonem v Podještědí. Právě teď je vystavená na hlavním oltáři a dohlížejí na ni policisté. Církev ji dnes vystavuje naposledy. Nechce už riskovat její další krádež po tom, co jí před 18 dny ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Po dnešku by měla být lebka uložená v hrobce.
4: Sport.
0: Vodní slalomářka Tereza Kneblová vyhrála úvodní závod kanoistek v sezóně světového poháru. Mezi kanoisty byl ve slovenském Tacenu druhý Václav Chaloupka. Pardubičtí fotbalisté za sebou mají druhý nejlepší výsledek po návratu do první ligy. Celkově skončili na 9. místě. Teď čeká kádr obměna, která ale nebude příliš velká. A jak říká prezident klubu Vít Zavřel, cílem je tým posílit a zkvalitnit.
5: Připravujeme se na přestupový okno a budeme řešit nějaké odchody a příchody hráčů a konkrétní být nemůžu. Určitě chceme být aktivní a jediné, co můžu slíbit, že budeme chtít být v příští sezóně silnější.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech polojasná až skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 13 až 10 stupňů. Zítra čekejte v regionu zpočátku až jasno, během dne přibývání oblačnosti až na zataženo. Nedělní teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, jen ráno a večer mírně nepříznivé. Tlak zítra slabě klesne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Krajští silničáři zahájili třetí etapu opravy silnice třetí třídy v Dolní Moravě na Orlicko-Ústecku. Zhruba 1,5 kilometru dlouhý úsek začíná u obchodu s potravinami a končí u křižovatky s místní komunikací. Řidiči musí počítat s objížďkou. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Řeknu to stručně, jasně a výstižně. Roztáčíme kotouče pro baby, pro dědu i pro vnouče.
1: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: zamilovanosti, tomu se říká láska. Přijde to jako by nic, jak o tom zpívali Helena Vondráčková a Jiří Korn. A před námi je teď vlastně 55 minut, ve kterých budete vy diktovat a určovat, co budeme hrát. Telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 01 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A někdo už se houpá na drátě, kdo pak to je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jarka z Pardubic.
0: Tak Jarko, co pá to bude?
2: Pane Vamberský, já bych vás chtěla poprosit, jestli by šlo duet, bylo by to Lucie Bílá a Karel Gott.
0: Ano.
2: A jmenuje se to Krása.
0: Jo, já se mrknu, já myslím, že tu písničku bychom tu mít měli. Tak K jako krása, Karel Gott a Lucie Bílá, ano, jest připraveno.
2: Uh-huh. Děkuju. Rádo a je se. To pro všechny, ano. Pro hezké odpoledne.
0: Dobře.
2: Děkuji moc,
0: naslyšenou.
2: Mějte se krásně, naschledanou.

0: naši zlatí slavíci Karel a Lucie v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak bombardujte nás, bombardujte vašimi písničkovými přáními a pozdravy. Od toho jsme tu. Tak kdo tentokrát? Haló?
1: Ahoj, Honziku, tady Slavěř, to je Kaťák.
0: Nazdár, Bouráku, tak co to bude?
1: Bude to Rumcajs.
0: Rumcajs, miloval Manku, dneska budeš nevěrný Kaťákům, jo? Dobře. Hele, už to tady štimuju. Tak, je to připraveno. Měj se pěkně v Letohradě. Naslyšenou.

0: poučku sleduji i první semifinálový zápas letošního světového šampionátu mezi domácími Švýcary a Nory a můžeme už teď s pravděpodobností, která hraničí s jistotou na 99,99% říci, že Švýcaři zůstanou neporažení i v tomto zápase a postoupí do finále, protože do konce zápasu zbývá nějakých 15 minut, ale to si myslím, že Norové neotočí stav 0-5. Tak, pojďme na další písničková přání. Teď nám utichnul telefon, pane, jo. Tak shop 726464848. Máme tady taky jednu zbloudilou SMSku, tak se na ní vrhneme, podíváme se, co byste rádi. Prosím vás, zahrajte pro moji nejlepší dceru Míšu, že jí moc děkuji. Mamka, děkuji moc. No, tak dobře, tak já tady vyberu, když pro nejlepší, tak si prostě nejlepší a hotovo. No a zaspívá to a potvrdí to kdo jiný než Lešek Semelků.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: Jsi prostě nejlepší, Lešek Semelka, další písničkové přání už na sebe nenechá dlouho čekat, protože někdo už čeká, ale na telefonu. Kdo to je? Dobrý den.
1: Někdo už čeká. Tady Mirek Rašov.
0: Zdravíme Rašovi.
1: Mirek Rašov býval a ze Sem Těše.
0: Ano.
1: Ale nestihli jsme si dohodnout na písničce. Zdravím všechny teda
0: to
1: do
0: leteru. To nevadí, my už to barvíme takhle online pěkně.
1: No, tak nebe plné koní.
0: Dobře. Píšu, hledám.
1: A,
0: A
1: chtěl bych tu písničku poslat do éteru jako vzpomínku na věrnou posluchačku Rádia Pardubice, Koňařku ze Svojčic, Majku Výbrovou, která nás před rokem upustila.
0: Dobře.
1: To je všechno takhle. Buďte všichni zdraví, opatrujte se.
0: Zdravíme vás, mějte se pěkně na kopečku.
1: Radek Tomáško, nebeplé koní.
0: Tak, no já to tady, mám od... Dobře, tak já to tam dám od Vojty Kyďáka. Já jsem to našel od Roháčů, tak dáme Vojtu Kyďáka.
1: No, to by bylo jedno.
0: Jo, dobře.
1: Tak zdravím všechny, opatrujte se.
0: Naslyšenou.

0: za 6 minut bude 17:30 a pokračujeme dál. Plníme písničková přání. Kdo pak volá? Haló.
1: Tady Líba, dobrý den.
0: Líbo, dobrý den.
1: A já bych chtěla poprosit pro sebe, protože jsem dodělala teďka 12 litrů šťávy z černého bezu.
0: Pánečku, to bude zdravý zím, páne, jo.
1: Ano, to bude. A Martina Chodůra, klidně plakej dál. A pro všechny ženy, které v tomto období tu šťávu dělají.
0: Dobře, dobře, tak hledám klidně plakej dál. Teď se mi to tady trošku zbláznilo, vy to nevidíte, já jsem tady z toho trošku na větvi.
1: No, tak. Já už taky jsem teď na větvi, no. Už toho mám dost.
0: Je mi to úplně jasné. Tak přejeme klid a odpočinek, za chvíli ho máte Martina Chodůra, naslyšenou.
1: Děkuju, nashledanou.
2: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.

0: Klidně plakej dál, Martin Chodůr, vy klidně volejte a pište dál, ještě máte čas, půl hodiny, 25 minut konkrétně, protože v 17.55 odbavíme poslední písničkové přání. Tak, ale ještě nestahujeme kalhoty, Brod je daleko, pojďme si znovu něco pěkného zahrát. No jo, ono se to lehko řekne. Ale nemáme co, to je zvláštní, vidíte. Tak, 726464848, telefonní linka, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a pokud byste chtěli psát SMSky a utratit za ně 4 koruny, pak můžete. Číslo pro SMSky je 90 011 04, tvar zprávy Pardubice, mezera, krátký text vašeho pozdravu a někdo volá. Hola, hola.
1: Ano, no, tady Anna, prosím vás pěkně, mám vnoučka, který musí dělat zkoušky v neděli, tak mu zahrajte něco hezkého.
0: Jo, dobře, jaké zkoušky bude dělat vnouček?
1: No, docela takový nějako těžký, no. Jedna jo. Nám proběhla mezi prstama, to byla matika, tak je takový
0: toho nešťastný. Jo, maturitu myslíte?
1: No, on, já abych vám řekla, popravdě tomu moc nerozumím, jo. No. Hloupá ženská. To, no, prostě chtěla bych mu nechat zahrát,
0: jasně,
1: no.
0: Jasně, dobře, dobře.
1: Buď to třeba má rád takhle se tím moderně, ale já s ním moc nefandím, protože já jsem stará babka, takže už to prostě něco zberte, no, něco hezkýho.
0: Já tady
1: hezkýho.
0: Něco hledám, třeba... no jo, už jsem našel něco, co se hodí.
1: Jo, tak fajn, se hodnej.
0: Tak, matfizák na disku.
1: Dobře, tak jo, to, se hodnej, já děkuju moc.
0: Mějte se, naslyšenou.
1: No, každý jste měl pravdu, děkuju.

jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: mámou vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
2: Přesně tak, ještě stále plníme vaše sobotní písničková přání v tomto pořadu. Koukám tady po očku na hokej a to je skutečně ale potupa semifinálová pro Norway. Prohrávají se Švýcarskému 6-0. No, tak ale pojďme se zase věnovat tomu, co chcete hrát, co chcete poslouchat. Nic nechcete poslouchat, ticho. Dobře, tak si to ticho chvíli dopřejeme, co říkáte. No? Nelíbí se vám to, vidíte, jak vidno, nelíbí, dobře. Dobře, protože ticho to je pro rozhlasový éter to nejhorší peklo. Kde je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Vamberský, tady Dana z Jesničánek.
2: Zdravíme Jesničánky.
3: Děkuju, jestli byste byl tak hodný a zahrál mi Berušku od Tobol.
2: Už je připravená, víte, že jo.
3: Děkuju.
2: Mějte se v Jesničánkách pěkně, naslyšenou.
3: Děkuju, naslyšenou.

dětí byly krásní a ženy je na diskotékách milovaly a nedočkavě vyhlížely, až vylezou na pódium T-Boys a jejich jediná hitovka Beruška. Tak, někdo by teď zase chtěl něco zahrát z SMSky na čísle 90 011 04. Jedna zpráva tady přistála a píšete nám konkrétně: ahoj Honzo, tady Jarda z Dubiny, když je dneska v Hradci ten letecký den, tak zahraj prosím Learning to Fly od Toma Pettyho. Díky moc. Dobře, tady je.

0: se naučili létat s Lamači z srdcí, s Heartbreakers a Tomem Petym. Někdo na drátě, kdo pak volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Míla z Horního Bradla.
0: Zdravíme Horní Bradlo, jak pak se máte pod vysílačem krásně? Je tam krásně, vidíte?
1: Je tady krásně, jo, vždycky, ať je v počasí jakoukoliv, ale je dneska hezky. Sice fouká trochu vítr, ale jinak vymetíno, nějaký mráček a dobrý.
0: Paráda, paráda. Tak co vám zahrajeme do Bradla?
1: No, Pepa je trochu nastydlej, takovej rýmu a kašel, tak ten směs úspěchu Pavla směs Nováka úspěchu. Na uzdravení.
0: Dobře, Pepej. Za chvilečku. Děkuju. Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Lázně Bohdaneče nejsou jen lázně. Mají daleko starší historii i zajímavé památky. Třeba kostel ze 14. století nebo původně renesanční radnici. Lákají také malebnou okolní krajinou, protkanou staletými pernštejnskými rybníky. Vydáme se tam společně se Šárkou Rusnákovou.
2: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.

Jsme ve finále, 17:52, tak především prominutí na dobinu. Ano, sáhnul jsem trošku vedlej, než jsem měl, ale na nápravu není čas už této hodině, vzhledem k délce té písničky už ty Pink Floydy nestihneme, Jardo, tak snad zítra bychom mohli, no ale teď konec konců ještě zbývá chvilka pro poslední SMSku, která dorazila. Dobrý den, prosím, zahrajte sestře Janě Tilšerové a mojí kamarádce Ilonce Kopové k narozeninám. Bylo to 11. května, ale to nevadí, no, nevadí vůbec. Tak Věra z Rovně, prosím o písničku Něžné konvalinky. Zdravíme Roveň, ať už horní nebo dolní, je to úplně jedno, je tam krásně, no, posíláme tedy Něžné konvalinky. Zítra vaše písničková přání bude plnit, víte kdo? Ano, hádáte správně. Za Bludišťáka Petr Seidl to bude, už se na vás moc těší, jak po 12., tak po 17. hodině. A Jan Vamberský bude zpět, víte v kolik, ano, zítra ráno v 5.

0: umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubický kraj zakládá vlastní rozvojový fond. Pomáhat bude sociálně ohroženým regionům. Psí park v Chrudimi je ode dneška znovu přístupný. Vláda se už nebude zabývat návrhem nového mediálního zákona ministra kultury. V kraji zítra čekejte zpočátku jasno, postupně až zataženo a teploty do 28 stupňů. Dobrý sobotní podvečer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubické hejtmanství plánuje navýšit pomoc pro hospodářsky ohrožené regiony. Zakládá kvůli tomu vlastní rozvojový fond, ze kterého bude obcím přispívat na různé projekty. Například na stavbu startovacího bydlení, obnovu bývalých průmyslových zón nebo na vylepšování zdravotnických a sociálních zařízení. V okolí kostela svatého Jakuba v Přelouči dokončují v těchto dnech zahradní úpravy. Z místa odstraňují náletové dřeviny a vysazují nové keře a rostliny. Kostel bude lemovat nový mlatový chodník s lavičkami a okrasnými záhony. Historická stavba bude také nově nasvícená.
3: Úpravy v okolí kostela jsou poslední etapou rozsáhlé obnovy městského parku pod občanskou záložnou. Hlavní část rekonstrukce dokončilo město v roce 2024. Tehdy odpočinková zóna kromě jiného dostala betonový skatepark a skluzavkový tobogán. Celkové náklady na všechny etapy dosahují výše 60 milionů korun. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Psí park v Chrudimi je ode dneška znovu přístupný. Plocha pro volné venčení a výcvik psů byla uzavřená od začátku března. Provozovatelé tam pracovali na úpravách terénu a dobrovolníci pomáhali s výsadbou keřů a květin. Novým mediálním zákonem ministra kultury o ty klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. K tomu podle něj stačí změna existujícího zákona.
4: Na klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
5: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte zakritizovat.
4: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
6: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
4: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté Švýcarska deklasovali v úvodním semifinále domácího mistrovství světa v Curychu 6-0 Norsko a zahrají si po třetí za sebou o zlato, na které dosud nedosáhli. Počasí. Noc bude na východě Čech polojasná až skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 13 až 10 stupňů. Zítra čekejte v regionu zpočátku až jasno, během dne přibývání oblačnosti až na zataženo. Nedělní teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, jen ráno a večer mírně nepříznivé, tlak zítra slabě klesne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Dvě osobní auta bourala na nájezdu exitu 18 ve směru na Prahu. A na Orlicko-Ústecku to klouže. Olej na vozovce likvidují hasiči v červené vodě. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Šarm.
7: Začíná magazín i o tom vašem životním stylu a zdraví vás Lada Klokočníková. Už jen týden a budeme znát 10 osobností, které se budou o vaši přízeň ucházet v 30. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku. Dnes proto opět v konci šarmu jednoho z vás odměníme. A co dalšího magazín nabídne? Už za chvíli rozhovor se zpěvačkou Magdou Malou. Vrátíme se také k návrhářské módní přehlídce Jiřiny Tauchmanové. Představíme vám přístroj, který může pomoci při odstraňování celulitidy, taky dostanete řadu receptů, které si můžete sami udělat z bylinek, no bude toho podstatně víc, tak snad už jen přání hezké chvíle plné šarmu.

0: dnešní osobností Šarmu bude zpěvačka a herečka Magda Malá. Kromě koncertů ji většina z nás asi zná z muzikálových rolí, například z Bídníku, kde účinkovala celých 20 let, ale byl to i nejslavnější muzikál Drákula, Malá mořská víla, Kráska a zvíře a nebo Popelka. Magda Malá za sebou má i řadu televizních rolí a také dabingové zkušenosti. Vydala i řadu sólových alb. Je také zakladatelkou nadačního fondu Magdy Malé, který pomáhá maminkám v tísni. A právě díky dobrým skutkům se objevila v Hradci Králové a vystoupila jako host při letošním předávání cen Křesadlo. Ty společnost Alhelp každoročně uděluje dobrovolníkům za jejich charitativní činnost. A tak náš rozhovor bude právě o dobrých skutcích, ale nejen o nich.
1: Dobrý skutek je, když můžeme pomoct jiným lidem, druhým lidem a když vidíme tu radost u těch druhých a nic za to nechceme. To je ten dobrý skutek.
2: Jak jste se ocitla tady v Hradci Králové?
1: Já jsem teda byla na přání organizátorů, protože mě viděli zpívat u Aničky v domově seniorů a pro ně zpívám pravidelně, mám je ráda, protože já vždycky, když pro ně zpívám, tak si myslím, že právě ty starší lidi, seniori si zaslouží velké poděkování od nás, mladších, za to, že nám připravili krásnou ornou půdu, aby nám se líp žilo. Takže si myslím, že velké poděkování a vždycky se jich zeptám, kdo se narodil v roce 39 a oni zvedají ruce a oni se mi ukazují a já si představuju moje mámu, jak by asi vypadala, která se v chudák dožila jenom do 56 let, takže hodně mě to zasahuje vnitřně a dělám to moc ráda.
2: Co dalšího máte ráda v současné době, kromě toho zpívání asi?
1: No, tak já samozřejmě miluji své děti a zpěv a myslím si, že potřebuju oboje k životu. No? Že
2: umíte to rozdělovat, umíte to dělit tak, abyste dala to, co potřebuje zpěv i to, co potřebují a co chtějí děti?
1: Určitě. Tak jako vy jste také máma asi, že jo, tak jako všichni, kdo jsme máme, asi nemusíme vyprávět o tom, že milujeme své děti. Myslím si, že to je přirozený, automatický, že to je od Boha daný, že prostě máma a i táta, že jo, samozřejmě rodiče by měli milovat nade vše své děti, protože to je právě smysl našeho života. Smysl našeho života jsou moje děti, teda naše děti. A samozřejmě ten zpěv, to prostě já jsem se proto narodila a já ten dar, který jsem od Boha dostala, tak jak jste dneska viděla, tak zapojuju hodně lidí do akce, aby...
2: Vy jste živel.
1: Já jsem živel proto, protože jak jsem vlastně byla 30 let zavřená v divadle,

0: tak mě scházel ten kontakt, který jsem začínala u Michala Davera, u Helenky Vondráčkové, tak jsem se k tomu vrátila a musím říct, že mě to strašně naplňuje. Nelituju 30 let divadle, bylo to krásný a ty role byly nádherný. Já jsem za ně vděčná. Ale stejně tak jsem vděčná za to, že můžu zpívat i pro lidi, kteří za náma nechodí na muzikál, ale na koncerty. Protože mě jde hlavně o to, aby se bavili, aby tancovali, zpívali a aby nám všem tu danou chvíli bylo hezké a odcházeli s dobrou náladou.
1: Pojďme k vaší práci, co vás čeká. Jsme na prahu léta, takže blíží se čas dovolených, blíží se také čas velkých koncertů.
0: Tak já se těším na každý koncert je krásný, vzácný a děkuju za to, že je. A takový jeden z větších koncertů bude v divadle u Hasičů 7.12. s Petrou Janou a Haničkou Křížkovou. Na to se moc těším. Hodně zpívám také s Bohuškem Matušem. Teď zpívám si Šárinkou Reskovou, což mě velice těší. To je moje kamarádka, kolegyně, my jsme se obě narodili v Chebu, tak to je krásný.
1: Bude dovolená?
0: Je to blbý, že to řeknu, jo, moc nerada cestuju, já mám klaustrofobii, takže já nemůžu do letadla, tam kam jedu autem, ale pro mě každá dovolená, prostě krásně strávený den s milými lidmi, ve zdraví, to je pro mě dovolená a všude je krásně.
1: Takových dnů vám přeju co nejvíc, děkuji a těším se, že se zase brzy třeba tady v Hradci Králové sejdeme.
0: Naschledanou. Děkuju, děkuju, naschledanou.

0: Jméno Jiřiny Tauchmanové je v módním světě velice dobře známé. Letos tato módní návrhářka z Nové Paky se rozhodla po 2 letech uspořádat autorskou módní přehlídku. Nazvala ji Návrat ke kořenům a zájem o ní byl mimořádný. A i když v převaze byly hlavně ženy a dívky, nechybělo ani dost početné pánské publikum. No a tak jednoho z nich si v úvodu přehlídky pozvala k mikrofonu i má kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Moderátor se žlutou čepicí u baru. Než se paní Jiřina převlékne, ano, tak mě poslala za vámi a mě napadlo, že bych se vás zeptala nejen na vaše jméno, ale také na váš vztah k módě všeobecně. Vy se budete ještě převlékat?
2: Budu se převlékat výhradně do modelu od paní Tauchmanové. Sako mám teda svoje, ale košily mám od ní a mám od ní i kalhoty.
1: A jste s těmi kousky spokojen?
2: Nadmíru, protože je to přesně ten typ věcí, který já bych si asi sám od sebe nekoupil, protože to jako tradiční klasický muž považuji za zbytečné. Ale ve chvíli, kdy jsem si na sebe oblékl poprvé košily, tak jsem na to zcela změnil názor, protože jak střihem, tak materiálem je to tak strašně příjemný, že asi budu fanda, no. Já se jmenuji Ondřej Macháček, pocházím z Nové Paky a jsem vlastně náhodný moderátor.
3: Přivítejte Jiřinu Tauchmanovou.
1: Máte trému teď?
4: Trému snad ani ne, víceméně je to vždycky stres před tou přehlídkou, i když Daniela přivezla velký tým lidí, který všichni tady na tom pracujeme, každý se nějakým svým dílem podílíme, no ale takový to napětí, ten stresík, ten je vždycky. To jako by asi nebylo zdrávo ho nemít.
1: To chvědí.
4: Tak a já se nebudu koukat, já si takhle... Zatím ty přípravy jsou samozřejmě v pořádku.
1: Uvidíme šaty pro různé generace?
4: Určitě, je to pro širokou věkovou populaci a jak je stěžejní návrat ke kořenům, tak tady budou ty netradiční potisky, jakože a la kroje a je to taková moje srdcovka a to se nechte překvapit, protože to bude takový hodně milý. Co dělám vždycky ty kolekce, tak tím, že dělám velmi nadčasovou módu, tak ty kolekce se různě prolínají a můžu někdy podle toho, když potřebuju doplnit určitou barvu a hodí se mě z minulé kolekce a potřebuju tam jeden model přidat, tak to vždycky udělám. Ale někdy to nejde. Ale tím, jak mám nadčasový modely, není to vyloženě trend, který prostě zaplaví ty ulice a příští rok už to je úplně out, tak to já moc tohle nedělám. Dělám vycházkovou, casual, společenskou a to jsou takové klasické záležitosti často.
1: Teď slyším, že jak jste říkala, že tam budou ty folklorní trendy, tak nám to krásně ladí dohromady tady s těmi krasobruslařkami, které tady mají hudbu.
4: Krasobruslařky si z kolekce, kterou uvidíte, vybrali jeden model pro svoji soutěžní krátkou jízdu na mistrovství světa v Salzburgu, které bylo asi před měsícem. Takže nám to sem přišli předvést. Je to návrat ke kořenům, ono se to tak jako hodí všechno. V podstatě i ta jejich jízda byla, hudbu měli na Moravu, to všechno zapadalo do sebe. Výsledek byl úplně geniální, protože na tu jízdu, kterou měli ode mě ty šaty, tak velmi zaujali i v zahraničí, protože si podle těch šatů je vlastně celý svět teďka zapamatoval.

0: A z módní přehlídky vás teď vezmeme na zahradu plnou zázračných bylin. Možná i vy se v poslední době stále častěji setkáváte s otázkou, co s pampeliškami, jsou krásné, ale je to plevel. Tak co takhle ji využít pro zdraví a nejen pampelišku? Na zahradě určitě můžete objevit řadu bylin, ze kterých si můžete připravit spoustu vynikajících života budičů. Jana Kudivejsová s doktorkou farmacie Eliškou Vencovskou si proto pro vás připravili celý seznam, do kterého teď budou nahlížet. A začneme třeba u lahodného jarního čaje.
1: Pampeliška je vlastně skvělá bylina, ze které můžeme používat všechny její části. Pro ten náš čaj by se ideálně hodil pampeliškový list, který působí také močopudně a obsahuje velké množství vitaminů a minerálů. Kromě toho samozřejmě můžeme ještě také sbírat pampeliškový kořen. Ten pampeliškový kořen obsahuje inulin a hořčiny. On podporuje tvorbu žluče, takový pozitivně působící na játra a na trávení jako takové. Ten kořen se buď suší a pak se praží, že dá se používat jako taková alternativa kávy, a nebo se dá se používat i přímo pro přípravu odvaru. Do čaje ten kořen bych úplně nedávala, protože tam bychom z něj jenom takovým tím pouhým zalitím nedostali to, co bychom potřebovali. Nicméně ten list se právě hodí tady do tohoto čaje a kromě toho můžeme používat i ty stvoly. Mimochodem díky tomu latexu bílému, co obsahují, tak ta pampeliška dostala i svůj latinský název Taraxacum officinale. Taraxis vlastně znamená zánět očí a Avicena v historii používal právě ten latex na léčbu zánětu očí. A jinak se dají používat i květy. Z květů si můžeme připravit třeba pampeliškový med, respektive to je syrup, ale říká se tomu pampeliškový med.
2: No pak to byla sedmikráska, tu uznáme třeba i do salátku, že si můžeme utáhnout.
1: Tak přesně tak,
2: květky.
1: Sedmikráska je skvělá čerstvá do salátu, nebo ji můžeme používat zase ten nasušený květ. Ona je výborná při různých zánětech dýchacích cest, dává se, nepoužívá se samostatně do těch, spíše se používá právě do těch čajových směsí a působí i protizánětlivě, takže se z ní používají i různé třeba sedmikráskové oleje nebo sedmikrásková voda na oplachy, pokud někdo trpí nějakými kožními potížemi.
2: A pak tam, myslím, ještě byla violka, byla tam taky bříza.
1: Violka a bříza. Violka, pokud už teďka violku neseženete, tak se dá i v lékárně nebo v bylinkářství sehnat nať a ta právě taky podporuje jednak tu detoxikaci a jednak také působí i při nějakých tom zahlenění nebo při těch potížích s dýchacími cestami a při kašli. Pomáhá tak jakoby sklidnit to hrdlo.
2: Ano. A jak použít břízu?
1: Bříza je skvělá, on vlastně na jaře, z kraje jara se sbírá březová míza, ale můžeme využívat březové listy. Ty březové listy můžeme také nasušit a ta působí taky močopudně, také podporuje detoxikaci, obsahuje flavonoidy, které působí protizánětlivě. Jenom tady opatrně u té břízy, samozřejmě kdo má alergii na pyl břízy, tak tam to samozřejmě nedává. Jo, dá se použít ten čaj, se dá samozřejmě zkombinovat těch varianty, prostě celá řada.
2: Ano, další tři bylinky. Tady teď mám poznamenané a to je popenec, kozlíček a ptačinec. Co by nám mohli udělat pro zdraví v našem těle?
1: Já myslím, že na popenec jako leckdo narazil. Ono mnoho lidí ho považuje za plevel, takže se ho na zahrádkách zbavují. A on je takový kouzelný, má takové fialové kvítky. A je to bylinka, která je skvělá na dýchací cesty, ale i na trávení. Dá se používat čerstvý. Tradičně se používal jako náhražka pepře. Když si ho natrháte, nasekáte, tak se dá použít třeba do pomazánek nebo třeba do másla, tak takové bylinkové máslo s tím popencem má takovou tu lehce pálivou chuť, tak to je třeba výborné. Co se týče kozlíčku, tak kozlíček ten se většinou sbírá tak do konce dubna, ale jenom takové jako v doporučení ode mě, že pokud jsou to bylinky, které jsou určené použití v čerstvém stavu, tak stojí za to třeba si ty bylinky zamrazit. A jinak kozlíček obsahuje podobně jako spousta jiných takových těch v uvozovkách plevelů velké množství vitamínu C, vitamíny A, B, spoustu minerálů, železo a díky těm vitamínům, minerálům pomáhá tak jako naladit tu nervovou soustavu naší.
2: No a co ten ptačinec?
1: Ptačinec to je další plevel, který má takové jemné bílé kvítky, taky se spousta lidí ho zbavuje. On působí protizánětlivě, používal se také na různé jakoby kožní choroby a obsahuje také velké množství vitamínů, vitamin C, B vitamíny, ale třeba draslík, železo, také vlastně kyselinu listovou, vlastně to je v tom spektru těch B vitamínů, takže dá se skvěle použít i právě třeba do salátu, do smufíček třeba, tam, kde to je čerstvé, tam ho můžeme zařadit.

0: Před týdnem jsem vám slíbila, že v kosmetickém rádci představíme některé kosmetické procedury, ve kterých hrají hlavní roli přístroje. A protože léto se nezadržitelně blíží, tak dnes vám poradíme, jak se zbavit celulitidy. Dnes jsme se vypravili do kosmetického institutu v Hradci Králové a já mám u mikrofonu Janu Růžovou Rejlovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A vy nám, paní Jano, představíte lymfomen. Já si myslím, každá žena, která chce mít krásnou pleť, ne pomerančovou, ale vyhlazenou, tak možná i tento přístroj by mohl pomoci.
1: Určitě může přispět, a to nejenom k té pomerančové kůži, jak jste to nazvala, ale celkově přispívá k dobrému fungování lymfatického systému, na což jsou zase navázaný i buď jiný technologie nebo obecně fungování toho našeho organismu.
0: Mm-hmm. Takže kdybyste měla dámám poradit, když by chtěli ještě do léta mít krásnou pleť, vyhlazené nohy, co všechno by měli udělat a jak tedy vlastně postupovat, než si představíme ten lymfoven?
1: Tak udělat by toho měli určitě spoustu, protože ten lymfoven nezaručí ten výsledek jednoznačně sám. Samozřejmě k tomu bude přispívat pohyb, pitnej režim, strava, všechny tyhle věci. A ten samotný lymfoven potom jenom rozproudí tu lymfu a pomůže doladit ten výsledek, ale je určitě potřeba dobře rozmyslet, kam se vypravit na takovou proceduru, protože tam je spousta kontraindikací. Onkologičtí pacienti, někdo, kdo má problémy s křečovými žílami, by neměl, onemocnění srdce, ředění krve a podobné choroby. No.
0: Pojďme si tady ten lymfoven představit. Na jaké bázi funguje?
1: Je to vlastně taková masáž, která není způsobená vysokým tlakem, ale takovým jemným tlakem, a tlakují se právě trasy lymfatického systému v našem těle, kdy ale než vůbec se ten přístroj zapne a instalujeme teda klientku a klienta do tohle obleku, který tady vidíte, tak nejdřív musíme uvolnit ty lymfatické uzliny. Minimálně 10-15 minut určitě té obsluze zabere, než připraví toho klienta, než si teda řeknou všechny ty věci, které s tím souvisí, protože je potřeba zvýšit pitný režim po absolvování té kůry. Můžeme upozornit i na to, že můžeme mít i větší potřebu na toaletu, protože vlastně ten lymfatický systém nám z toho těla odvádí ty škodliviny.
0: Když se tady dívám, je to takový skafandr nebo nohavice, do kterých se ta dáma obleče?
1: Má to spoustu komor a postupně se tlakujou ty komory, nafukujou se a právě nafukováním toho vzduchu a tlakováním toho těla postupného se docílí toho kýženého výsledku. To se samozřejmě musí správně nastavit, jestli je to relaxační, jestli je to právě indikováno z nějakého konkrétního důvodu, třeba když někdo trpí na otoky nohou. To všechno může pomoct, ale musí se správně to rozhodnout, to nastavení.
0: Jak dlouho trvá taková procedura?
1: Takových 45 minut a určitě nestačí jít jednou. Je potřeba tuto proceduru opakovat minimálně 10krát a v úplně ideálním případě bych poslala klienty, ať jdou nejdřív na ruční lymfatickou masáž, kde samozřejmě preciznějc ta odborná pracovnice dokáže ty lymfatické uzliny nastartovat a pak ten výsledek jenom doladit touhle procedurou.
0: Je to tedy taková doplňková procedura?
1: Určitě doplňková.
0: Potom tedy po skončení té procedury, už jste říkala, pitný režim je velice důležitý a ten pohyb, ten asi doporučíte vždy.
1: Ten vždycky. A tahle ta kůra se třeba doporučuje lidem, kteří se snaží trošku redukovat svoji tělesnou váhu a nejde jim to z nějakého důvodu, tak jedním z těch důvodů, proč třeba to nejde a zastaví se to, je právě to, že ten lymfatický systém nefunguje úplně dobře.
0: Po jak dlouhé době bych měla jít na druhou proceduru?
1: Vždycky je potřeba nechat to tělo trošku odpočinout, takže minimálně 3 dny mezi těma jednotlivýma procedurama je potřeba udělat.
0: Je sympatické to, že si u toho asi mohou dámy i číst tady, odpočívat, relaxace.
1: Je to i příjemné, není to nic bolavého, je to docela příjemná procedura, která je taková relaxační.
0: Takže doporučujeme. Děkuji mnohokrát.
1: Také děkuji.

0: posloucháte Charm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A je tu další díl našeho seriálu o etiketě, konkrétně o zdvořilosti starších vůči mladším. To jsme vybrali jako téma s Danielem Šmídem, už je asi 10. díl, dobrý den.
2: Je to tak, dobrý den.
1: Dnes si budeme povídat o přezdívkách bez souhlasu, nebo jak to nazvat, když někoho oslovíme Pavlíčku a on nám to nedovolil.
2: No, je to vlastně deformování toho oslovení nebo použití nevhodného oslovení vůči mladším lidem, což se nám relativně často stává, starším lidem se to stává, ve většině případů v dobrém úmyslu. Nejde podle mého názoru ve většině případů o nějaký manipulativní typ chování, ale chceme být přátelští. Už to začíná ve školce, že člověk, dítě se jmenuje Jan a už je z něho hned Honzíček. Jenom proto, že je malý, tak je hned nějaký zdrobnělý. Přitom dostal krásné jméno, které se jmenuje Jan a umíme říct Jane. Tam to začíná a táhne se to s těmi lidmi až do jejich dospělosti anebo i vlastně do mladšího věku pracovního, kdy se starší lidé nebojí ani, řekněme, i neštítí použít třeba Honzíku nebo Pavlíku nebo Miluško, pokud ten člověk se takhle nejmenuje. Zapamatujme si tedy, pokud ten člověk se nám nějak představí. Jmenuji se Jan, jmenuji se Honza, nebo se jmenuji Milada, tak nedeformujme to jméno toho, když ho oslovujeme. Stejně tak nepoužívejme oslovení typu mladíku, slečinko nebo něco podobného, když chceme toho druhého vlastně nějakým způsobem až despektujícím způsobem oslovit.
1: Tohle se stává dost často, že ty zdrobněliny používají starší lidé vůči mladším, ale já jsem to někdy chápala jako projev jakési sounáležitosti k tomu člověku, jakési přátelskosti, pocitu, že je součástí naší rodiny. Takže tady asi na to pozor.
2: Dával bych raději, protože můžeme samozřejmě se trefit správně a oslovit ho podobně, jako ho oslovuje maminka, tatínek, ale nejsme maminka a nejsme tatínek a zasahujeme možná příliš hluboko do toho vztahu, kde to není nutné. Pokud jste tetou, tak to může být Jan, nebo to může být Jaromír. Nemusí to být nutně Jaroušek.
1: Od kterého okamžiku můžeme toho Jarouška použít? Když na to přijde řeč, nebo když si to nějakým způsobem vyžádá, nebo zjistíme, že mu tak říká celá rodina?
2: Když se vám takhle představí. Když
1: se vám takhle představí.
2: Pokud vám rodiče třeba na návštěvě řeknou, tohle je náš syn Samuel, no tak není možné, aby mu někdo začal říkat Samuelku nebo Samíku. Protože my jsme neřekli, tohle je náš syn Samuelek nebo Samík. Tohle je náš syn Samuel.
1: Takže když k tomu dostaneme tedy vlastně doporučení nebo požehnání, ano, nebo svolení, nebo upozornění, ano?
2: U těch starších oni se vám představí sami, tak, jak chtějí být oslovováni.
1: Vidíte, to je velice časté téma, takže jsem ráda, že jste nám to osvětlil. Děkujeme za to, protože u nás ve vysílání také nás dost často naši posluchači oslovují jmény, takže možná i pro ně to bude návod, jak s některými našimi kolegy komunikovat.
2: Přesně
1: děkuji
2: tak.
1: A nashledanou.
2: Já také děkuji za pozornost. Mějte se hezky.

0: Český rozhlas vyhlašuje jubilejní 30. ročník ankety Šarmantní osobnost roku. Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnost na e-mail charm@rozhlas.cz nebo formou SMS zprávy ve tvaru SARM, mezera, jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti na číslo 736 30 40 30. Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny. Podrobné informace najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.
1: Konec května je tady a tak začínáme sčítat hlasy. Přesně za týden vám představíme 10 osobností, které od vás dostaly největší počet hlasů, tak se těšte. No a i dnes vybíráme z vašich e-mailů a SMSek a také kuponů, které jste zaslali. Tentokrát je to paní Marie Hostinská, která tento týden poslala hlas lékaři Tomáši Šepkovi. No ten má poměrně velké množství vašich hlasů, tak uvidíme, jestli se do té naší desítky dostane. Vy, paní Marie, ale určitě vyhráváte knížku. No a tu další věnujeme opět za týden. Připomínám ještě, že kromě toho všechny typy postupují do losování o 10 cen. To ale už asi většina z vás ví. Tak snad už jen poslední výzva z Šarmu, pošlete i vy svůj tip a ovlivněte tu naši skvostnou galerii šarmantních. Všechna jména najdete na našem webu. Adresa je charmantniosobnost.cz.
2: Znáš

než se rozloučíme, ještě je tu pozvánka k poslechu příštího Šarmu. V něm se můžete těšit na rozhovor se zpěvačkou Šárkou Reskovou. V modních trendech probereme barelové kalhoty, bermudy nebo kraťasy, no ale hlavně představíme vám novou desítku šarmantních osobností. Tak se mějte hezky, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Přesně za týden se na vás těší Lada Klokočníková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice se dočkají cyklostezky podél obchvatu Trnová Dubina zřejmě za 2 roky. Skončila modernizace vnitřních prostor Charity v Moravské Třebové. Vláda ke změně financování Českého rozhlasu a televize využije současné zákony. Návrh ministra Klempíře už řešit nebude. Zítra čekejte v kraji zpočátku jasno, postupně až zataženo a teploty do 28 stupňů. Dobrý sobotní večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Město Pardubice plánuje v létě vypsat soutěž na dodavatele stavby nové cyklostezky podél obchvatu Strnové na Dubinu. Cyklisti na ní čekají několik let. Radnice chtěla stavět cyklostezku souběžně s novou silnicí, z toho ale sešlo kvůli rozdílným postupům v přípravě obou projektů. Náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO říká, že budování cyklostezky začne až příští rok.
2: Mrzí mě tyto komplikace, ale ty komplikace jsou způsobeny, a teď se to ukazuje, nesprávným rozhodnutím z minula, kdy jsme se odchýlili od toho, že se ty obě komunikace nestavily současně.
0: V případě jihovýchodního obchvatu města Zdražkovic do Černé Zabory naopak vznikne cyklostezka jako součást jedné stavby. Moravská Třebová dokončila modernizaci budovy, ve které sídlí oblastní charita. Přestavba se týkala sociálních zařízení ve 2 patrech objektu a bezbariérového řešení a stála 3 miliony korun.
3: Hlavním cílem stavebních úprav byla celková rekonstrukce prostor sociálních zařízení, výměna vnitřních rozvodů a sanitární techniky. Součástí projektu byla i renovace dřevěných dveří, rámu oken a odstranění starých stavebních bariér. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
0: Nejmladší obyvatelstvo v Pardubickém kraji má obec Újezd u Sezemic na Pardubicku. Věkový průměr přesahuje 35 let. Obec, kde žije asi 220 obyvatel, těží z výhodné polohy v blízkosti Pardubic i Hradce Králové. Vesnice leží nedaleko nájezdu na dálnici D35. Naopak nejvyšší průměrný věk více než 57 let mají lidé v Urbanicích v témže okrese. Uvedl to Český statistický úřad. Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. K převodu financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet využije současný zákon. Oznámil to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo okolo 400 připomínek. Zákon připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě. Český rozhlas i televize změnu dlouhodobě kritizují. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že i nadále odmítá všechny úpravy, které ruší současný funkční stav a upravují výši rozpočtu.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech polojasná až skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 13 až 10 stupňů. Zítra čekejte v regionu zpočátku až jasno, během dne přibývání oblačnosti až na zataženo. Nedělní teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, tlak zítra slabě klesne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Na Orlicko-Ústecku to klouže, olej na vozovce likvidují hasiči v červené vodě. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Tato krásná lidová píseň otevřela naše dnešní pátrání po dalším z utajených pokladů, který nás v roce 2010 dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jejím sokolnictví a vydáme se za ním do Prahy a jižních i východních Čech a částečně i na Moravu. Díky finalistce soutěže Děti a píseň Dorotě Nevělíkové z Vizovic, která nám teď onu krásnou baladu o Sokolovi dospívá až do konce.

0: Pokud vám připadá zvláštní, že nás na seznam UNESCO dostalo právě sokolnictví, vězte, že tento historický způsob lovu je na našem území znám už od dob Velké Moravy a 9. století. Chovem dravců byl proslulý především kníže Svatopluk a pokud se přesuneme v historii do století 14., významným sokolníkem byl také Karel IV. Tehdy se sokolnictví velmi rozmohlo, o čemž svědčí i dnešní názvy měst a obcí, jako Sokolov, Sokoleč či Sokolnice. Za Rudolfa II. Vzniklo velké sokolnické zázemí přímo na Pražském hradě a tam se teď spolu vydáme, do paláců Černínského a Nostického. V jednom sídlí ministerstvo zahraničí a ve druhém ministerstvo kultury. A v obou těchto institucích pracoval muž, jemuž vděčíme za všechny tuzemské zápisy na seznam UNESCO. Odborník na světové kulturní dědictví Michal Beneš. A právě s ním jsem rozebírala, jak ona složitá procedura zápisu našeho sokolnictví na seznam UNESCO vlastně probíhala.
1: Návrh zapsat sokolnictví na seznam nemateriálního dědictví lidstva byl nápad, který vzešel z veřejnosti. On byl opřen o české sokolníky, kteří si našli stezičku na ministerstvu zemědělství, které to tu nominaci podpořilo. V České republice se to nořilo z dola a to bylo dobře a takhle to má být a je to linie, která je doporučovaná i UNESCO samo tohle to chce. Druhý mohutný impuls byl, že my jsme byli osloveni, to nebyla naše iniciativa, to byla iniciativa Spojených arabských emirátů, aby se Česká republika připojila k nominaci, kterou oni prezentovali. To byl projekt, kde od začátku bylo dohromady 9 států ze 3 kontinentů, Asie, Evropa a samozřejmě ten arabský svět. Proč si vybrali Spojené arabské emiráty zrovna Českou republiku? Byla oslovena proto, že si vybudovala velmi silnou pozici tím, že stála u zrodu příslušné mezinárodní úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Já si myslím, že je to jedna z mála světových úmluv, kde ten impuls k ní, ten základní, vzešel z České republiky. Úsměvné bylo, že tomu arabskému světu na tom tak záleželo, že přijeli do České republiky intervenovat, aby jsme se k té nominaci připojili a mělo to pro Českou republiku nedozírné důsledky.
0: A jaké byly právě ty benefity a případně nějaké potíže, které to přineslo?
1: Spojené arabské emiráty mají mezi arabskými zeměmi trochu zvláštní pozici, jak vlastně vidíme i dnes. A oni nás považovali za své obrovské spojence. Takže když jsme kandidovali, už jsme byli zvoleni do toho řídícího grémia. A bylo to díky vlivu arabských zemí a jejich přátel.
0: Když to ještě vztáhneme úplně konkrétně na sokolníky samotné, tím zápisem se mohou chlubit, je to natolik zásadní a validní argument, pokud poté prezentujete někde to nemateriální kulturní dědictví, že jak si to otvírá brány úplně všude. Vy máte určitě zkušenost s tím, jak to funguje.
1: Držitelé těch statků jako ten zápis využívají, protože je tu text té úmluvy o tom, že je potřeba, pakliže je dotyčný statek nemateriálního dědictví zapsán, že je potřeba vytvářet podmínky pro jeho zachování, což mohou být podmínky právní, morální, výchovné, finanční a tak dále. To už se nechává na těch jednotlivých státech, tam se jenom ukazuje, co všechno. A mimo jiné také podmínky

0: oblasti publicity.
1: A my se o to snažíme, o tu propagaci tady tohoto kulturního statku, z čehož plyne, že tuzemské sokolnictví nezahyne, což konec konců i za chvíli uslyšíme od našich dalších hostů. Já moc děkuji Michalu Benešovi, jemuž vděčíme za veškeré naše zápisy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Moc děkuji, pane doktore, a naslyšenou.
0: Naschledanou.

0: A z historie se teď vrátíme do současnosti. Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty měl lví podíl na našem zápisu na seznam UNESCO. Združuje dnes více než 500 členů a má pobočky po celé republice. A jeho jednatelem je rodák ze severních Čech a vášnivý sokolník Tomáš Kunca. Kdo se vlastně může stát sokolníkem?
1: Podle mě to je tak, že to má v sobě trošku ten člověk. Buď to může mít samozřejmě od předků z rodiny, kdy zpravidla jsou to muži. Dneska už začíná být mnoho žen v sokolnictví, takže někdo z rodiny, ale stejně tak jako u mě, v mém případě to bylo tak, že jsem z ničeho nic v pubertálním věku najednou měl to štěstí potkat sokolníka a v podstatě jsem zjistil, že to je to, co asi chci v životě dělat a plnohodnotně mě to naplňuje.
0: No a čím to bylo? Co vás uchvátilo na tom?
1: Tenkrát, když jsem se setkal se sokolnictvím úplně poprvé, tak jsem pořádně netušil, co to znamená. Ale je to určitá láska k těm dravcům a určitý obdiv. A myslím si, že to byl ten první pohled na mladou jestřábí samici, který nezapomenu a který si neustále připomínám se svým každým dravcem, kterého mám a kterého cvičím a používám pro lov, kdy se dokážu na toho dravce dívat prostě hodiny a hodiny, pozorovat ho v těch jeho náladách při tom lovu. A to si myslím, že z těch sokolníků a toho vztahu mezi tím dravcem a sokolníkem dělá to pevné pouto v tom sokolnictví.
0: My víme, že jsou dravci nízkého a vysokého letu, tak si zkusme vysvětlit, jak vlastně se to pouto, o kterém jste mluvil, rodí.
1: Ačkoliv je sokolnictví více než 4000 let staré, a mohli bychom si říct, že už všechno víme, všechno známe, tak každý ten dravec je jedinečný individualista a ten výcvik vždycky probíhá trošičku jinakým způsobem. Ten prvopočátek je samozřejmě nějaké navázání vztahu s dravcem, kdy si ho zpravidla od chovatele přivezete domů. Nejdřív ho musíte vycvičit v tom, aby začal akceptovat své okolí. Jednak toho člověka, lidi okolo, auta, cyklisty, všechno možné. Psi hlavně, pokud je používáte v sokolnictví při lovu. A tím hlavním klíčem k úspěchu v sokolnictví je hlídání takzvané kondice. To je v podstatě váha toho dravce. A buď je teda ve vysoké kondici, kdy ten dravec ještě má zpravidla strach, projevu nějaký stresový chování, nechce žrát a nemá úplně ochotu se k vám vracet. A jakmile snižujete tu kondici, tu váhu, musíte postupně, nemůžete ho vyhladovět během týdne, to je špatně, musíte postupně malými kroky ho snížit tu váhu na takzvanou loveckou kondici, kdy ten dravec je mnohem méně náchylný ke stresu a zároveň má začíná vnímat i jako zdroj potravy. Není to úplně nejlepší, když vás vnímá jako potravu jako takovou, protože to vás potom začne lovit. To není úplně chtěné chování, ale pro ně je lovit úplně normální a sokolník je v podstatě už jenom tím nástrojem toho dravce.
0: Mimochodem, se kterými z těch dravců se vám pracuje nejlépe? Dá se nějak odlišit charakter orlu od sokolu? Protože to jsou přesně ti reprezentanti toho nízkého a vysokého letu, tak liší se nějak povahově, když to řekneme takto lapidárně?
1: Určitě se liší. Je tam velký rozdíl mezi právě orly, sokolovitými dravci a dravci nízkého letu, což je zpravidla jestřáb a krahujec. Mně nejblíže jsou právě dravci nízkého letu. Je to nějaká má obliba v jestřába a krahujec. Líbí se mi ten způsob lovu, jakým loví, jejich povaha. Sokoly jsou naopak klidnější, ale zároveň náročnější pro výcvik, protože to finále toho krouživého čekání je velmi, velmi těžké a můžete udělat během toho výcviku několik chyb, které vám toho dravce můžou naprosto zkazit pro celou sezónu i pro celý jeho jako život v sokolnictví. Takže výcvik sokolovitého dravce ke krouživému čekání není vůbec jednoduchý. A ti orly, to jsou samozřejmě majestátní dravci, jednak to zabere mnohem více času, ale jakmile se tam naváže to pouto s tím orlem, tak myslím si, že se jedná o celoživotní vztah. Velmi, velmi pevný a pak, když se povede výcvik toho orla úspěšně, tak se jedná o taky velmi krásné sokolnictví.
0: Znamená to, že sokolníci pracují víc se samci dravých ptáků nebo se samicemi?
1: No tak v sokolnictví je to trošičku jinačí. U dravců obecně pro posluchače samice je zpravidla o třetinu větší než samec, proto my samcům menším říkáme terčci a díky té rozdílnosti ve velikosti se používají i na lov jiné rozdílné zvěře. Proto ten sokolník, pokud má dostupné třeba více pernatou zvěř, jako bažanty, kachny, tak zpravidla sáhne třeba u jestřábů pro samce, kdežto pokud má víc třeba zajíců možnost lovit, tak si samozřejmě bere samici. A není dobré přetěžovat toho jedince, to znamená, se samce byste nešla na zajíce, protože je to nebezpečné, těžké, velké a pravděpodobně by nebyl úspěšný. Dlouhodobě je vypozorováno, že samice jsou klidnější, kdežto ti samci jsou zpravidla takový impulzivnější. A nechci říct, že hůře cvičitelní, ale je tam určitá taková míra neustále nejistoty, ostražitosti. Jo? Ten samec v té přírodě je menší, on se i trošku bojí té samice. Takže i v tom výcviku se to projevuje, že ty samice jsou klidnější, povahově lepší a ti samci jsou takový impulzivnější.

0: Tak milí posluchači, pokud chcete vědět o historii sokolnictví, ale nejenom sokolnictví, ale také rybářství, lesnictví a myslivosti obecně, měli byste se vypravit na zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde se právě nacházím s jeho ředitelem Václavem Kinským. Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme pobočka Národní zemědělského muzea, ale jak jste vyjmenovala ty obory, tak my jsme vlastně nejstarším muzeem dvou oborů, a to je lesnictví a myslivost. Od roku 1842 tady funguje pro veřejnost muzeum. No a teď jsme v expozici sokolnictví, která tak nějak s tím konvenuje, protože je to tradiční součást myslivosti, to znamená lovu zvěře. Zároveň asi, řekl bych, jedna z nejelegantnějších. Jsou různé školy toho přístupu k tomu lovu, sokoly nebo dravci vůbec. A mě zajímá na tom to, jak je vlastně tato expozice prospěšná pro poznání běžných lidí. Protože to, že sokolníci ví a myslivci ví o dravcích spoustu věcí a cvičí je, tak to je samozřejmě jedna věc. To, že jsou to nějaké prastaré tradice, které my máme za úkol jako muzeum udržovat, to je další věc. Ale my tady chceme zdůraznit i to, jak sokolnictví pomáhá dnešku. Protože to není samoučelná věc, zábava, ale je to v podstatě věc, která pomáhá lidem, vlastně nám všem.
0: Teď bychom měli asi říci čím, aby to lidé věděli. Tak asi už někteří slyšeli o tom využívání na letištích, ale vy jste mě překvapil, že to vůbec není pouze tady toto současné využití sokolů.
1: Princip toho je vlastně hlídání prostor, to znamená ano, letiště, ohlídání toho prostoru proti drobnému ptactvu. Nicméně stejným způsobem se hlídají skládky. A teď v současné době se dokonce cvičí dravci proti dronům. Takže to jsou prostě věci, které veřejnost vůbec neví, zejména o těch skládkách, protože to je bezpečnost nás všech, a zejména těch letištích také, jo, protože asi všichni ví, jak je fatální střet prostě s hejnem drobného ptactva do motoru a tak dále.
0: Tak na letištích brání tedy dravci tomu, aby se zkomplikoval letecký provoz. Na těch skládkách oni mají vyloženě čistící funkci, či jak?
1: Ne, je to zase odstrašující hlídací funkce toho prostoru, protože samozřejmě drobné ptactvo, ale i třeba kavky nebo straky, tak roznáší ty zbytky z těch skládek, které jsou plné infekcí, plísní a tak dále. To znamená, ten dravec má dohled nad tím, aby ty ptáci nebyli v klidu a vlastně nepustili se do toho prostoru, kde je ta skládka. Prostě sokolnictví je velmi prospěšná součást myslivosti.
0: Měli bychom si také říci, že tady ta expozice je unikátní v tom, že je to největší expozice, vy říkáte, v České republice, ale ono je největší v Evropě, která se týká sokolnictví. Je to expozice nová, tak jak jste k tomu všemu, co tady naši posluchači uvidí, pokud sem přijedou, vlastně přišli?
1: No, je třeba říct, že tady již malá část expozice byla a my ji dotváříme vlastně do podoby opravdu největší stále expozice. Spolupracujeme se sokolníkem Milanem Zalešem a i s dalšími sokolníky. Ten Milan, možná ho lidé budou znát z Hradu Rabí, kde on lítal s dravci. No a on nám vlastně zapůjčil a věnoval část své sbírky, která čítá desítky preparátů dravců, ale zároveň má obrovský archiv, který my použijeme při tvorbě té expozice.
0: Víte od těch vašich kolegů, který z těch dravců, protože ono se využívají sokoly, orly, káňata a jestřáby, tak který je jako nejvyužívanější?
1: To se takhle říct nedá, protože každý ten sokolník má nějakého svého dravce, kterého si vychovává a cvičí. Ale u nás běžně se používají sokoly, používají se taky ale orly, najdete ale i káně, dokonce i poštolku. To znamená, spíše to o tom principu té práce s tím dravcem, protože to je pak součást rodiny toho sokolníka. To je jako ze psy, úplně stejné.

0: Sokolníci v České republice pravidelně pořádají sokolnická setkání na Opočně. A do východních Čech se vydáme i teď za doajeny tuzemského sokolnictví manželi Křivkovými.
1: Jsme ve východních Čechách, nad námi se tyčí zřícenina a část hradu Košumberk, ale mnohem podstatnější a zajímavější je zahrada, v níž se teď nacházíme, protože ta patří sokolníkům, manželům. Luborovi Křivkovi, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A paní Mirce,
3: dobrý den.
1: Musíme vysvětlit posluchačům, že ten, kdo se postaví někde s nějakým dravcem a udrží ho na rukavici, není sokolník. Co je principem tady té 4000 let staré profese nebo toho krásného řemesla nebo toho umění, či jak tomu říkat?
2: To bychom museli hrozně daleko do historie. Prapůvod byl asi v tom, že kdysi dávno člověk, který neměl zbraň palnou, neuměl střílet, viděl dravce, kteří lovili a nejprve jim asi tu jejich kořist sebral. V podstatě jim to ukradl. Později, když přišel na to, že ten dravec by šel ochočit, tak se stal zdrojem získávání potravy. V podstatě ten člověk potřeboval jíst, no a ten dravec mu částečně umožňoval získat stravu. Teprve ve středověku, kdy už lidé měli jaksi jídla dost, se stal dravec něčím jiným. Stal se prestižní záležitostí určité vrstvy, která se samozřejmě zabývala lovem, ale ten lov nebyl primární. Primární byla ta společenská záležitost. A on se stal vlastně ten pták něčím, co ukazovalo na postavení lidí. Například orla směl vlastnit pouze král nebo císař. Sokola mohl mít šlechtic. A jestřába směla mít i církev nebo zeman. Ano, obyčejní lidé jako vůbec sokolničit víceméně nemohli, anebo velmi omezeně. Takže těžko říct, co to vlastně bylo. Ono to v průběhu dějin se opravdu hodně měnilo. Dneska je sokolnictví něco mezi sportem, kulturou, oživením prastarých tradic. Ale je to samozřejmě i klasický lov. Ten lov se liší oproti tomu, co provozují normálně myslivci ze zbraní. V tom, že ten dravec vybírá a dělá selekci. On neloví všechno, co vidí. On si hledá takovou kořist, která je slabá, třeba i nemocná, handicapovaná. Často najde, když se prohlídne ulovená zvěř, že byla kdysi postřelená, že má v sobě broky nebo že je zraněná od nějakého dopravního prostředku. Takže on působí jako selektivní zařízení nebo jedinec v té společnosti. Takže vyberte si, co to je.
1: Paní Mirko, co vám sokolnictví, k němu jste se dostala vlastně díky panu Choti dalo? Jaká byste byla bývala bez něj?
3: Tak dalo mi nesmírné množství přátel, dalo mi nesmírné radosti zdravců, krásné lovecké zážitky, dalo mi životní styl. Asi vždycky bych k těm zvířatům šla a já jsem prožila nádherný život přes 50 let s těma dravcema a určitě bych to nechtěla vyměnit.
1: Říká Mirka Křivková, no a co pán domu? Lubor Křivka, co dalo sokolnictví vám?
2: Sokolnictví tím, že se nám stalo životním stylem, tak to bylo to nejhezčí, co jsme si mohli ze svých zálib a zájmů v životě přát. A jsem strašně rád, že se sokolnictví stalo kulturním dědictvím lidstva, že bylo zapsáno jako nehmotné dědictví v UNESCO a že se stalo i v rámci naší republiky kulturním pokladem, stejně jako jsou jízda králů nebo loutkářství v Česku a Slovensku. No a jsem moc rád, že jsme měli možnost se oba dva i podílet na činnosti klubu, který máme, který má dneska 500 lidí a české sokolnictví patří na této planetě nejenom v rámci Evropy, ale v rámci celého světa mezi ty činnosti, které jsou všeobecně dobře oceňovány a respektovány.
0: A na úplný závěr se ještě jednou vrátíme do Prahy a dostane slovo jednatel klubu Sokolníků Tomáš Kunca.
1: Jak se liší ty jednotlivé sokolnické školy? Existuje arabská škola, existuje ta naše, zároveň se mluví o kavkazské škole.
4: Já bych řekl, že to je stejná disciplína s regionálními rozdíly. Arabské sokolnictví využívá výhradně sokolovitých dravců, rarohu velkých sokolů stěhovavých, dnes i sokolů loveckých, a arabští sokolníci zpravidla loví z pěsti. To znamená, že po spatření a vyplašení kořisti sundají čepičku sokolovi a ten přímým letem se snaží tu kořist ulovit. Když to naopak u nás sokolníci využívají sokoly pro takzvané krouživé čekání, kdy cílem je, aby ten sokol byl vycvičen tak, aby nad tím sokolníkem kroužil v co nejvyšší výšce, pak se dá zpravidla pokyn psovi nebo sokolník si sám tu kořist vyplaší a ten sokol útočí střemlavým letem dolů na tu kořist.
0: A to je z dnešního pátrání po utajených pokladech regionu, tentokrát v podobě sokolů a sokolníků, vše, milí posluchači. Tedy ne úplně. Pokud totiž budete někdy obdivovat jakékoliv dravé ptáky, nezapomeňte, jakým zdrojem inspirace pro nás jsou. Protože kdo viděl sokola v letu, ten ví, že svoboda není jen volnost, ale především dokonalá síla a kontrola nad vlastním osudem. Volnost, sílu a také spoustu krásy do dalších dní vám přeje Markéta Ševčíková.
5: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Já mám obavy o to, že cizinecký výbor zanikne, protože to není téma, kterému by se chtěli na nějakých rezortech velmi věnovat. Je náročné, myslím si, že je těžké a je těžké i politicky.
2: Důvodem k těmto slovům po případě obava Magdy Faltové, předsedkyně výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva, bylo uznesení vlády číslo 302 z letošního 18. května. Týká se přesunu lidskoprávních agend z úřadu vlády České republiky na ministerstva spravedlnosti, kultury, práce a sociálních věcí a zdravotnictví. O tom, co se vlastně stalo a jak se situace dál vyvíjela, budeme mluvit. Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Už v pondělí 25. května se změna dočkala vlastních změn. Není ale jisté, zda jsou konečné. Jisté je, že ty první vyvolali na veřejnosti a v odborných kruzích kritické reakce. Mnozí nevěděli, jaký signál krok vlády představuje.
3: Já vlastně nevím, jak ho úplně číst, jestli se tedy máme obávat toho, že nás lidská práva, práva menšin, práva Romů, práva ostatních skupin teď budou zajímat méně, nebo co to vlastně přesně znamená?
2: To pro pořad My a oni řekl dětský ombudsman Martin Beneš. Předtím ale spolu s veřejným ochráncem práv Stanislavem Křečkem a jeho zástupcem Vítem Alexandrem Šormem podepsal nesouhlas s tímto krokem.
3: Spolu s kolegy jsme se vyjádřili svůj nesouhlas a svoje znepokojení s tímhletím krokem.
2: Jedná se o organizační změnu, nebo to může mít hlubší následky, například na postavení právě dětských uprchlíků nebo nezletilých migrantů?
3: Já se obávám, že to může mít i jako konkrétní negativní dopady, už proto, že vlastně odbor lidských práv byl záměrně nastaven jako mezirezortní. Právě proto byl na úřadu vlády České republiky, tak aby byl nad těmi rezorty a aby nějakým způsobem propojoval, koordinoval, integroval při implementaci lidských práv do těch jednotlivých rezortních politik a legislativ. Takže tím, že se ten odbor teď vlastně nějakým způsobem delimituje a rozdělí na jednotlivá ministerstva, tak o tu nadrezortnost přijde a z mého pohledu to je prostě chyba a může to skutečně znamenat ohrožení těch jednotlivých skupin. Prostě my jsme se vyjádřili jasně, že ten krok nepovažujeme za šťastný, považujeme ho za, jak z organizačních důvodů, velmi, velmi jako diskutabilní a potenciálně zhoršující postavení lidí, jejichž práva mají být chráněna.
2: Bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková, Laurenčíková nebo Helena Válková také změny kritizovali. Slovy své tiskové mluvčí Karly Mráčkové vláda argumentovala, že existují důvody, proč tento systém měl být nastaven už dávno.
4: Jde jednoznačně o zjednodušení celého systému, aby fungoval efektivně. Jen odbor rovnosti žen a mužů s odborem lidských práv zajišťují společně 6 rad vlády s téměř 40 výbory a pracovními skupinami, které často projednávají stejná témata. Jednotlivé agendy budou teď přímo propojeny s rezorty, kde se jejich převážná část reálně řeší a vždy řešila. Strategické směřování dál zůstává přímo pod premiérem na úrovni rad vlády, které předseda vlády řídí. Tam se určuje směřování, na jednotlivých rezortech bude samotný výkon. Současný stav nedává smysl a pod úřadem vlády tyto odbory zůstaly jako relikt. Úřad vlády má být především servisním místem vlády tak, jak je to i popsáno v kompetenčním zákoně.
2: Krokem, způsobem komunikace ani argumenty většina expertů a odborníků veřejně nesouhlasila. Někteří z členů vládních poradních orgánů odevzdávali své rezignace. Celá situace vyústila po týdnu novou stěhovací změnou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na tiskové konferenci 25. května prohlásil.
5: Na základě všech těch připomínek a děkuji za všechny ty maily a připomínky jsme otevřeli znovu téma přesunu agent, protože ve veřejném prostoru samozřejmě se objevily spoustu různých dezinformací. Vládní zmocněnci pro lidskoprávnou agentu Táňa Malá nebo menšiny Lucie Fuková i koordinace protidrogových záležitostí, to všechno se nemění. Takže rady se nikam nepřesouvají. Co přesouváme, jsou jenom úředníci. Nebudou sedět na úřadu vlády, ale na ministerstvu. Ty rady nadále řídím já a budou tam zástupci různých rezortů. Samozřejmě nadále tam bude ta nadrezortnost.
2: Premiér Babiš připomněl, co si přáli a čekali od přesunu.
5: Náš cíl je od začátku jediný, a to, aby to fungovalo lépe a aby ty agendy z té změny těžily. S ohledem na veřejnou debatu jsme se rozhodli pro dvě úpravy. Za prvé, zřizujeme dvě kanceláře přímo pod premiérem, jednu pro lidská práva a ochranu menšin, druhou pro duševní zdraví a závislosti. Každá rada bude mít svého tajemníka na úřadu vlády a 8 úředníků zůstane na úřadu vlády. A nadřízeným těch úředníků budu přímo já, doteď to byla vedoucí úřadu vlády a vládní zmocněnkyně, tak bude mít vlastní tým pro koordinaci lidskoprávní politiky, včetně mezirezortního připomínkového řízení. Druhá změna je, že odbor rovnosti žen a mužů se nově nepřesouvá pod ministerstvo práce a sociálních věcí, ale bude pod ministerstvem spravedlnosti.
0: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
2: Jednání o přesunu lidskoprávných agend se ukázaly jako příležitost promluvit si o výboru pro práva cizinců. Jaké to být poradným orgánem, přes který proházejí skoro všechna migrantská témata? Co se může změnit za měsíc? Když jsem kdysi psala dopis výboru, uváděla jsem adresu úřadu vlády. Mám to napsat i v červenci? Ptám se předsedkyně Magdy Faltové.
1: No, to je dobrá otázka. Podle usnesení vlády tak bych řekla, že ne. Ale na druhou stranu z vyjádření pana premiéra se zdá, že on nadále chce předsedat těm radám. A pak je tady samozřejmě otázka, jestli rady nakonec tedy podle něj zůstávají na úřadu vlády bez toho aparátu a tedy pravděpodobně i výbory jako poradní orgány těch rad. Ale jinou odpověď v tuhle chvíli nemám.
2: Když už mluvíte o Radě pro lidská práva, ta poslední schůzka byla 12. května. Jestli aspoň pod různě byla nějaká informace o tom, že ta agenda lidských práv se bude stěchovat?
1: Nebyla.
2: Jak vnímáte fakt, že se takové rozhodnutí konalo bez odborných konsultací?
1: Tak já myslím, že to je rozhodnutí poměrně fatální pro ty agendy lidských práv, národnostních menšin, občanské společnosti a samozřejmě i pro tu oblast rovnosti žen a mužů. Jsou to všechno průřezové agendy, které právě potřebují tu centrální koordinaci. Vnímám to velmi negativně i proto, že všichni, kdo v těch poradních orgánech působíme, tam působíme bez nároku na honorář, jako dobrovolníci pro ten stát, aby se ty věci zlepšovaly, aby tam byla vlastně nějaká platforma pro diskuzi a řešení situací, které jsou jako komplikované v těch agendách. Neproběhla žádná debata ani mezi těmi úředníky, kterých se to týká. Považuji to za projev nezájmu o tu samotnou problematiku. Je to neúctivý a je to nedemokratický, protože právě ty poradní orgány jsou projevem určité participace na té správě věcí veřejných.
2: Nicméně vedoucí úřadu vlády se vyjádřila o odborných konzultacích jako o tlaku a že by v tomto případě to rozhodnutí nebylo možné. Je tomu tak?
1: Myslím, že odborná i veřejná diskuze do demokracie patří a myslím, že je důležité právě proto, aby to bylo nějaké dobré participativní vládnutí, naslouchat tomu, co ty odborníci, ale i veřejnost, která se to dotýká, říká. Samozřejmě to nutně nemusí znamenat, že to vždycky musí uposlechnout, ale pokud tomuhle říkáme nátlak, tak by to znamenalo, že jediný, kdy můžeme vyjádřit svůj názor, je ve volbách.
2: Jedná se o rozsáhlý rozhovor pro Deník N, ve kterém paní vedoucí mimo jiné se zmínila o tom, že si myslí, že jde o takový jednoduchý odpor k změnám tím pracovním.
1: Já souhlasím s paní Tinde Bartou, že prosazovat změny je náročný a určitě by tento návrh, kdyby šel do nějakého mezirezortního řízení nebo do jiné formy diskuze s těmi poradními orgány, tak by na odpor narazila, ale možná by to mohlo ukázat, že to není ta cesta, anebo třeba by se ukázalo, že část té agendy se dá někam přesunout, může být ta agenda efektivnější, může být efektivnější na úřadu vlády, kdyby třeba mohla vzniknout sekce, která by znamenala, že nebude vše spadat pod ní, ale že by to třeba získalo větší efektivitu všeho. Ale pokud takovou diskuzi ani nepřipustím, tak se to asi nikdy nemůžeme dozvědět.
2: Jak vy vidíte práci výboru v těch nových okolnostech?
1: Já si to v tuhle chvíli moc představit nedovedu. Z těch informací, které máme, se zdá, že to usnesení směřuje k tomu, že se budou měnit vlastně statut, nějaké jednací řády, obsah těch poradních orgánů. Já mám obavy o to, že cizinecký výbor zanikne, protože to není téma, kterému by se chtěli na nějakých rezortech velmi věnovat. Je náročné, myslím si, že je těžké a je těžké i politicky. Zároveň si myslím, že právě ta ztráta té nadrezortnosti, že to vlastně oslabí.
2: Mezitím se, jak jste slyšeli, vláda opět vrátila k tématu přesunu a částečně upravila první usnesení. Komentář Magdy Faltové jsem natočila po telefonu.
6: Změny k přesunu agend představené na tiskové konferenci vlády v pondělí 25.5. nepovažuji za dostatečné. Neposkytují žádné záruky, jak celý systém bude fungovat, naopak dále tříští jednotlivé odbory na více míst. Není k dispozici žádný dokument, který by změny více vysvětloval a opět nebyly nějak diskutovány s experty a expertkami. Veškeré mé výhrady tak stále trvají a obávám se o budoucnost jak agendy lidských práv a menšin, tak rovnosti žen a mužů.
2: Téma bylo aktuální ve středu 27. května, kdy se premiér Andrej Babiš spolu se šéfkou úřadu Tinde Bartou snažili vysvětlovat členům jednotlivých rad vlády, expertům na problematiku lidských práv, národnostních menšin nebo duševních ozdraví či protidrogovou politiku, proč kabinet schválil přesun. Někteří odborníci ale schůzku opustili dřív. Jednání pro Český rozhlas sledovala kolegyně Daniela Brichtová.
7: Ti, kteří opouštěli to jednání předčasně, tak zmiňovali, že vůbec nešlo o jednání, že se nevedl dialog. Dokonce to označili i za komedii nebo šaškárnu. Mezi prvními odešla například ředitelka Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí Profem Jitka Poláková. Stejně reagovala i expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
8: Jsme dostali prostor pro dotazy, které ale byly podmíněné tím, že oni nám vysvětlí, co nechápeme. A vysvětlí nám, proč je to vlastně skvělý nápad.
7: Odborníci dál trvají na svém, tedy na zachování současného stavu. Předsedovi vlády předali dopis, který podepsalo přes 60 odborníků a členů rad a výborů, které teď působí při úřadu vlády. Iniciátorkou dopisu je bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková.
9: Ta usnesení, která ta jednotlivé rady přijímají, tak ta jsou tvořena právě dnes na úřadu vlády s tím, že jim dávají tu odbornou expertízu úředníci, kteří jsou nezávislí na jednotlivých ministerstvech.
7: Ta zároveň připomíná, že Česko je vázáno řadou mezinárodních závazků v otázce lidských práv.
2: Premiér Andrej Babiš posoudí do konce týdne návrhy expertů a do pondělí by měl oznámit výsledek. Na příští Mia Oni se těší Goranka Oljača.

0: hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Změny ve vládě premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá. Aviatickou pouť v Hradci Králové komplikoval vítr a policie pátrala po ztracených parašutistech. Hokejisté Švýcarska postoupili do finále mistrovství světa. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později hlavně v jihozápadní polovině republiky přehánky i bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá změny ve své vládě. Uskutečnit by se mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Jakékoliv spekulace o výměně ministerských postů jsou podle premiéra Babiše nesmyslné.
3: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program. A uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí. Takže pokud by došlo k nějaký rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
2: Ministři Babišovy vlády nastoupili do funkcí loni v prosinci. Záchranáři a policisté dnes museli zasahovat na aviatické pouti v Hradci Králové. Silný vítr totiž narušil seskok desítky armádních parašutistů. Po několika z nich musela policie pátrat, všichni přistáli v okolí letiště. Do areálu vyjelo celkem 7 posádek záchranářů i vrtulník. Lékařskou pomoc nakonec potřebovali 2 muži, upřesní mluvčí hradeckých záchranářů Lucie Hanušová.
4: Jeden muž s poraněním ramene byl převezen pozemní posádkou do fakultní nemocnice v Hradci Králové, druhý muž byl ošetřen a ponechán na místě, protože jeho zdravotní stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení.
2: V jeskyních na Pomezí na Jesenicku začaly opravy elektrické instalace, která už je ve špatném stavu. Nová technologie by měla mimo jiné přispět ke zlepšení prostředí podzemí labyrintu. Omezit má například vznik takzvané lampenflory, říká správce jeskyní Martin Kubalák.
5: Lampenflora nám tady v jeskyních roste kolem světel, jsou to mechy a řasy. Zlepšit by se mohlo právě po té rekonstrukci to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která nepřispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení, nehledě na to, že tenová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla. Sport.
2: Hokejisté Švýcarska jsou ve finále letošního mistrovství světa, když doma porazili Norsko hladce 6-0. Druhé semifinále mezi Kanadou a Finskem začalo před několika málo minutami.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v Česku jasno až polojasno, na jihozápadě a také na severovýchodě území přechodně až oblačno, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. Zítra přes den zpočátku většinou polojasno, během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti a postupně přehánky i bouřky. A zejména v jihozápadní polovině území budou srážky častější, naopak na severovýchodě jen ojedinělé. Maxima mezi 24 a 28 stupni, vítr zpočátku slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Brněnsku v Židlochovicích je zavřená silnice číslo 416. Je to hlavní průtah městem. U prodejny Penny havarovala 2 vozidla a je to vážná nehoda. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Přejeme příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vous jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí, to stalo se v půl třetí.

0: No, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén got. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Hit Včera neděle byla napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý a na hodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to, a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění, až do 30. místa. Už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 4. nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky a Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

Encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše. Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to 7. místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. 6x byla v první 20.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda využije ke změně financování Českého rozhlasu a České televize současné zákony. Návrh ministra Klempíře už nebude řešit. Na českých silnicích letos zemřelo už více než 20 motorkářů. A počasí zítra z počátku dne polojasno, později hlavně v jihozápadní polovině republiky přehánky i bouřky a maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Novým mediálním zákonem ministra kultury Oty Klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. A k tomu podle premiéra stačí změna existujícího zákona.
3: Na Klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
4: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
3: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
5: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
3: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Na českých silnicích letos zemřelo už dvakrát více motorkářů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo pomoci elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla v Jeseníkách. Upřesní vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
6: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
2: Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpět v bazilice v Jabloném v Podještědí. Dnes byla vystavená na hlavním oltáři a dohlížela na ní policie. Církev ji ale dnes vystavila naposledy. Nechce už riskovat její další krádež. Po dnešku by tak lebka měla být uložená v hrobce.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno. Na jihozápadě a na severovýchodě republiky přechodně až oblačno. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. A zítra přes den zpočátku většinou polojasno, během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti a postupně přehánky a bouřky, a hlavně v jihozápadní polovině České republiky budou srážky častější. Naopak na severovýchodě republiky budou jen ojedinělé. Maxima zítra většinou mezi 24 a 28 stupni. Vítr zpočátku dnes slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v bouřkách a přehánkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme na Moravu, pozor na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce v omezení u Drysic. Na 9. kilometru stojí osobní vozidlo, projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín, dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakitník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakitníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakitníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuji nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakitník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakitníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuji, jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakitníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové šištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakitníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby to nerozmrzlo při tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakitníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakitníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakitníku dělat?
3: Nejrůznější druhy sirupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakitník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakitník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakitníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. Tři čtvrtě roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohleto nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám vořešák a nese mi po něm břečťan a obrost celý kmen a už po větvích leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten vořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kaslovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělí kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu, a vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit, no pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně, jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý okna vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zesklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme nadělně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, tak i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobujeme, opravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech, vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl kvůli třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou. Budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a dovezeme za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: Pohádkářský kalendář.
1: Podle pranostik A ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu. A pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Čeští meteorologové opět varují před bouřkami. V bruntálské nemocnici od dneška funguje nová zubní pohotovost. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v prestižní lize mistrů. A počasí zítra z počátku dne polojasno, později, a to hlavně na jihozápadě republiky, přehánky i bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Velkou část Čech, dále také Vysočinu a Znojemsko, zítra zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od zítřejšího poledne až do půlnoci na pondělí. Problémy hrozí zejména tam, kde bude bouřit déle nebo opakovaně, a také v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se také stát, že množství vody nepojme kanalizace, říká meteorolog Vojtěch Umlauf.
3: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm. Také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
2: V bruntálské nemocnici ode dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje krnovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídaly soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a o svátcích, říká vedoucí lékař Antonín Chudárek.
4: Momentálně je v provozu jedna ambulance pro výkon zubní pohotovosti s příslušným komplementem, to znamená sterilizační dezinfekční místnosti, šatny a místnosti pro personál. K dispozici je velká čekárna.
2: Už třetí sezonu zahájil turistický autobus z Liberce směrem na Ještěd. Z konečné tramvaje v Horním Hanichově vyveze cestující na parkoviště Ještědka. Turistům částečně nahrazuje lanovou dráhu, která po pádu před 5 lety stále není v provozu. Podle jednatele krajské společnosti Korit LK o ty Pospíšila bude linka během letních prázdnin ještě více posílená.
5: Počítáme s tím, ona jezdí v hodinovém intervalu a o prázdninách by mělo dojít ke zkrácení do půlhodinového intervalu o víkendech. Za první dva roky provozu jsme připravili přes 30 000 cestujících a očekáváme i v letošní sezóně, že bychom se měli pohybovat někde mezi 15 20 000 cestujících, ale samozřejmě uvidíme taky podle počasí.
0: Sport.
2: Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v lize mistrů. Ve večerním finále v Budapešti proti Arsenalu vyhráli na penalty poté, co utkání skončilo po prodloužení 1-1. Fotbalisté ostravského Baníku vyhráli v Táboře 5-0, celkově baráž o první ligu ovládli 8-0 a zůstávají tak v nejvyšší domácí soutěži. Ostravský záložník Jiří Boula po utkání vyzdvihl početnou podporu svých fanoušků.
6: Zachránili jsme ligu v globálu, samozřejmě ta sezóna vypadá špatně, ale momentálně šťastný jsem, že se nám to povedlo zachránit. Je to důležitý pro lidi v klubu, pro region, pro celou Ostravu. Ta podpora je důležitá, tak to jsme viděli, vlastně když o něco jde, tak opravdu se ukazují ve velkém počtu. To jenom jako dokazuje to, jak moc důležitý to pro tu Ostravu je.
2: O posledním týmu pro nový ročník nejvyšší domácí soutěže se rozhodne zítra odpoledne. Slovácko doma nastoupí proti brněnskému Artisu. První zápas Celek z Uherského Hradiště vyhrál vysoko 4-1.
0: Počasí.
2: Zítra bude velmi podobně jako dnes, nejdříve ale předpověď pro noc. Má být jasno nebo polojasno na jihozápadě a severovýchodě republiky přechodně oblačno, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. A zítra přes den zpočátku většinou polojasno. Během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti, postupně přehánky a bouřky. A hlavně v jihozápadní polovině republiky budou srážky častější. Naopak na severovýchodě budou jen ojedinělé. Maxima většinou mezi 24 a 28 stupni. Vítr zpočátku dne slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v přehánkách a bouřkách bude přechodně zasilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna, je za sjezdem na Koberovice dálnice neprůjezdná. Na 80. kilometru havarovalo několik vozidel. Uzavřené místo mohou osobní vozidla objet z exitu 75 přes Senožaty a Miletín na exit 81. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
8: Dobrý den, to je pan Marván.
9: Co?
8: No kdo? Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
9: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
8: Prosím tě, co ještě děláš doma?
9: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
8: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
9: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš.
8: Hele, bez vytáček. Máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
9: Co?
8: Ale mě je to fuk.
9: Jo? Tak to je to fuk?
8: Zavolám jiným hvězdám. Budu točit kolem telefonu.
9: Tak.
8: Ale ne, že já tebe budu schánět.
9: Ajím, to je mi.
8: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
9: Co? No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
8: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
9: Počkáš, přijedu dolů. Jo, jo, hned.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pajutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je pobatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě, až čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svírací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Ťopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: No dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknou?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No, prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už je ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
5: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vetnu, vemu libovolný, vyvinu, zarazím, zvraci. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domov.
5: Jak malý chlapci někteří? No poslechněte, já mám času dost.
6: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
5: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačin. Tak to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Kučera, nehraj si s tím věčně. Tak Kučera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
6: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
5: Kolego, se svačino. Kučero, co to u vás kučero?

0: și n-au un corp ucer. Nu, atunci...
1: Colego, pokračujte, vy jste taky samý nehodný šprým.
0: No ne.
1: Žertujete, prosím, tady o Kučerovi.
0: Já se snažím látku zpestřit.
1: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Přijdete potom za mnou a já vás vyhodím. Tak, pokračujte.
0: Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já nevím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libůstka. Umí kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska zde ten. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? Vidí vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
2: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
0: Kolego, říkej si to sám. Říkej mi, aby se bejval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
2: Prosím, přátelé, ta kolega napřed samý prým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyvěrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Je, co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, budeme mi motiku, budeme šroubovat, motiku, tlátku.
0: Vy to rozebrá místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
2: Vevnitř je místo.
0: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
2: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuješ.
0: Jak tam asi vlezou?
3: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
0: Že tam se dostal samočině, ta šňůra ta je kroucená, pak je zbytečná, to je stejně všecko jenom ozdoba.
3: Ozdobí,
0: to se urve.
2: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená proto, aby jim to neklouzalo.
0: Ta šňůra je kroucená, pak je zbytečná, to je stejně všecko jenom automat.
3: Automat. Jako bife.
4: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
5: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl,
6: no.
5: Že bychom zaspívali spolu.
6: No.
7: Jako Jirkou bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívat.
5: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když.
7: Gota. Pánové,
5: na Gota, ne, počkej.
7: Ne.
5: Máme tady. Ale máme tady telefon, zavoláme. Zavoláme. Moment, počkej. Máš číslo?
8: 544.
5: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo. Ale počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
7: On nebude tuto vědomá. No, není.
5: Vem si ho. Ne.
7: No, tak ahoj.
5: Počkej.
9: Haló?
5: To je Karel Gott?
7: Ne, počkej.
9: Haló?
5: Tady je Kajzer.
8: Jirka Korn.
5: Ahoj. Co chceme? Prosím tě, Karle.
9: Dobrý
5: večer.
8: No.
5: Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
7: No, vidíš.
5: Tak to jsou to pro noviny. Gott telefonuje z vany. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutí. Haló? Co se stalo?
8: Se utopil.
9: To nic, upadlo mi mejdlo.
5: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
9: Tak já jedu.
5: Fajn, prima.
7: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
5: A možná, že jo?
7: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete.
5: Dobře, jo? A pak tě zavoláme.
7: Fajn.
4: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
10: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Reis v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni, George, Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: Sbohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. 4 vraždy stačí, drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepíkovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepíka zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. Jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, veď.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Hleda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
8: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
7: Každý jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
8: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat? Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo? Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze a on těmi, Verulo, s takovým vlahým pohledem povídá, slečno. Já už nejedu dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednou šla akorát vyžehli koštěli, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Ale to nic, Veruna, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruna, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnou, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a ocelej rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám dvojku kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
4: Verso, prosím vás, nezlobte se, ale já jsem vám...
8: Moment! Veruno, hele, ty mě znáš. Mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek. Stylovej, veď. No, kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě dovedl do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
4: Prosím, nehněvejte se, ale já...
8: On dal na sporách spánek. Já... A říkal, že prostře, vej. No já tam stále jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexe, páč je starý, už nemůže kousat, vej. Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, vej.
4: Hezlo, prosím
8: říkám,
4: vás,
8: nezlobte se. Tak mu říkám, já... pane inženýre, on to měl na dveřích, vej. Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, veď? Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No ne, Veruno, chápeš to?
4: Nezlobte se, no sešla, ale já skutečně, já pospíchám.
8: Jste nějakej cvok, vy.
4: Ale ne, já...
8: Co?
4: Rozumíte, já jsem s tou Verunou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je předušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Neprosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to mezi město.
5: Proč píšeš? Haló? Haló, tady je Brčka. Tak kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím. Moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím. Vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko. Brčka.
6: Pane Prtka, vydržte u aparátu. Moment, přepojím. Ano. Vydrž, Prtka, vydrž.
5: Já vás... Haló? Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově. Moment, důležitý hovor. Přepojím. Moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló? Co je s tím spojením? Haló?
1: Kdysi, v dobách dávno minulých, nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo, tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, pám, jasně, já to zařídím, já se nějaká Eva, pám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit? Kuplahe vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pán, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. Podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Herko, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme jí tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číslo. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. Ty to vytočila, jo. Ty se jí ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolíte, to položili, oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jedno vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohou, protože to jsem já, jsem se ti nepředstavil. Nazdar. No, ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschledanou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi on. Tak se nezlobte, naschledanou, za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl, naschledanou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj, zase za hodinku: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo, moment. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to ním, mají nějaký hovadu. Jo, sakra. No, prosím vás, to se potom domluvím, já teď nemám, já mám vedle hovor. Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymr, vy do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde otevřít.
2: Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvedněte to, nech šopa přichází. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačí, jdi to tam jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, takhle, já to nemám sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, to si pak dáte k tý, v obličeji svým, zvedně, ježišmarja.
3: Vy to mačkávám, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otlučil, ty prsty svoje od takovýhle
3: jelita. Dělá špatně,
2: tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, ping, ping, ping, ping, volám to denně, ping, ping, ping, volám.
3: No, dobře,
2: ping, ping, ping, ping.
3: No, tak já to mačkám. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping.
2: To je tak těžké.
3: No, už se vám zvoní, no.
2: No, zaplať, pán.
3: Halo, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
3: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijel zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
3: Cože?
2: Vidíte, co? Promptně.
3: Co? Promptně. Zezadu.
2: No jistě, že ze zadu truhlíku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
3: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom že... šáne ani nemrknete.
3: Že
2: hlavně,
3: šesta...
2: hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota.
3: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lodí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slečno. Koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne. Kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. My chceme koňak. My... Co? Helejte, já volám, ale ne večer. Večer. Já to chci... Co? Dámo, vašte slova. Vaše... Já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej?
5: Marko,
2: Karle, styďte se. No. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
4: Jsme hradé. Volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď.
2: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
5: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice, my samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé, chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.
6: Ano?
7: Tady je Šimek, divadlo Semafor, dobrý večer.
6: Já se jmenuji Uhlíř, dobrý večer.
7: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
6: Aby se mě jenom neobjednával třeba.
7: Tak to bychom si nedovolili. Jo, vás, prosím vás, Karel Šík také?

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu. Jaké to je, když domov najednou znamená dvě země najednou? Dnes si budeme povídat o vztazích, které spojily lidi přes mapu světa. A je s námi David, ahoj.
2: Dobrý den.
1: Davide, jak to, že ještě nespíš, kolik ti je let?
2: 13.
1: Máš mladší hlas. Tak na druhou stranu je víkend, tak proč ne? Řekni mi, co máš teda k tématu. Já teď nevím, jestli teda budeš mít o čem vyprávět, když je ti 13, všechny lásky tě teprve čekají. No. Ale možná, že pro nás budeš mít příběh někoho z tvé rodiny.
2: Já nemám z mý rodiny, ale mám jednu holku ze školy, jmenuje se Káťa, je to Ruska a miluju ji.
1: Aha, takže ty jsi teď zamilovaný do někoho, kde pochází z jiné země. Tak nevím teda v těch 13 letech, kolik má smysl, abych se tě doptávala, ale zase by si možná rádi poslechneme příběh první lásky. A už jsi to řekla, ona to ví?
2: Jo, to víte, že jo, mě se na ní líbí nejvíc ty copánky, jak má, že jo. Ona teda miluje jinýho, ale já jsem jí řekla, ať se do mě zamilá, dala mi už pusu, takže už je to taková ta první láska, no.
1: No počkej, tak chodí s tebou nebo chodí s tím druhým?
2: No, spíš se mnou.
1: Spíš, a to jde, když řekneš spíš, to bys měl vědět jistě, kamaráde.
2: Jo, spíš se mnou, je to, protože mě dala pusu, no, nechá se ode mě sahat na vlasy, takže je to dobrý.
1: Nechá se od tebe sahat na vlasy, no, tak na tím budu chvilku přemýšlet, jak to myslíš, že co to znamená.
2: Hodně ty copánky, jo, to mají dobrý, ty holky. Fajn.
1: No a první rande, první pořádné rande, už bylo nebo bude?
2: Bude, ještě nebylo.
1: A jak si to představuješ vůbec, to první rande?
2: No, podle mě jako nějakých 18, že bychom se přesedli někam do restaurace, nějaký kafičko, takový pusinkování, že jo, a tak.
1: Počkej, no. Pochopila jsem to dobře, že říkáš, že budeš čekat s tím prvním rande třeba do 18.
2: Jo, aby se to mohli pořádně oslavit, že už jsme dospěli a tak.
1: Tak za 5 let? Super! Davide,
2: dřív bylo, že já jsem ji moc neměla rád, ale najednou jen tak z ničeho nic jsem se zamiloval.
1: No, to bývá z ničeho nic.
2: No.
1: Davide.
2: No, já jsem měl jinou, byla Češka, ale ta mě zradila, nebo mi ji přebyla už teď nekamarád, takže teď mám tu Káču, že jo.
1: Dobře. Tak to je hezká zpráva, zamilovanost umí člověku vykouzlit úsměv na tváři. Ty jsi ho vykouzlil i nám teď, tady ostatním posluchačům, protože bylo milé potkat někoho, kdo to má ještě všechno před sebou. Tak ať se ti daří a ať máš odvahu ji na to první rande pozvat možná dřív než v těch 18. Krásnou noc ti přeju, Davide.
2: Mně se na nich líbí, jenom jak voně, jak má ty copánky, to se mi líbí opravdu nejvíc, abych vám řekl pravdu.
1: Fajn, tak je pozdravuji a můžeš říct, že jsi o ní mluvil v noční lince, uvidíš, co tě na to řekne.
2: Pozdravuje ti Jarka Barboríková, tak no, nebojte.
1: Ahoj. Některé příběhy začínají za rohem, jiné tisíce kilometrů daleko. Právě těm druhým patří dnešní noční linka Českého rozhlasu. Pojďte mi zavolat, pojďte si se mnou povídat.

0: Máme 12 minut po 23. hodině. Každá kultura má své zvyky, ale city bývají všude podobné. Jaké zkušenosti máte se soužitím napříč hranicemi? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a je s námi pan Robert z Olomouce. Vítejte.
1: Dobrý večer. Za bolševiku nebo za totality můj tata utekl za hranice, takže mám tatu ve Vídni v Rakousku. Občas se vidíme, ale teď jsme se už dlouho neviděli teda. Telefonujem si. Ale z těch Vídně takové dotaz, možná to budete vědět, možná ne. Jestli může mít člověk dvě občanství, protože on byl vlastně tady ve státě, pak utekl. A tím pádem už je tam dlouho, tak bude mít i rakouské občanství. Že v některých státech ta možnost je, tam v některých není. Tak spíš se ptám, jak to je třeba v Rakousku, jak je to u nás.
0: No, člověk může mít dvě občanství, někdy i víc, pokud to právní předpisy těch dotyčných států umožňují.
1: Jo, takže to v každém státě jinak.
0: Mhm. V případě České republiky je dvojí občanství možné. To znamená, že ten český občan může mít občanství jiné země, aniž by přišel o to české. A stejně tak může někdo získat to české a ponechat si původní, ale jako svým způsobem to je k tématu, ale
1: no je, pojďme, to tam, ano, to právě zajímá.
0: Ale pojďme teda k tomu, gro, o čem byste chtěl vyprávět. Je to právě ten vztah s tím tátou, anebo budete rozvíjet něco jiného?
1: No, spíš bych řekl ten vztah s tím tátou, protože on mě jako, že když je tam, tak jasně, že mě chybí, že bych byl radši, kdyby byl tady, no ale tak jako to jsou takové věci, které asi nezměním, je to jeho rozhodnutí a respektuju.
0: No a jak často se vídáte?
1: No teď jsme se neviděli už 3 roky, naposled jsem ho viděl na poušbu mé ženy, no ty tam za mnou přišel, protože to jsem byl totálně v háji, jako.
0: No a nebyla by teď příležitost za ním vycestovat? Když jste sám, můžete mít možná víc příležitostí?
1: No, je to složitý, protože já mám postiženýho syna, my se s mamkou o něho staráme, když nežije moje žena, jo, takže ono časově, spíš by bylo malo dobrý přijel za mnou, no, ale jako, můžu mu to navrhnout, protože na něho mám telefon, tak třeba mu to napíšu ve SMS a lutit ho nechci, jako.
0: Mhm. Kdybyste se měl další den probudit v nějaké jiné zemi, kde by to bylo? Kde by se vám líbilo, Roberte?
1: No, mně se moc líbilo v Holandsku, v Amsterdamu, když jsme byli s dědou, tam se mě líbily ty lány těch tulipánů, no to bylo strašně krásný. Pak takové ty větrné mlýny, ale já si myslel, že se tam lelo obilí, oni vlastně, když jsem čtu teď o holandskou knížku, protože já čtu hodně knihy, tak oni tam vysvětlovali, že tam je to nějak pod úrovně moře, takže ty větrné mlýny vlastně sloužil k odčerpávání vody, to je zajímavé.
0: A Roberte, dokázal byste se odstěhovat za láskou do jiné země?
1: No, to je těžká otázka.
0: Ano, je zapeklitá.
1: Je takový hodně složitý. Ale pokud bych ho měl hodně rád, tak bych to asi zkusil, jako, ale zase je to těžký pod vůli syna, jo, protože my potřebujeme ze sídem jeden druhý, jo, takže je to takový složitý, jako, jo, to je taková otázka hodně na tělo, abych řekl pravdu.
0: Je. Dobře, Roberte, tak já děkuji za váš telefonát do dnešní noční linky. Chcete říct něco závěrem?
1: Jenom krátce, tak pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Oldu včelaře, no a všechny linkaře, ať se dovolají. A chci moc poděkovat, vyhrál jsem v Hřebíkách krásnou knížku, tak v pondělí si pro ně půjdu. Moc hezkou knížku o přírodě, tak chci poděkovat, že jste tak prima rádi. Moc vám děkuju, nashledanou.
0: Naslyšenou. Večeře, svátky, rodinné tradice. Všechno může vypadat trochu jinak. Jak jste si zvykli na odlišné prostředí svého partnera? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonali vy, co se týká lásky, která nezná hranic? Volejte noční linku Českého rozhlasu. Teď je tady s námi paní Hanka z Vysočiny. Zdravím vás.
1: Já vás také zdravím a zdravím i všechny posluchače Českého rozhlasu Brno, ať věrné nebo náhodné.
0: Paní Hanko, pozdravte posluchače všech českých rozhlasů. Teď vysíláme do celého Česka. Já teda můžu předestřít, že jsme spolu mluvili mimo éter o tom, že nebudete mluvit o partnerském vztahu, ale o jiných rodinných vazbách. Ale je to k tématu. Jsou to vztahy, které překonávají hranice. Tak si to povězte sama.
1: A je to i láska, která překoná hranice, je to láska k dětem.
0: No vlastně, maminka, pravda, ano. Ne ta partnerská, ale mateřská.
1: Jsem maminka 3 dětí a ani jedno nežije v České republice. Před týdnem jsem se vrátila z Toronto, čili z Kanady. Druhou dceru mám v Rakousku a syna taky v Rakousku, ten je v Hinterglemu v lyžařském středisku.
0: A dcera, tak nemohla byste nám říct, jak je to s tím občanstvím v Rakousku, jak se ptal kolega před vámi?
1: No, dívejte, v Rakousku děti, které se tam dceři narodili, tak můžou mít občanství, dcera si mohla vybrat, buď budou mít české, nebo budou mít rakouské občanství. Protože nevím, tam je to nějak uzákoněný a my jsme s tím měli teda jeden problém a to vám řeknu, kdy nám to nadělalo velkou neplechu za covidu. Manžel dcery byl nemocný rakovinou. K tomu tam měla 40 krav, penzion k tomu. A teď si představte, že ten její chlap je teda nemocný a my jsme jeli s těma vnoučatama, protože jsem potřebovala něco vyřídit. Ty děti nechodili ještě do školy, tak jsme je vezli sebou a že se budeme hnedka zase vracet, jo, jen aby ona prostě měla klid na ten dobytek a mohla se o něho saprat, že on v tu dobu už pak ležel. A nám je nepustili přes hranice, protože nebyli občany České republiky. Takže my jsme se museli vracet zpátky. Já tady na tu dobu tak velmi nerada vzpomínám. To si nikdo nedokáže představit, jak toto bylo nedomyšlené všechno. Ale přeskočíme list, budem se bavit o něčem jiným. Tím, že vlastně oni jsou normální křesťani, tak tam se slaví Vánoce třeba normálně. My tím, že vlastně ten umřel ten partner, ty dcery, tak vlastně my jsme hodně v Salzburku, já teď jsem náhodou doma, děláme zahradu a kolem baráku. My jsme to dali dokupy a už máme první sena hotový, že jo, tam jak je dobytek, tam se dělá seno 5 až 6krát do roka, či to není sranda. Dobytek se pase, každý den se zhání na dojení. A co se týče jazykové bariéry třeba, tak my jsme německy trochu jakoby uměli. Člověk se domluví, manžel, který jazyk vůbec neuměl, tak už dneska s tím taky nemá problém, rozumíš? Takhle ty slova, které se používají a to on vždycky jakoby nasečím, je, že jo. Já umím německy trochu víc a jsem taková víc pod pohuby, jak se říká, a nemáme s tím problém. Letěla jsem z Toronto, cesta zpátky nebyla třeba vůbec příjemná anglicky. Neumím, ani se učit nechci. A bylo tam zpoždění letu až 5 hodin a já jsem letěla Toronto, Frankfurt, Salzburg a prostě musela jsem si tam potom zařídit vlastně odložený let. Poučení z toho všeho je, pokud budete mít problémy, tak vždycky se dívejte, kterou společností letíte. U té společnosti se musíte potom hlásit, aby vám zařídil další let. Ale toto není k tématu, toto je jenom rada pro ty, když by někdo někam letěl. Protože já jsem se po frankfurtském letišti díky špatným radám hodně nalítala. Ale jako jazykovou bariéru jsem neměla. Co se týče potom v Torontu, tak dcera žije s Italem, ale on už se tam narodil, rodina byla italská, měli 13 dětí. Ta maminka pochází ze 13 dětí a vlastně všichni žijí v Kanadě. A tam vlastně došlo k tomu, když oni se brali, tak vlastně měli jednu svatbu tady, aby všichni nemuseli lítat sem. tady byla ta jakoby právoplatná, ale druhou potom měli jakoby hostinu a setkání s těma, tak měli vlastně v Kanadě na dvakrát, protože tam bylo to hodně, udělali to pro mladší vrství a pro starší vrství, protože i tak jich bylo hodně. No a jinak v Kanadě není problém se v tom Torontu domluvit. Tam prostě oni chtějí. Pokud nemáte bariéru vy, tak oni vám ji určitě nekladou. Já jsem šla do IKEA vracet dceři nějaký zboží a prostě úplně bez problému, jo. Tím, že tam ještě jsou velké výhody, což tady až tak není. Tam není problém jakýkoliv zboží prostě vrátit. Je to zajímavé. I blbý punčocháče. Prostě vrátíte, jo, tam mám na to, tady je to nemyslitelné, abych to ani nedovolila jít něco takového vrátit, tam to prostě, jako by to, a jinak v bankách, tam přijdete a oni třeba tam mají napsáno, že tam mluví, ale 25 jazykama, mají je tam vypsaný a není problém, aby vám zavolali úředníka, který tím jazykem daným hovoří, ale je to daný tím, že vlastně Toronto je multikulturní město, tam je opravdu spoustu národností a byli tam vlastně dneska, už se to tak přísně nedodrží, tam je třeba polská čtvrť, slovenská čtvrt, dcera žije v italské čtvrti, ale už je to tam taky míchaný, už to není pravidlem, že prostě kdo je přistěhovalec třeba z té Itálie, že by šel do italské čtvrti, nebo ona třeba do té české čtvrti, už ta česká komunita je tam taky jakoby rozprostřená. Tam jsem se taky setkávala s českou komunitou, Slováci se tam vraceli teďkom dom, dost se lidé vrací dom z nějakých důvodů, buď to mají dom. Už na to stáří, kdo je tohle, tak radši jede dom. Tam byl pán z Michalovců, byl se tam loučit v té české komunitě, že odjíždí a že už se patrně nevrátí nebo maximálně dořešit potom nějaké věci kolem domu, když by byly potřeba. No,
0: no Hani, čas je neúprosný. Budeme se muset rozloučit, což mě mrzí, protože si myslím, že o životě se třemi dětmi za hranicemi byste mohla vyprávět až do konce dnešní noční linky. Tak vám přeju všechno dobré. Děkuju za zavolání a budu se těšit, že budeme v tom povídání někdy pokračovat.
1: Dobře, mějte se krásně. Zdravím všechny posluchače, ať mají radost Českého rozhlasu Brno a zítra mají, vlastně dneska ne, zítra mají pout setkání na Vranově.
0: Dobře.
1: Tak jo, mějte se krásně, nashledanou.
0: Dvě srdce se často rozumějí lépe než dva slovníky. Máte podobnou zkušenost i vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Špinarová dospívala Kouzlo bílejch čar. Láska často přináší i poznání nových chutí, zvyků a pohledů na svět. Co nejcennějšího dala vám ta vaše? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma totiž zní vztahy napříč hranicemi. Je s námi paní Jiří Skojová, zdravím vás.
1: Dobrý večer vám a všem posluchačům noční linky. Téma náročné. Za trochu lásky šel bych se tak ráji. Šel s hlavou odkrytou a šel bych posí. No ale to je jenom vzpomínka. Vzpomínka z básně. Příběh, který bych chtěl sdělit v rychlosti, nejtěžší je vracení se domů. To je tak nejtěžší okamžik vrátit se domů po létech cestování, po létech starostí a útrap. Kdy ten domov, skutečný domov, se úplně změní k nepoznání. Ne ta stavba, ten domeček, ale ti lidé. Proto by bylo strašně důležité, kdyby si lidi opravdu jeden druhýho vážili a na sebe se těšili. Na ten návrat, aby se měli rádi. To jsem chtěl tak v kostce říct, že tady
0: Ježí, ale mluvíte tak trošku v hádankách, takže bychom to společně mohli trošku rozplést.
1: Těžko se to říká úplně na rovinu, protože je to dost osobní. Ale takový takový návrat tam, kde člověk vyrůstal, tam, kde se narodil a chraň Bůh, nevrátil jsem se třeba z vězení, jo, nebo z nějakého zajetí, to ne, ne. Ale návrat skutečně z těžkého života a ten domov už, ten už nebyl můj. No. Takže myslím si, že je to dost takový to těžký, opravdu to těžký a je to hodně těžký aj říct. Tak bych přál všem, aby to překonali aspoň v takové síle a vůli, jak já, a nezanevřeli na to dobro lidé a posluchači, všichni dobří lidé.
0: Tak to je hezké poselství. Jiří,
1: no, to je právě ze života.
0: Děkujeme i za tu báseň od Jaroslava Vrchlického, i za vaši návštěvu. Mějte se co nejlépe.
1: Já vám moc krát děkuji též za vyslyšení.
0: A pojďme se podívat na web noční linky, kam píše pan Michal. Věřte, nevěřte, každá, kterou jsem kdy měl, byla cizinka. Fakt. Nikdy jsem nechodil s Češkou. Zvláštní pocit. Byl jsem mluvčí mezinárodního pomocného jazyka a tak bylo pro mě snazší seznámit se s cizinkou než s Češkou. Vztahy probíhaly ve vší počestnosti. Jednou jsem už měl dokonce před svatbou, měl jsem nachystané papíry, ach ta byrokracie. Druhá strana nechtěla uznat mezinárodní úmluvu a neoprávněně žádala vyšší ověření dokumentů. Nakonec jsem rád, že to nevyšlo, což ale bylo z jiného důvodu. Ta dívka se vůbec nechtěla učit anglicky a pořád se mnou komunikovala ve své mateřštině. To je tak, když děláte tu chybu, že se druhému od začátku moc přizpůsobujete. A co se přitažlivosti týče, třeba Slovenkám nebo Španělkám se spíš nelíbím. Víc se líbím Italkám, ale ne moc. Vietnamkám ne tolik, jak bych si myslel. Komu se ale líbím nejvíc, i ony mě, tak to bude vždycky Rusky. Etnické Rusky, takže ne ty z velkých měst, ale z menších. U nich jsem na rozdíl od jiné národnosti a navzdory obecným představám cítil, že mě mají opravdu rádi jako člověka. Ty, s nimiž jsem měl tu čest, byly inteligentní, samostatné, uměly se oblékat. Některé už mají své rodiny, ale jsme v kontaktu pořád, i když to v současné době není snadné. Michale, děkujeme za vzkaz i vám. Teď si dáme krásnou písničku od Jana Nedvěda, jmenuje se Podvod, a potom se vás opět budu ptát na vztahy napříč hranicemi. To je dnešní téma.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: To byl Jan Nedvěd a my pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu. Někdo si přiveze z cest suvenýr, někdo životní lásku. Pokud patříte do druhé skupiny, rádi uslyšíme příběh váš nebo vašeho blízkého. Je s námi paní Marie, odkud voláte?
1: Dobrý večer, já volám od Prahy Západ.
0: Těšíme se na vaše povídání, paní Marie, vítejte a máte slovo.
1: Všechny vás zdravím. Mám sestřenici na Slovensku, která ovdověla, zůstali po ní jako po tom manželovi dva malí kluci. A farář je teda vzal na ministranty. Takže opravdu byli hodně nábožensky založený. Kluci byli hodní, chytrý, šli studovat. A ten jeden se na studiích zamiloval do černošky. My jsme mysleli, jako, že se rozejdou časem. Dopadlo to tak, že se vzali a odešli do Norska. Držíme jim palce. Ale ještě chci říct tohle. Já, jako ta sestřenice moje, jak jsem o ní mluvila, byla podle mě o hodně mladší. A tenkrát, jako k její mamince, taky umřel manžel, praštil ho polenou, když řezal dřevo a ona zůstala s těma dětskama taky sama. Tenkrát jsem tam jela a ty nejmladší jsem vezla panenku a byla to panenka tmavý pleti, byla to taky černoška. Tak jestli to prostě bylo i tímhle, jestli jsou nějaký čáry máry, nevím, ale fakt je jako, že ten syn od té sestřenice si opravdu tu černošku vzal a odešli oba úplně do cizí země. Jak pro něho, tak pro ní.
0: No tak a máte jim to vyjde. O nich nějaké zprávy, jak se jim daří? A víte něco blížšího třeba, co bylo nejtěžší překonat v tom jejich vztahu?
1: No to náboženství, ta víra.
0: Mm-hmm. A mohla byste být konkrétnější?
1: Protože jako odlišná víra, nejenom barva pleti, jo, myslíte, ale i prostě styl.
0: Myslíte, že ta rozdílná víra může být někdy důvodem, kdyby se ten vztah potom nakonec rozpadl?
1: Ze začátku možná ne, ale potom většinou ano. Mm-hmm. Většinou ano. Jako, co znám tyhle ty páry, jako buď si vzal von cizinku, nebo naopak, tak časem se vždycky rozvedli.
0: Je teda pravda, že já taky mám takové podobné zkušenosti od svých známých, proto jsem vlastně zkusila uvést do éteru i toto téma, jestli se pak dočkáme nějakých šťastných příběhů, šťastných konců. Uvidíme. Tak budeme držet, aby teda příběh těch vašich známých, aby to dopadlo ve vaší rodině dobře, třeba nám příště povíte víc, když se s nimi budete někdy povídat třeba přes internet, anebo se dozvíte od své sestřenice.
1: Já jedině Čecha teda bych si vzala. Nejsem rasistka, ale opravdu souseda, no, byla jsem s ním 25 let. Musel to být Čech jak poleno.
0: Bála byste se teda té cizí kultury a těch rozdílností?
1: Bála bych se, určitě.
0: No, je pravda, že ty zvyky mohou být ano, velmi rozdílné a v podstatě ty rozdíly se mohou objevit úplně ve všech sférách toho vztahu. Nemusí to být jenom ty tradice, nemusí to být jenom ta řeč. Ano, tak děkuju, že jste teď s námi chviličku vysílala, paní Marie. Mějte se co nejlépe, ať se vám daří a zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Já vám taky děkuju, naslyšenou.
0: Jsou si dnes lidé blížší než před lety, nebo jsou rozdíly stále stejně výrazné? Přidejte svůj pohled do našeho nočního vysílání, pojďte nám zavolat, jestli ten internet, který boří bariéry a překračuje hranice, pomáhá anebo spíše škodí v seznamování.

0: Někdy se člověk naučí nový jazyk kvůli lásce, jindy stačí úsměv. Vyprávějte nám o setkáních, která překonala vzdálenost i rozdíly. Je s námi paní Martina, která volá z Německa, tak to nás úplně předurčuje k tomu, že ten rozhovor bude přímo k tématu, protože překročíme hranice.
1: Já musím říct napřed takový jako poselství lidu, dobré vůle, lidu dobré vůle, aby nikoho neodsuzovali v životě. Vždycky se dívali na lidi takový jako z toho pohledu, jako by se to týkalo jeho. A kdyby se spojili pozitivní myšlenky na celé zemi, tak by nemuseli být války. Já jsem poznala člověka, kterého si nesmírně vážím. Je to Němec, s kterým jsem se vzala 1.6. Jsme měli svatbu 91. A teďka v pondělí u rodičů oslavíme 35. výročí svatby. Já jsem do Německa přišla hned jako týden po té svatbě 7., takže jsem to vážně jako 35 let.
0: Teda, co bylo nejtěžší? Vnímala jste tam ty rozdíly?
1: Ano, bylo mi to docela ze začátku velice i jako ukazováno, že jsem cizinka a ještě k tomu Češka. Ale já jsem ukázala, že se těch lidí nebojím a že jim můžu nabídnout, co umím, a ono to fungovalo. Já maluju a fotím teďka, jako co jsem v důchodu 2 měsíce. Ale předtím jsem taky fotila a malovala. Já jsem si vlastně promalovala tu covidový období.
0: Řekněte, Martinko, co překvapilo vašeho manžela na Češích?
1: Velice taková milá, milý souznění těch lidí, víte? A on měl veliký štěstí, že pocházel z rodiny, kde oni byli tak vychovávaní jako my doma. Jo, tak jako milé. Dokonce prakticky. Manžel umí vyprat, umí se o sebe postarat, když bych byla doma, teda u rodičů. A máme k sobě velice hezký vztah.
0: A jaké tradice dodržujete? Tradice obou zemí nebo Německa, když žijete tam?
1: O všeho, všech zemí. Jako myslím kuchyni třeba, tak to je Itálie, Francie, Morava, Česko, Polsko, blíny, ruský, všechno, čínský. A jinak jako v 21 letech, když měl 21 roku náš syn Sebastian, tak ten mě překvapil a říká, mami, já jsem taky Čech. A předložil mě pas, kde má český občanství a i německý.
0: A děti mluví tedy oběma jazyky?
1: No, máme syna jednoho, ale mluví oba dvěma jazyky, on už jako rozumí, ale ještě pořád s tím psaním mu to trochu hapruje.
0: A kde jste vy doma? Kde se cítíte jako doma? Martinko, je to Česko?
1: Jo. A manžel mi slíbil, že na důchod, teda jak budeme v důchodu, takže si něco pořídíme jako bungalov a že se odstěhujeme. Naše místo je Vysočina.
0: Tak.
1: Já mám strašně ráda rodný město, ale my jsme tam jezdili ze Slovácka na tu Vysočinu každý rok a já jsem tam se naučila před 64 lety chodit na louce, na třech studních.
0: No, krásné, krásné je slyšet, že láska dokáže propojit dva lidi, i když pochází z úplně jiné země. Tak já přeju vám i vašemu manželovi mnoho spokojených let, pevné zdraví a krásné společné chvíle. Mějte se hezky a moc děkuji za milé povídání.
1: Já vás moc zdravím, prožívejte hezké léto, bude líp.

0: Noční linka.
1: Krásnou noc vám přeje Jarka Barboříková, vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o vztazích, přátelstvích i rodinných poutech, která překračují hranice států, jazyků i kultur. Během první hodiny jsme slyšeli řadu zajímavých příběhů o lásce, která spojila dva světy, o blízkých žijících v zahraničí i o tom, že vzdálenost nemusí být překážkou pro silný vztah. No a pokud máte podobnou zkušenost, rádi se poslechneme i další příběhy. Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz, což je náš mail. Ještě jednou krásný večer. Posílám Valdemara Matušku.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po půlnoci a pokračujeme v tématu vztahy napříč hranicemi. Až do 1 hodiny si můžeme povídat o tom, jaké to je, když si někdo najde partnera, který bydlí za hranicemi, nebo se vám třeba do zahraničí odstěhují vaše vlastní děti. Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonávala vy? Je s náma paní Olga, která volá z Hamburku, takže zdravíme do Německa.
1: No, tak já zdravím ještě jednou všechny, kteří poslouchají a i vás jako. A můj příběh je takový, já tady žiju už 56 let v Hamburku. My jsme se brali s manželem, manžel je Němec, narozený v Hamburku, a brali jsme se v roce 70. Já jsem se potom celkem rychle mohla po té svatbě odstěhovat do Hamburku. To bylo ještě za komunistů, ale byla jsem tady legálně, já nejsem jako, nebyla jsem uprchlík. No ale musím říct, že ty začátky byly teda velice těžké, protože já jsem měla co dočinění hodně ze starší generací, že, která zažila válku a někteří byli ještě pořád nacisti, jo, i když to nedávali jako, i když to jako nepřiznali, ale poznala jste to podle jejich chování. No a oni měli vůči České republice katastrofální předsudky, jo, my jsme byli líní, chudí, neumíme nic a tak dál, jo, a opak je pravdou. Akorát, že mě manžel vždycky jako utěšoval, měl vynikajícího učitele, Němce, a ten vždycky těm žákům střebával do hlavy, Češi jsou úžasně inteligentní národ a neposlouchejte, že ty fašistické průpovídky, no. No, já jsem potom začala tady pracovat a měla jsem na to, v tom prvním zaměstnání teda velký úspěch. Tam byla ta atmosféra jiná. Tam mě měli velice rádi, žádné předsudky a tak dál. Jo, ty předsudky jsem zažívala hlavně jako v tom soukromí, no. Naučila jsem se ale taky jako dost, já, že velice brzy jsem perfektně mluvila německy. A potom po revoluci jsem se osamostatnila tady a založila jsem, no, cestovní kancelář to vlastně nebyla, já nevím, jak bych to nazvala. My jsme pronajímali prostřednictvím katalogu chaty a chalupy v celém Československu. To bylo ještě jako jedna země tenkrát, že v roce 90. No a měli jsme velký úspěch a byli jsme první na trhu s těmi českými objekty, že? No, takže to byla jako krásná práce, ale taky jsme zažili i dost jako těžké chvíle, když byly povodně v 97. například ta Odra a tak dál, jo. No a celkem

0: se mi strašně jako stýskalo ty první roky, že? A my jsme potom se i vrátili na 4 roky do Československa, ale ne jako soukromně. Já jsem pracovala potom pro jednu německou firmu, která taky začala pronajímat ty chaty a chalupy. My jsme tu naši firmu museli zavřít ze zdravotních důvodů manžela, jo? Takže proto jsme odjeli do Česka a já jsem tam vedla ty české spolupracovníky pro tu německou firmu, kteří akvírovali ty objekty zase úplně podle stejného způsobu jako my, no. Ale pak jsme to tam skončili, tak jsme se zase vrátili zpátky, ale musím říct, že ten návrat za tou prací pro tu německou firmu tenkrát, jo, kdy jsme tam odjížděli, Ježíši, 2000 nějak tak, do 2004 tak nějak, jo, tak ten byl ale velice těžký, to jsem Aha. si nikdy nemyslela, že...
1: V čem nejvíc? Že
0: když se... Prosím?
1: V čem nejvíc?
0: No, právě to říkám. A přitom jsme byli v mém rodném městě, já pocházím z Ostravy, ve čtvrti, kde jsem měla spoustu přátel, rodiny a tak dál. Já jsem vám měla ty první měsíce hrozný strach vůbec vyjít z toho domu. Jo, že jsem si říkala, tady mě někdo zabije, nebo já nevím. To byla úplná psychoza u mě, jo, takže nějaký návrat domů úplně, pochopitelně, že jsme se těšili a tak dál. A manžel měl republiku naši strašně ráda a vykládal v zásadně superlativy vždycky tady v Hamburku v jeho zaměstnání například a tak dál, jo. No já jsem vám měla úplnou psychózu z toho, že mě tady někdo prostě praští něčím na ulici. Já jsem, to bylo hrozné, jo, takže nějaký návrat jako domů, jak jsem si to představovala původně, se vůbec jako neuskutečnil, až možná potom později. No a celá ta léta jsem měla jednu nohu v Hamburku a tu druhou nohu v Ostravě. To je typické, že skutečně to znám některé lidi, kteří to zažívají zrovna tak, jo. A dneska můžu říct, že už jsem snad více doma tady. Já jsem byla já jezdívám do té Ostravy, my se pořád scházíme ze studia, já jsem tam studovala v Ostravě, takže každých 5 let se scházíváme a i mimořádná setkání jsou, že když nám třeba bylo 50 a tak dále, jo. Takže já jsem tam byla teď 2024, jsme měli setkání. Ta setkání jsou vždycky úžasná, jo, ale jinak já vůbec nevycházím z hotelu, jo, já prostě mě to nějak jako už vůbec nic možná neříká, že, protože rodiče už nežijí, takže asi tak, no. Ale ke konci můžu snad říct, že kdyby ještě se to mělo opakovat, tak bych to asi už neudělala, protože celých těch 56 let bylo a je pořád ještě dost svízelných, víte, že tam prostě doma to bylo všechno takové lehké, že Češi jsou družný národ, jo, tam vám řeknu příklad, my jsme byli na dovolené jednou na přehrada Bítov, se to myslím jmenovalo, jo.
1: Jenom se omlouvám, trošku nás tlačí čas k závěru, tak kdybychom přešli k té pointě.
0: A to mám říct teda teď, co? Jak jsem se tak...
1: Nechám to na vás, čím to chcete zakončit. Klidně to dopovídejte, to, co jste řekla.
0: No, že bych to už neopakovala. Že už bych se nestěhovala do ciziny. Mm-hmm. Do žádné ciziny, protože domov je domov a byl u mě i, byl ten domov i u mě, že? To je samozřejmě, ale a taky to záleží na povaze člověka. Znám tu lidi Čechy, kterým Česko přestalo vůbec co říkat za měsíc pobytu v Německu, jo? Ale já jsem jiná, no. Takže u mě to bylo dost jako takové těžší.
1: No. Olgo, vy byste to dovyprávěla až do konce té noční linky, nás by to moc zajímalo, ale musíme být spravedliví a nechat prostor i jiným posluchačům, ale moc děkuju, že jste se s námi podělila o kus svého života, protože to bylo přímo k tématu a to my máme moc rádi.
0: Ano. No, takže mějte se všichni, vy taky všichni a mějte se. A děkuju Českému rozhlasu za ta nádherná vysílání. Tak.
1: Děkujeme, to nás těší, že nás posloucháte i za hranicemi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Vztahy napříč hranicemi. Dnešní téma.

0: Eliška Zvyšková volá noční linku Českého rozhlasu. Odlišné kořeny nemusí být překážkou, ale inspirací. Jaké nové obzory vám otevřel člověk z jiného koutu světa? Na to nám můžete odpovídat. Paní Eliško, vítejte.
1: Já jsem to, když šla to téma před chvílečkou, jsem došla na náš pořad. Protože říkám, to je můj pořad, to musím sedět u něho nebo ležet. Mm-hmm. Já se jenom vzpomínám, že tatínek žil kousíček od Kroměříže a měl starší sestru. A v Kroměříži byly kasárna, takže teta si namluvila tam vojáka. A když se vzali, tak se odstěhovali na Slovensko, do Sliače přímo a žili tam. Teta tam mluvila celý život československy. Ani ne slovensky, ale československy. Ale dělala ředitelku jesliček a strejda ten dělal ředitela základní škole. Trávila jsem tam veškeré prázdniny. No a jejich syn šel na vysokou školu do Vyškova. Tady se seznámil ve Vyškově s holkou, kolem tančili. Tam měla maminku v Praze a odstěhovali se do Prahy. Takže opravdu my jsme československá rodina.
0: Aha, tak na druhou stranu tady v Slovensku máme kousek, takže tam asi ani těch rozdílů tolik není. Nebo vnímala jste?
1: Ne, já jako děcko jsem to absolutně nevnímala a doteďka nevnímám, že by byly dva státy. Já to prostě pořád beru tak, protože říkám, rodinu tam mám tam bratránky, bratránka, sestřenku, vlastníci, navštěvujeme se, takže já absolutně žádný rozdíl nedělám. Když udělali hranice, říkám, to byl teda s prominutím hloupý nápad.
0: Mm-hmm. Máte spoustu kamarádů v zahraničí?
1: No, dá se říct, že pár jich mám, jo. Kamarádka se mě taky odstěhovala, nebo tak v práci jsem se seznámila se Slovenkou a chvílku bydlela tady a odstěhovala se teda zase naspátek do Bratislavy za synem. Takže, ale jo, kam na tým Slovensku jako víc.
0: Měli jsme tu dnes dotaz, kolik může mít člověk občanství. V rámci této otázky se zeptám, může mít člověk podle vás více domovů?
1: Domov je jenom jeden. Podle mýho je domov jenom jeden.
0: A kde se podle vás člověk cítí doma? Je to tam, podle toho, kde se narodí, anebo ne?
1: Kde se narodil a když už se pak potom ožení nebo vdá, tak to už je vlastně domov i pro jeho děti. Ale domovem zůstává tam, kde se člověk narodí.
0: A to je pro vás jaké město, paní Eliško? Teď jste ve Vyškově, ale pocházíte odkud?
1: Já jsem se narodila v Nemochovicích. To je dědina, nestojí to se mnou do porodnice.
0: A u jakého města to je? Omlouvám se, neznám.
1: U Vyškova.
0: Aha, takže jste stále ve svém rodném kraji. Tak děkujeme za návštěvu, paní Eliško, přejeme vám všechno dobré.
1: Vám taky, děkuji.
0: Naslyšenou. Paní Jana píše na web. Sice nemám zkušenost se vztahy s cizinci, mám však přátelé z Moravy. Jednoho, se kterým se díky moderním technologiím mohu stýkat vždycky online. Můžeme se vidět, je to úžasné, i když nás dělí celkem velká dálka a nemůžeme se často vidět osobně, jsme stále v kontaktu. Už jsem se díky němu naučila brněnský hantec a on zase pochytil mou severočištinu. Oba jsme bohatší o nové koníčky a je to super. Dobrou noc. Můžu přečíst ještě třeba pana Františka Jehovska. Dobrý večer. S manželkou jsme oba Češi a v jedné mojí obci nebo mý rodiče ti to měli jinak. Mámka byla Polka, otec Čech, trochu jinak to měla matka našeho taťky, jeho mamka byla Češka a jeho otec byl ruský voják z první světové války, který tady byl v zajetí. Ten si babičku nevzal, když dostal amnestii, tak ji opustil a utekl do Ruska. Náš bratr Rostě emigroval do Austrálie, tam si vzal Slovenku a jsou stále spolu, ale už taky v důchodu. Tak si myslím, že všechny naše vztahy jsou v pořádku, až na toho otce našeho tatínka v rodném listě. Taťka má, otec neznámý. František. Františku, moc děkuju za vzkaz. Pojďme si poslechnout Miroslava Žbirku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Miroslav Žbirka, který zpíval V slepých uličkách. Za 2 minuty je tady 1:30 a já u nás ve vysílání Českého rozhlasu moc ráda vítám paní Boženku.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a všichni posluchače a chci vám říct, že my jsme československá rodina. Můj muž byl ze Slovenska, byl ze 7 dětí, přiměli češky, bratři, dva měli Slovenky, jedna sestra měla Slováka a druhýho měla Bulhara. Mám několik synovců, dva si vzali Maďarky a jeden synovec se odešel v 68. do Chicaga, kde jako byl ten ještě s jedním kamarádem a ten tam měl tetu a tak prostě byli ze začátku u té tety. A ta měla u sebe vnučku a ta byla ze Žiliny. A tak mám příbuzný ještě ve Španělsku, v Katalánsku. Takže my jsme po celém světě. No, slyšíme se?
0: Ano.
2: Ano.
1: No. A chtěla jsem jen říct, že na Slovensku se mě jako hodně líbilo. Můj muž byl ze Strážovských vrchů, ze středního Slovenska, ale sestru měl u Bratislavy. A byla tam volna, no naši nám tam prostě sehnali parcelu, kterou my jsme koupili a rozhodovali se, že tam budeme stavět. A tak už prostě jsme si udělali plány a takové ty věci, ale my jsme vám jeli domů z té Bratislavy a já jsem říkala, no já odsud nemůžu odejít z Čech, protože jsem byla sama a mám tady rodiče. Mamka tady s námi šla, ale táta určitě ne. Jsem říkala, to nemůžu udělat, nemůžu prostě odejít. Takže to dopadlo tak, že prostě jsme tu parcelu prodali a zůstali jsme tady v Čechách. Ale jinak já nevím, jestli to bylo při svatbě, nebo museli jsme vyžádat výpis trestního rejstříku z toho Slovenska a byla tam příslušná domovská obec, kde jako ty lidi prostě, kde se muž narodil, národnost měl slovenskou napsanou, ale příslušnost měl tady, no československá byla, že jo, českou. A to bylo potřeba nějak taky pak do budoucna pro důchod.
0: To je zajímavé. Boženko, a řekněte mi, váš manžel, jak respektoval to rozhodnutí, že na to Slovensko nepůjdete?
1: No, manžel prostě zůstal tady, už se právě on tady vojákoval a ještě než šel z vojny domů, tak mu nabídli místo na vojenské správě a on už se nechtěl jako vrátit na Slovensko, protože on se staral o sestru, když byl švagr na vojně a ten byl tady v Čechách, v Praze a většinou to bylo tak, že hoši ze Slovenska chodili do Čech, rukovali a prostě odsud chlapci zase rukovali na Slovensko. Protože pak později i můj syn rukoval do Brezna nad Hronom. No, ale tam tu tak šel do Vyškova. A tak Takže takhle jsem jenom chtěla říct, že máme teda známý snad no, po celém světě.
0: Boženko, a vidíte, to jste začala, že jste československá rodina, nakonec jsme se takto rozvětvili i se známými. Tak děkuju, že jste s náma vysílala.
1: Děkuju vám taky, já přeju dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ať už váš příběh začal v sousední zemi nebo na jiném kontinentu, patří sem. Noční linka dnes otevírá téma vztahů bez hranic. Pan Jiří bude odpovídat. Jiří z Olomouce, vítejte.
1: Hezký večer do Zlínského rádia. Zdravím paní moderátorku Jarušku Barbožikovou. Přeju hodně zdravíčka zároveň. No a teďka k tomu tématu. Abych se ze srdce přiznal, tak mě to nikdy nelákalo do ciziny. Akorát, když jsem měl 16 let, tak jsme byli ve třetině na táboře dětském, kde s náma byli Poláci. No a prostě byli tam a jak kluci, tak holky, že? No a prostě mě tam do té Poznaně, to je město, polské město, tam mě to moc taky nelákalo, ta holka byla z Poznaně. Tak postupem času jsem se seznámil tady v Olomouci s jednou holkou přes inzerát, kde s ní žijí do dnešního dne, je to Anička, jmenuje se Anička, pochází z Kojetina.
0: Pane Jiří, takže to je vztah s Češkou, tak kdybychom se mohli držet toho tématu, tak mluvil jste o tom, že teda vás to nelákalo do zahraničí, žádné vztahy teda neproběhly, nějaké mezinárodní, které by pro vás měly nějakou velkou důležitost.
1: Já jsem byl na těch dětských táborech, tam jsme byli s těma Polákama, potom jsme tam byli s Němcama, z východního, to jsem zase byl v Domašově nad Bystřicí tady v Olomouc, no to je blízko Olomouce, no je to blíž městu Štenberg, no.
0: Jirko, a co si myslíte, že může být největším problémem, když se potkají dva a
1: pro mě
0: má jejich láska překračovat hranice?
1: Pro mě největší by byl problém se naučit třeba německy, že?
0: Takže jazyková bariéra, ano.
1: No, jazyková bariéra. Ale polsky, jako když tam byli ty Poláci s náma, tak jsem jim rozuměl, no. To bych, do toho Polska bych ještě jel, no.
0: Pane Jiří, a chybí vám někdo, kdo žije daleko od vás, za hranicemi? Máte někoho?
1: No, tu holku z toho Polska, z toho tábora, no.
0: A někdo z rodiny tam neodešel nikdy?
1: Ne.
0: Tak jste věrní domovině.
1: Akorát bratranec Jaroslav Bezděk, ten se potom vrátil a potom tam přijel zase můj bratranec tady z Novosad. No to je byl mýho tatínka nejmladší bratr. A no, ten se tam prostě odstěhoval tehda a prostě mě jako starý, to byl můj strajda, který mě prostě vidět nedal prostě. Jestli tam bydlí do dnešního dne, nevím. No, a akorát vím, že on měl manželku tady ze Slavonina, ten kousiček tady na Nové ulici v Olomouci. Oni se potom rozvedli, on šel potom do toho, on si našel ženskou v Německu, no a ta Vlasta, co si ta manželka jeho si potom jestli se vdala, já nevím. Já tu se taky neslykám. No já žiju s manželkou tady v Olomouci, s Aničkou, kterou jsem si vzal na inzerát z profitu.
0: Dobře, dobře. Tak Jirko, děkujeme, že jste teď s námi trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Přejeme vám krásnou noc, krásné brzké ráno a budeme se těšit někde příště naslyšenou, ano?
1: Děkuji. Škoda, že se nemůžu držet tomu tématu, no.
0: Mapa světa může být pestrá, ale lidské osudy ještě pestřejší. Dnes večer nasloucháme těm, které spojila náhoda i cit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: vztahy napříč hranicemi, dnešní téma Českého rozhlasu. Noční linka přivítá teď pana Miloše. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: A povídejte.
1: Ponocničku, tady Miloš. No, já bych chtěl říct k tomuto tématu se zahraničím. Já mám dvě dcery a starší dcera, ta žije ve Vídni a mladší dcera žije v Bergenu v Norsku.
0: Aha, jak se tam dostali? Odešli za studiem nebo za láskou?
1: No, ta starší dcera, ta tam odešla, dělala tam operku, no a poznala se tam s jedním showmanem a už tam s ním zůstala.
0: A druhá?
1: No, a ta druhá, ta... Ta si ho našla někde po internetu, no tady měla nějaký vztahy, no mě se z toho nevyklubalo, tak si našla po internetu a žije dneska v Bergenu v Norsku, no.
0: Jak často se vídáte?
1: No ty vídeňský, ty sem jezdí tak jednou za 5, za 6 neděl a tyhle ty norský, ty tak, no ty tak jednou za rok, no.
0: Jednou
1: maximálně,
0: za...
1: No. Ale zase přijedou a jsou tady i přes měsíc, no.
0: Tak to je fajn, to zní dobře. No a vy jak často jezdíte do Norska?
1: No, tam jsem ještě nebyl.
0: Ještě jste tam nebyl. A co je největším důvodem?
1: Nevím. Oni žijou, mají dvě holčiny, ta tej starší, tej bylo v lednu 4 roky a tej mladší bylo teďkon 24. května se narodila, tej byl rok. No,
0: Miloši, mě by to úplně lákalo tam vyrazit. Hlavně, když tam máte rodinu, která se
1: krajina,
0: vás
1: no.
0: postará, no tak do toho běžte.
1: No, budu muset nějak na to zapracovat, no. Ale zase jsem slyšel z druhé strany, říkali to v nějakém pořadu loni, nebo to, že Bergen to je snad jediný město na světě, kde prší až 300krát v roce.
0: Aha, no vidíte, to by třeba mě vůbec nevadilo, protože já miluju i Skotsko, tak to vlastně bych se tam cítila velmi dobře. A já musím říct, že když někdo řekne o tom, že teda má takhle za hranicema rodinu, tak mě to vždycky poprvé jakoby píchne u toho srdce, že si řeknu, že vlastně nemáte u sebe, ale hned potom tam vidím
1: tak, přesně, no.
0: tu vlastně možnost se kdykoliv spojit po internetu, slyšet, vidět se. Dokonce teda jsme se teď bavili s dvouma kamarádkama, jedna má dceru za hranicemi, druhá tady a zhodli se, že tak která má dceru za hranicemi, je s tou dcerou více v kontaktu, než ta, která má dceru tady. Takže...
1: Věřím tomu.
0: Myslíte, že to tak může být?
1: Jo, klidně. No, ta moje jedna dcera, ta má kamarádku a ta no tady jsme od nás, no a žije v Praze a povídala, že Jitka jezdí do Vilecka jako častěji, než ona z Prahy, no.
0: Mm-hmm.
1: No takže
0: fajn.
1: Každý to má jináč, no. Je to zajímavý, no.
0: Miloši, tak jestli chcete říct něco závěrem, máte prostor, pomalu bude noční linka končit.
1: No, akorát vám řeknu, že ta mám ve Vídni mám vnučku a vnuka a v Bergenu mám dvě vnučky. Ale ta vnučka, co je ve Vídni, ta se narodila 5.5.2015.
0: Teda samé pětky.
1: No.
0: A jaké jazyky ovládají ty dětičky, které už umí mluvit?
1: No, ty v té Vídni, ty mezi sebou a s mámou mluví česky, což je perfektní, a s tátou mluví německy, no a v tom Norsku se ta malá, ta starší, ta čtyřletá, ta rozumí česky, ale moc česky nemluví, no. A to právě říkám dceři, že by jí měla učit česky, že by to mělo být automaticky, aby uměla česky po mámě, že jo, no. A nějak se jí do toho nechce, no.
0: No, rozumím. Tak Miloši, Říká se, že Bergen je město mezi horami a mořem. Já a vám tak, budu držet pěstí, abyste se odhodlal a někdy se tam vydal. Stálo by to za to.
1: Určitě, no, tak to,
0: třeba příště děkuju, řeknete, děkuju. Jestli jste pokročil v plánech. Mějte se co nejlépe, zloučíme
1: děkuju,
0: se.
1: Děkuju taky, mějte se hezky. Naschle.
0: Jarka Barboříková se s vámi loučí. Noční linka se chýlí ke konci. Děkuji za společnost, za vaše telefonáty, příběhy, vzpomínky i zamýšlení nad tím, jak vztahy, přátelství a rodinná pouta dokážou překonávat hranice i vzdálenosti. Příjemnou noc a příjemné probouzení do nového dne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
2: Mami, můžu?
1: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
3: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám věkrej pták. Co jdeš do školy?
2: No. Jsem šel ze školy.
3: No takhle. Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. Bajum, bajum, bajum, bajum. Koloběžka, to poznáme. Ano. Prn, prn, prn, prn. Motorka?
2: Pionýr.
3: Pionýr.
2: Ano. Vojna? Ano.
3: Odezdáváš samopal?
2: Ne, vojna není kojná.
3: Jo, takhle.
2: Ano, takhle.
3: A? Gorilý samec?
2: Ano. Ano. Ano. Ano.
3: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
2: Já jsem se ženil čtyřikrát.
3: To je zkrátka, samec.
1: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
2: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
0: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
2: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
0: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
2: Rodiče chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku a nějaký políčko, nějaký záhumenek a protože všechno se to zavčas odevzalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi jí, já nevím, jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice, víc nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář stloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo. On to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni se opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit. Jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
0: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978 a protože se

0: Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
1: Tak, vstupte, vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva, co teď právě k tobě promlouváme, ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, brzkého potomka, pokud možno nejlíp radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím. Tak, tady máš něco do auta. A teď mi to zase vrať, tak, tady. To je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned. No, rozbal ti to.
2: To je pro mě?
1: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
2: Jak to?
1: No, ty přece budeš učit naší ratolestce dávat na noční váze.
2: Máš něco k jídlu?
1: Vašku.
2: Co by se stalo, mám hlad?
1: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narození nám nočníček.
2: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
1: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne, to mi musíš říct.
2: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak.
1: Co jsi mě sám poradil?
2: No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
1: Na co?
2: Že to prostě není možný.
1: Aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný!
2: Ne!
1: Není možný! Ono není možný, abych já měla normální dítě! Se svým mužem, že jo? V ostatních to možný,
2: je?
1: A u mě to možný není, jo?
2: Já ti věřím!
1: Ono to není možný!
2: Ne, ne!
1: Ono to není možný!
2: Martičko, tohle jsou moje nejkrásnější narozeniny.
1: Nestalo se ti nic.
2: Akorát mám furt hlad.
0: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v Kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor a v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
3: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí, protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru. Tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo. Byl jsem řidič pivovarského auťáku a tam na mě mával četník, SM-bank, a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
0: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize, kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou. Umí zpívat.
2: Stranu tramvajového lístku. To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
1: Já to nevím.
2: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
1: Když mě to Pepiku připadá takový textově, jako slabší.
2: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě, ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
1: Zkus to. Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo?
2: Pojďme.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A je tu další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak zaprvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze. A abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v Občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu. Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které měnějí život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, že přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no abych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. Jo. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, vo pauze jsem si doběhnul do automatu, do koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek, a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára. To jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den. To muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak, já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrábánek a říkal, tady sedí novej člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodník, jak chrt, připravený, celou dobu už napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce, protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam vzadu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu. Vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej sem dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěný. Jo. Teď začala, vznikla debata, jako, že škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zlobo, ty. Zadech žvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch, bác, letí do kouta. Podlili se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Nejsem dítě.
3: Co je?
4: Dej sem dítě.
3: Hejte, rozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hne, dej sem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
4: Ale já chci dítě.
3: Zasloužila byste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýrařejma požadavkama byste
5: tak to ne! Na přeci mě jsem zavolal a teď bych šla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Já si... Nepamatuju, že bych vám kdy co slíboval. I když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco a tamhle něco slíbí, ale že bych vám slíboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatej. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, jak kdyby nezuštěvat, pohovořit.
5: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě,
4: dej sem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hraní tady začal plnit nějaký blbý sliby, nebo co?
5: No ne, to opona se zatávat nemusí.
3: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem sem lezla vůbec.
3: Ne, ne.
5: Polednice.
3: Příště křesní, jo? Věv.
5: FL.
3: Co?
5: No, chtěl jste křesní.
1: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, tam to vzniklo tenkrát, ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Vej statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování. A my jsme tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říkal, hele, nemohu by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říkal, no jo, počkej, co kdybychom něco připomenuli třeba, protože my tady budeme hrát divadlo, že On by něco, já jsem ho viděl v semaforu, říkal pan Horníček. Chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roháč říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vypreskla?
7: Počkejte, jak to vypreskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, zkuste, nejlíbí to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Posíte, to je výborný. To je výborný.
6: I to plácnutí takhle, že?
7: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
6: Hmm. Ono to není ještě přirozený, víte? No,
7: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
6: Jo.
7: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednice.
6: Že jo? Mm-hmm. Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
8: Mě celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
9: No jo, no.
8: Jak máte přehled.
9: Ale no.
8: Jak se na to dovedete podívat.
9: Ale.
8: Z vrchu, co vlastně umíte?
9: Co to?
8: Co umíte?
9: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, jo. Teď už je pozdě, co umím. To.
8: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
9: No hodilo by se, že jo.
8: No.
9: No, takhle, plavu.
8: No tak tady na náměstí s ním.
9: To je dost nesmysl.
8: A co takhle lítat? Lítáte?
9: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, to já bych lítal.
8: No?
9: Že já bych lítal, abych se vznesl, já kroužím, já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřenej.
8: Když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
9: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
8: No.
10: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no. Ha?
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, ven co, řekni něco.
3: Počkej, já ne.
2: Zkouška od poslechu. Jo. Zkouška od poslechu. Odposlech slyší. Odposlech slyší. Aha, je nám to paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho měli ven, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče, dvojmo to
3: halo.
2: Slyším.
3: Halo.
4: No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Ja.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl ožralej.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl zrovna službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa, Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Ty musí být nejmín 20 roků už podle. A podle vasu, pane poslanče. To bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu
2: to
3: dobře rozumím.
2: Kus?
3: Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No jistě.
4: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
2: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: No tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak jako tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě,
2: no.
4: Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se.
3: Marie, to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMSku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
5: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
6: Teda, pánové, vidíte to?
2: Co vidíme?
6: No tak, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak ona mačká Tondovi.
6: No tak.
2: Senzor, že jo? No.
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My tak pádíme, mějte
2: zdravíčko.
4: Se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali, teď vy jste vnesli do mého života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No by, ale bych, co byste dělal teďko. Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku přece zná každý. Fantom parlamentu, jí říkáme.
3: Jak stihne? Co Esterka stihne?
4: Jak stihne? On si myslí, že je sám.
7: Pane poslanče, ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, Kájo. Kamaráde, pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? 14 dní jsi byl mimo. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
5: Ne. Ne.
2: Hele, hele. Halby, nelhal.
4: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, vidíš?
2: Hele, a jeden z toho se zelenal.
5: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak tu mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
7: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař, tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař, já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle a postoupil jsem na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj. Já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyni, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložejí. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně potom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takový jídlo, že třeba pod titulky, kdy bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo, a František Filip, který na to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku. To potom hodil takhle papriku. Říkal, a ještě pepř. A jsem dal pepř. Říkal, ještě bych tam dal papriku. To jsem nabral papriku a posypal jsem to. On to viděl v barvách. Jo. My jsme vařili v barvách vlastně. To bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
1: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
8: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
8: Ti ho tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: No, nevím, bylo mi špatně.
8: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Ty? Tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
8: Kam jdeš? Aha. No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal na toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
8: Ten co nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vamáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
8: Co si to do... Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
8: Venco!
9: Kašli se na něho, teď je to grázl.
8: Je to grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jedeme.
1: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodnem se.

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie, postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit paňácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš, SOS!
3: A když jsi chtěl plavat,
4: no jo, boj.
3: Ale neboj!
4: Podívej se, co je vody, já neumím plavat.
2: Vládkyně všech moří bojuje s chobotnicí!
4: To je nápad! Hop! Je
3: tak! Hop! Hop! Vládkyně všech moří, tak poroučej, no!
4: No! Poruč!
2: Nevzdám se, ty ohavná chobotnice!
0: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě nebo ještě víc holčičce? Takové A je ve Fíkovi?
5: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupoval k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, a říkám, je, to je ze Sobotky, tahle holka, a už to šlo.
6: Fíku, co tam děláš?
7: Pravuju, povídá Fík.
6: Ty nevíš, co říkal tatínek?
7: Nevím.
6: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
7: No, na něčem se musím učit, ne?
6: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
7: Proč by ne?
6: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
7: To je bratr? Zeptal se pan školník.
6: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
7: Dobrý den,
6: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: Doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Tady jsem přišel do studia. Pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer, Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský. To je.
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxi psu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco, to je něco. Takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto zas vyvet, zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.